0: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No, tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky. Ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: Ne.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Ahoj, mami.
1: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
0: No, tak doufám, že už jste na cestě.
1: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka?
1: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
0: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Dokonalý den. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Marie Mráz je ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Ano, prosím.
0: Haló?
2: Haló?
0: Prosím vás, to je paní Jana, masáže?
2: Ano.
0: Helejte se, no tady je Mrázek ústředná, prosím vás. Před asi 14 dní byl u vás můj syn.
2: A Mrázek, a křestní jméno, víte, jak mám dost tady těch lidí.
0: Tomáš Mrázek.
2: Jo, jo, jo. No a jaký je problém?
0: Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás, když masírujete, jo, to jako no. Ty lidi jsou jako slečený, nebo?
2: No samozřejmě, že jsou slečený.
0: A vy masírujete celé tělo, jo?
2: No podle toho, co si přejete, může být celé tělo, nebo třeba jenom záda, krk, nohy.
0: Mně jde o to, jestli máte nějaký hranice, jako kde se zastavíte, co už nemasírujete.
2: No, tak nemasírovala bych něco, co by třeba ten klient nechtěl, že jo? Ale jinak, jako hranice, já teď vám úplně nerozumím, cokoliv ten klient nechtěl, že jo? Ale jinak, jako hranice, já teď vám úplně nerozumím, co konkrétně myslíte.
0: Prosím vás, máte vůbec nějaký zábrany?

0: Tak vy se ho nevybavujete, ale on se vás pamatuje velice dobře. Vy se nestydíte kluka nešťastného, mladého, vošávat, že se do vás zamiluje. Co nestydíte?
1: No počkejte, jako co mi to tady říkáte. Já samozřejmě, že klienty osahávám, ale to je v rámci masáží. To mu nemůžete říkat osahávání.
0: On vás neviděl, poněvadž on ležel na břiše, zády k vám. Vy jste samozřejmě profesionálka, jak jste mu prohrábla místa, který ho prostě úplně zblblí.
1: To teda, ale to vůbec nechápu, o čem mluvíte, nesplete se číslo, já teda jako svoje klienty v určitých partích opravdu neosahávám.
0: Helejte se, naštěstí mám řešení, čili co jsme si, to jsme si ani. Já jsem vám objednal termín s Tomášem, budete mít svatbu za 14 dní, takže si připravte šaty, věno, chci poznat vaše rodiče, protože když jde kluk z baráku, tak chci vědět, jestli jde do slušný rodiny.
1: Jako vy jste opravdu ale úplně maklej, co mi to říkáte? Já se vdávat nebudu a za vašeho syna vůbec ne.
0: Nebudeš, jo? To mi ten termín nevyhovuje, nebo co?
1: Ježíš Maria, co po mně chcete? Já jsem opravdu...
0: Helejte se, budete v rodině, která vás bude mít ráda, ano, a hlavně nás budete moc masírovat všechny. Já už se na to těším třeba.
1: Tak to si zavolejte teda někam jinam.
0: Jadičko, všechno bude krásný, uvidíš. Budeš masírovat papa, ahoj. Papa jsem já, tatínek. Můžeš mi říkat tatínku. Nebo papa, klidně. Nazdar.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš, ne, kecáš. Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne,
3: ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta,
4: ty jsi dobrá.
3: Iveta.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
3: čím?
0: Jsme Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Jasný.
0: Haló?
2: No, prosím.
0: Dobrý den, tady je Mrázek, ústředná. Prosím vás, vytisknete knihy?
2: Vazby.
0: Vy máte vazbu, jo?
2: Ano.
0: Helejte se, já vám volám z Ružině, abych vám potřeba poslat, jak jsme byli dohodnutí, těch pět chlapíků.
2: Cože?
0: Já bych vám potřeba poslat nějaký vrahy a nějaký zloděje, který tam tady přebývají.
2: A na co? Se mnou nikdo nemluvil.
0: Jde o to, aby u vás seděli chvilku aspoň.
2: A teď já mám práci akorát tak pro sebe, tak na co já tady budu mít lidi?
0: Ale oni nebudou pracovat, to už je zrušený, to už není jako povinnost, rozumíte? Tam jde o to, abyste jim zajistil potravu a nocleh.
2: Já nemám, a kde já jim to zajistím?
0: No u vás.
2: A kde tady by... Prosím vás, kdo vám nakecal takovouhle hloupost?
0: Prosím tě, prosím vás, když jste říkal, že tam máte vazbu.
2: Vazbu?
0: No, tak my k vám do vazby posíláme pět odsouzených. Respektive...
2: Já mám vazbu, ale knih, ale ne vazbu lidí.
0: Vy nemáte vazbu lidí?
2: Ne.
0: A proč jste se hlásil? Tady máme hlášení, že se hlásíte k tomu, že chcete mít vazbu.
2: Ne, já jsem tady knihařství, rozumíte?
0: Jo, vy jste knihařství.
2: Knihařství, ano.
0: Dobrý den, tady je Gutenberg u telefonu. Prosím vás, víte o tom, že podle nového zákona mě musíte posílat z každého tisku peníze za to, že se vynalezl knih tisk?
2: Helejte se, já provádím vazbu a ne vazbu, ne knih tisk, jo?
0: Víte, co vám řeknu?
2: No.
0: Jestli ještě jedno slovo bude proti mně, tak půjdete rovnou do vazby.
2: Já jo.
0: No máte tam vazbu, ne?
2: Ano.
0: Tak si do ní vlezte. Nazdár. Let's go!
1: Maximum tvý muziky. Evropa 2.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Dámy a pánové, 6:00, zprávy. Ahoj, Katko.
1: Dobré ráno. Jdeme na zprávy. Dětem v základních a středních školách začíná dnes po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. Děti v základních školách podle odhadu úřadu oproti minulému roku bude méně, přesto by jich nadále mělo být víc než milion. Září by mělo být v Česku podle předpovědí většinou s nadprůměrnými teplotami. Zároveň to zatím nevypadá ani na moc deště. Nejteplejší a nejsušší by měl být hned tento první zářijový týden. V pátek by dokonce mohly teploty opět vystoupat až ke 30 stupňům. Teď se hlásí Zuzka.
2: Denní centrum pro ženy bezdomova začne za rok a půl sloužit v Plzni. Město v areálu diecézní Charity zahájilo stavbu za necelých 70 milionů korun. Nízkoprahové centrum bude provozovat organizace Naděje. V druhé části objektu bude zázemí pro poradnu pro cizince provozovanou diecézní Charitou. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tenista Jakub Menšík se stal dalším českým hráčem, který postoupil do druhého kola dvouhry na US Open. Japonce Shintara Mochizukiho porazil 6-1, 6-4 a 7-5.
0: Trénovala si to?
1: Jo, Mochizukiho.
0: Ale oni se Japonci čtou dobře.
1: Jo, jo.
0: To jako, pravdu. Tam jsou jako jiná asijská centra. Jo, že já můžu tě poprosit, že vzdala ještě jednou?
1: Jako celý? Nebo
0: jenom... jako zprávy o česti úplně? Jako můžeš vlastně? Počkej, to je nápad. Je to tady 1. září. 6:00. Začíná ranní show. A sezóna 29. A jsou tady zprávy ze sportu.
1: Dětem v základních a středních... Já tohle neumím.
0: Sport jenom.
1: Jo, sport. Já myslela, že chci, že bych to četla
0: říkám
1: japonsky.
0: Říkám zprávy jenom, dej judo, karate a taekwondo.
1: Tenista Jakub Menšík se stal dalším českým hráčem, který postoupil do druhého kola dvouhry na US Open. Japonce Shintara Mochizukiho porazil 6-1, 6-4 a 7-5. A informace z judových zápasů přidává můj kolega.
0: Shintara, jak jsi to říkal?
1: Judo.
0: Jak
1: Mochizuki.
0: Říkal? Jak?
1: Mochizuki.
0: Já jsem si myslel, že si užiješ toho Shintara Mochizukiho.
1: Shintar Mochizuki.
0: Shintar Mochizuki, který skončil s tenisem a teď bude dělat judo.
1: Krpálek.
3: Kde to stojí?
0: On ještě není ani slečený, takže prostě nemůže předvádět.
1: Tak, D1 aktuálně hlásí komplikace na 155. kilometru směrem z Prahy do Brna. Překáží tam odstavené osobní auto, jinak je ranní provoz zatím klidný.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jihu Moravy až letních 27. Zprávy jsou za námi, po nich je tu úterní ranní show s Leošem Marešem.
0: A Katkou Říhovou.

0: Ranní show na Evropě 2 začala. Dobré ráno.
1: Good morning everybody.
0: Everybody. Je tady trochu míň buddies. Trochu míň buddies než včera, ale je mentálně jsme komplet. To je důležité.
1: Ano.
0: Všichni jsou s námi. To znamená lidé, kteří tady byli fyzicky včera s námi, tady budou dneska virtuálně. To znamená, jsme rádio, takže nám stačí jejich hlas.
1: Ano, my se spojíme.
0: Ve zkratce, prostě Štěpán Kozub tady dneska není ve studiu, ale jakoby bude. Vlastně, jakoby bude. My se s ním spojíme. To my máme takovýhle technologie. My si můžeme vysílat vlastně, odkud chceme. To vlastně celý zrychlil COVID.
1: No, ale tak jakoby to už vlastně vynález telefonu, že jo? Že se můžeš spojit s lidma, no, který ti chybí.
0: To je pravda, ale my jsme to jako vychytali, dřív se telefonovalo, ale my už máme teďka jakou tu krabičku, jmenuje se to kodek.
1: Aha, my nebudeme telefonovat do Ostravy.
0: Ne, Štěpán má kodek.
1: Hustý.
0: Krabička, k tomu jaký velký mikrofon,
1: No.
0: Takže my vlastně můžeme předstírat, že tady je.
1: Já žádný jiný ani neznám.
0: Tak to jsi šťastná. Nicméně je vidět, že dvojsmysly jsou s námi, i když tady není ani Štěpán Kozub a ani Patrik.
1: Pač jsme tady dva, tak co jiného než dvousmysly?
0: Jistě, tak by to byly trojsmysly. Ale ta židle, která vlastně včera byla po dlouhé době obsazená, je zase prázdná, ale jsem zmínil Patrika, Patrik s námi bude mentálně taky dneska. Takže dobré ráno.

0: Dobré ráno 1. září. Skutečně kvalitní posluchači a hlavně starší pamětníci slyší v hudbě pode mnou seriál My všichni školou povinni.
1: Neboli hudbu svého mládí.
0: Já se omlouvám, já když slyším tohle, tak pro mě to je škola. Ale chápu, že to je generační záležitost. Byl takový seriál, byl z roku 1984.
1: To je to, jak tam hrála Veronika Žilková?
0: Jasně, mladou učitelku. Jo. Tu mladoučkou, že zrovna přišla. Uh-huh. No, Bartoška, adoptovaný, mladý, já už to nepamatuju, Oliva se jmenoval. No to je jedno, nicméně škola. Takže, já jsem teďka ve škole, minimálně tematicky, pocitově, energeticky a chci se zeptat vás, milí posluchači, jak prožíváte 1. září. Zajímalo by mě, jestli teď v 6.12 dostaneme do éteru dítě. Spíš to bude dítě, které se prostě budí dřív.
1: Mm-hmm. Že už nemůže dospat.
0: No a nebo prostě zlobí.
1: Jo.
0: Takový to, spí ještě, ne. Spí ještě, ne.
1: Prostě ty děti, co straší od 5 od rána. Ale to většinou bývá jenom o víkendu.
0: No uvidíme. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Karin.
0: Karin, máte tam dítě?
2: Já nemám dítě.
0: Aha.
2: Já mám dvě děti, už veliké.
0: Takže máte děti, ale
2: já
0: ne?
2: Mám děti, ale už nechodí do školy.
0: Ano.
2: A já mám dneska narozeniny, takže já jsem vždycky v první školní den šla do školy.
0: Jo, takhle. Takže vy jste první školní den šla do školy, to chodí všichni, ale chápu, co jste chtěla říct, že vy jste měla prostě první školní den narozeniny.
2: Ano, a vždycky jsem šla s těma bombónama a jako s tím pocitem, že mám ty narozeniny.
0: Ale to je taková, jako to vás určuje, že jo? To vás prostě normálně determinuje pro váš život. Vy prostě jdete s tím, jasně, 1. září mám narozeniny. Patrik Hezucký to měl takhle s manželkou. Nikola Hezucká se narodila 1. ledna. A to vás taky určuje, že jo? Prostě celý život víte, že 1. ledna, když máte narozeniny, s váma nikdo nebude kalit. Jo?
2: Přesně tak.
0: Jak vás to změnilo vás, Karin?
2: Nijak, já jsem měla jako dobrý pocit, že jsem jednička, takže...
0: Ještě jste se měla jmenovat... Měla jste se jmenovat Linda, ta má dneska svátek ještě.
2: Já mám dceru Lindu, ta má dneska svátek.
0: To je pravda, no, ale ta bohužel...
2: Já mám dceru Lindu a ta má dneska svátek, takže my to máme společně.
0: Ale tu jste vypustila nekontrolovaně jindy, ne?
1: A máte syna Samuela?
2: Ne, mám ještě dceru Patricii.
0: Hele, já jsem dneska normálně přišel do garáže.
1: Já to jenom, abych to uvedla, já jsem to řekla, protože Samuel má dnes taky svátek jo.
2: Ano, má, víme.
1: No,
2: ano.
1: Hele,
0: já jsem dneska přišel do garáže a tam normálně za auty byly tašky s kytičkama.
1: Jo, takhle připravený.
0: Rodiče si to normálně připravili na ráno. To bylo tak roztomilý. Bylo to teda jenom za naším autem. Tak říkám, žena prostě, ona je nejlepší na světě. A nebo to někdo přines, jakože, víš, jakože oběť.
1: Aha.
0: Že to někdo položil jako před náš příbytek, aby jsme to potom
1: vyzvedli. A vy nesete do školky kytku takhle první den?
0: Já nevím, a proč tam, myslíš, to je náhoda, že tam byly tři růžové taštičky s kytičkama?
1: Ne, to není náhoda, to je hezký. Je to jako vlastně chytrý.
0: A když se nosí kytky první den, nebo nenosej?
1: No ale vy už do té školky chodíte, ne? Jako, vy nejdete do nový.
0: Jo, to se nosí jenom do nový.
1: Já nevím, já mám pocit, že jo, ale...
0: Aha, když to mě napadlo.
1: Ne, že jako třeba, když jdeš do druhé třídy, tak no. Už možná nenosíš kytku, no, nevím. Dobře. Já jsem teda taky udělala jednu takovou věc dneska po ránu, já jsem napsala dceři vzkaz rtěnkou na zrcadlo.
0: Ne, a to ona ocení už?
1: Jo.
0: Ona to umí přečíst?
1: Ona si všimne, že tam něco je a bude si ty písmenka tak nějak jakoby skládat.
0: Počkej, ty jsi napsala svoji 5letý školkou povinné dceři.
1: Jo. Užij si 1. den v sovičkách.
0: Moment, ještě jednou. Karin, chápete to? Karin.
2: Určitě, chápu.
0: Dcera Katky Sofie jde do školky normálně, nejde do první třídy. A ty už jí píšeš vzkazy na zrcadlo písmenkama, jo?
1: Jo, tak jí to bude trvat třeba 10-15 minut, ale přelouská
0: to. Ona to přečte, jo?
1: No.
2: Já jsem teda napsala svoji dceři na Messenger.
0: A dokáže to přečíst?
2: Dokáže, má 22 roku.
0: No tak, to je šikovná.
1: Dostane jedničku.
0: To je šikovná, šikovná. Tak se mě hezky, Karin. Ale jo, počkej, všechno nejlepší k narozeninám.
2: Děkuju. Já už jsem teda na cestě do práce, takže...
0: Takže co?
1: Vezmeš bombony.
2: Vezu ty bombičky a nealkoholické... nealkoholickou bohemku.
0: Hele, Karin! Takže ty máš narozeniny a vezeš spolupracovníkům, kteří tě mají rádi. Explozivní prostě nálož, chceš je odpálit, teda, že se nestydíš. Bombičky, to je jako do sifonu?
2: Ne, to jsou takový ty likérový bombičky,
0: jo, špičky. Likérový bombičky, tyhle ty bombičky, špičky prostě. Mm. Tak všechno je lepší, Karin, papa.
2: Čau, no, děkuju, jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Mějte my taky,
2: se,
0: ahoj. Ahoj.
1: Papa.
0: Ranní show na Evropě 2 a já to nezdám, dítě nějaký do éteru potřebujeme. Haló?
3: Dobré ráno.
0: Máte tam dítě?
3: Mám tady dítě už od 5:30.
0: Tak, ale my jsme od 5:30 na to tady čekali, takže pozor. Dej nám ho do vysílání.
3: Adámku.
0: Adámku. Všechno začíná u Adama. Dobrý den. Adame, jak se jmenuješ, víme. Kolik je ti let?
3: 8.
0: Tak jak to cítíš dneska?
1: Jak se těšíš do první?
0: Chytrej kluk. Jak to cítíš, Adame?
3: Nechce se mi.
0: A co, na co se nejmín těšíš?
3: Na tréninky.
0: Na co?
3: Na tréninky.
0: Na tréninky. Na tréninky? Slečno, nemůžete dát Adamovi telefon k puse normálně? Že takhle, jak mluví z té zadní sedačky, je to horší takový. To handsfreečko prostě... Mm-hmm.
1: Nefunguje.
0: Funguje, ale tak jako...
1: Ne rádio je.
0: Méně. Adame.
1: Vestice.
0: Adame, tak už je to lepší. Adame, tak říkej, na co se nejmín těšíš?
3: Na kroužky.
0: Na kroužky. A co, kam jdeš?
3: Na hokej.
0: Ježíš, tam je zima, viď?
3: Jo.
1: A rodiče tě nutí hrát hokej, protože si myslí, že z tebe bude hvězda NHL, nebo?
0: Přesně, a budeš je živit.
3: Jo.
0: Oni chtějí, hele, budeš, tobě se nechce na hokej, mazej na ten let, jestli si myslíš, že budu chodit tady do práce až do konce života. Mazej, podívej se na Pastrňáka a šup. Takhle ti to říkaj.
3: Jo. Leoš Mareš, Evropa 2, Katka Zíhová, Evropa 2. Show Evropy 2.

0: Haló, haló, je tady nová situace. My se spojujeme na dálku se Štěpánem Kozubem, který je, nevíme kde. Štěpáne, dobré ráno.
1: Dobré ráno, slyšíme se.
2: Dobré ráno.
0: Vy máte úplně jinou dikci, jakože, jako kdybyste mluvil do vysílačky.
1: Ano, ano, já jsem v otcovském stavu teď, jakoby ve smyslu,
0: ano.
1: Jo, víme, víme.
0: My to chápeme, je 1. září.
1: A jsou nervy, no.
0: 1. září, to je slavné datum, to je jak 31. prosince, nebo 1. ledna. Všichni chápeme, co je 1. září. Vy máte navíc 6letou dceru.
1: Je to tak.
0: To říkáme našim posluchačům, mm-hmm. Takže asi všichni chápeme. Všichni chápeme tu důležitost toho dnešního dne. Takže já se jenom zeptám. Včera vaše premiéra v ranní show, jak jste to vlastně jako by prožil? S odstupem.
1: Jako, dívejte se, já přijel jsem do Ostravy a co, jako fakt mě lidi ale vítali úplně jinak najednou.
0: Jo, byly transparenty.
1: Byly jako, transparenty.
0: Jako, že jste přijížděli.
2: Nebo plivali.
1: Ne, volali.
0: Je tady zase.
1: To jim to dal, tam byly transparenty, to jim to dal.
0: Jeli jste si ho tam nechat třeba.
1: Vrať se, odkud si přišel, takové, že mě fakt vítali jako.
0: No a ne, tak doma to hodnotili jak, tu vaši premiéru včerejší?
1: Pozitivně, oni musí, protože já je živím všechny, oni musí to hodnotit pozitivně.
0: A nemáte nějakou konkrétní třeba SMS-ku nebo něco? Nepsala vám maminka?
1: Maminka mi psala, poslouchala jsem to, byl jste skvělý, ale moje mamka je takový ten milosrdný lhář.
0: Fakt?
1: Ona to umí, ona mě má ráda, ona mě porodila, takže ona to má jinak.
0: Myslíte si, že by to byla první máma, která by neříkala pravdu a říkala by, že jste byl skvělý?
1: Ne, nebyla by to první máma, ne. A možná je to první máma, která mě porodila.
0: Ne, obecně, jako první máma, která chválí svoje dítě. Nerozebrala to nějak jako dopodrobna.
1: Ne, oni se mnou skoro nemluví o těch věcech.
0: Mm-hmm. A něco konkrétního od nějakého fanouška, něco, co jste si zapamatoval ze včerejška?
1: Jo, přišla mi jedna zpráva, táhni do hajzlu, a to jsem ale pochopil, že to asi není úplně ortodoxní fanda.
0: A nebo to nebylo pro vás?
1: Nebylo to asi se spletli.
0: Nebylo to pro mě.
1: Já jsem psal, ne, já jsem ten druhý, to pošlete Marešovi, já jsem ten druhý, já jsem ten sympaťák.
3: Evropy 2. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
10: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
11: rozkočíš. Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
12: Love Island je zpátky.
13: A tentokrát?
12: Plný svodů a zakázaného ovoce.
13: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
12: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
2: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
14: Jedna noc, která všechno změnila.
2: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
14: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
15: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
16: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluji.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 6:30. Jsme tady s vámi. Začala 29. sezóna, vlastně dneska oficiálně, ale my jsme měli plnohodnotné vysílání už včera, protože bylo pondělí. Takže jsme začali prostě v pondělí, i když to byl srpen. Mimochodem, úplně první ranní show.
1: No.
0: V roce 1998, tedy první ranní show moje. Mm-hmm. Před mojí ještě byly další ranní show, Gondíci a Velký těžký pokondr. Mm-hmm. Nebo Velký těžký pokondr. Ale moje první ranní show v roce 1998 byla taky v pondělí 31. srpna. Taky bylo úterý 1. září.
1: Jsi měl začít vysílat 1. září, ano. Ale stejně jako včera už si to prostě nemohl vydržet.
0: No tak tenkrát hlavně se mě nikdo neptal a prostě se vysílalo od pondělí do pátku, že jo. Dneska samozřejmě jsem drzej, takže bych řekl vedení, no tak to ne, tak to já půjdu až 1. září. Tohle jsme to řekli v červnu, že jo?
1: Jistě.
0: No tak to ne, pondělí to mi nejde, to je ještě srpen, to mi nejdeme. No. Jo, ale potom samozřejmě okolnosti to uhráli takhle. Takže jsme tady už jako druhý den, ale pořád je to jako všechno nové. Všechno je nové tady.
1: Neohmatané.
0: Ohmatané, ale jako když se vrátíte po dlouhé době na chalupu.
1: Jo.
0: Jo, nebo na dovolenou, kam jezdíte jednou za rok. Mm-hmm. Ranní show, dobré ráno, milí posluchači, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak co máte na srdci?
2: Mám na srdci, že když už jste měli žáka ve vysílání, tak teď máte paní učitelku.
0: Dobrý den. Dobrý den.
2: A ještě máme společné to, že teda vy 29 let jste ve vysílání a já 29 let jsem na jedné škole.
0: A stále jste?
2: Stále jsem, ale letos naposled. Už jsem v důchodovém věku a už si říkám, že toho nechám. Ale strávila jsem s váma vždycky cesty do školy na kole, protože jezdím do vesnice přes les a bavili jste mě celých 29 let, takže paráda.
0: Teď jste mě teda trochu vystrašila, protože...
2: Jak to?
0: Jestli teda celý život jste učila v jedné třídě a my, nebo já teda celý život vysílám v jednom rádiu, a vy už letos naposled, že jdete do důchodu, já si připadám, že jsem Jura.
2: No, teď jo. Proč? Vy jste Jura, já jsem o něco starší Jura.
0: Vy jste na tu školu...
1: Jste křída.
0: Vy jste Žula. Vy jste křída, jsem Žula. Vy jste nenastoupila do té školy hned po škole?
2: To ne, v 35, tak stejně je to už doba, že?
0: A jak se jmenujete?
2: Jmenuji se Dana.
0: Dano. A... Dani. Dáni, jak konec? Ještě dáme 10 let, ne?
2: To už ne.
1: Co učíte, Dani?
2: No, já jsem na malé škole vesnické, jsem tam teda i zároveň ředitelka, ale taková malá ředitelka, protože máme 50 dětí celá škola a je to taková ta málotřídní škola, co se učí děti spolu víc ročníků v jedné třídě.
0: To je normálně, vy jste normálně romantický telefonát, jako když bych si prohlížel album.
1: No.
0: Takže Dani, já se zeptám.
2: No.
0: Vy z vás úplně sála dobrota, moudrost.
1: Ale trochu i přísnost.
0: Malinko, ale no.
1: Malinko.
0: A to, ale ona jako paní učitelka je milá, ale jako paní ředitelka.

0: Velká musí být samozřejmě trošku jako od rány. Zeptám se, Dani, za těch 30 let, jak vnímáte rozdíl mezi dětmi? Mění se něco, nebo jsou to pořád stejný prostě drndy?
1: Já bych řekla tak, drndy je správné slovo, jako děti se mění, ale kdo se mění, jsou rodiče.
0: Takže děti, pardon, děti se nemění, teda chcete říct?
1: No, mění, ale pořád jsou fajn, jako děti nás baví.
0: Ale mění se rodiče,
1: ale spíš máme problém někdy s jejich rodičemi, no.
0: A v čem?
1: Tak oni mají tendenci jednak nám diktovat, jak bychom to my měli dělat, a tak nějak ty děti jsou vedený, že smějí všechno, co si vzpomenou, takže nějaká ta výchova tam trošku vázne někde, no. A myslí si, že my v té škole je srovnáme. Tak to taky.
2: A když je srovnáváte, tak se jim to zase nelíbí.
1: Tak se jim to nelíbí.
0: Takže v tom je ta změna. V tom je ta změna, že dřív to nechávali na vás, teď vám do toho jako mluví.
1: Přesně tak. Dřív, když dítě mělo průšvih a přišlo domů, tak ještě dostalo. Dneska má průšvih učitel, že o tom vůbec jako rodičům píše a chce to řešit. No ale nechci si stěžovat, baví mě to. No, důchod tak přijde akorát.
0: Akorát,
1: myslím.
0: Je to akorát, Dani.
1: Jo.
0: Je to akorát, no ale nejvyšší čas.
1: To je teda, dobrá, nejvyšší čas.
0: Dano, rádi jsme vás slyšeli.
1: Jo, ahoj. Já vás taky, pa, pa. Děkuju. Ahoj, na shledanou.

0: Halo, halo. Ranní show na Evropě 2. Nevím, proč dělám halo, halo dneska.
1: To, jako, to si pleteš s jiným rádiem.
0: S jakým?
1: No tak halo mají i impulzáci, ne?
0: Mají impulzovi halo, halo?
1: No.
0: Nemají.
1: Mají halo tady impulzovi.
0: No to jo, halo, halo tady impulzovi a halo, halo je spíš jako o pomoc. To přijde jako halo, halo, jako kdyby byl ztracený někde na louce. Víš?
1: Jo.
0: Ne v lese.
1: Jestli jsi ztracený, tak já můžu mít teď aktuálně téma. Jestli nemáš o čem hovořit.
0: Jestli jsem ztracený, chceš mluvit o mém koncertě na Letné? Protože my jsme vlastně, jak jsme o prázdninách nevysílali,
1: no.
0: Tak jsme vůbec neřešili...
1: Tak my jsme neřešili spoustu věcí.
0: Jsme neřešili ztracenou rodinu na Letné.
1: No.
0: Dobře, ale ty máš něco jiného připraveného.
1: Já jsem si připravila, protože miluju herečku Zendayu a miluji čím dál tím víc.
0: Ano.
1: A zjistila jsem, že ona má narozeniny 1. září, tedy dnes.
0: Kolik tak může být Zendaya?
1: No.
0: Dnes oslavila Zendaya. Tyjo, kolik může být Zendaya? Já si tipnu. 30.
1: Jseš dobrý.
0: Ne.
1: Je stejně stará jako Štěpán Kozub, její 30.
0: To spojení, že je stejně stará jako Štěpán Kozub.
1: Je lichotivé jen pro jednoho z nich? Nebo?
0: Představuju si, můžeme se Štěpána zeptat dneska, ještě se s ním spojíme, pokud jste si pustili právě teďka rádio, tak Štěpán už byl ve vysílání díky technologii a po 7. hodině nás čeká dokonce, já to nechci říkat, ale čeká nás velká takzvaná coverage, neboli pokrytí, reportáž, aha, protože vlastně to, že s náma není Štěpán ve vysílání, zároveň umožňuje, že je v terénu, prostě Štěpán dneska veze svoji dceru do 1. třídy, takže my to celé pokryjeme, takže těšte se na něj po 7. hodině. Nicméně...
1: Proč mluvím o Zendaye?
0: Spíš jsem si chtěl jako představit, že jsi mi se k sobě hodili.
1: Určitě. Oni jsou oba prostě talentovaní a krásní lidi a vrstevníci, takže...
0: A podle mě ten Spider-Man, se kterým ona chodí, je tak stejně velký jako Štěpán Kozub, ne?
1: Jsi Toma Howlanda?
0: Toma Howlanda.
1: No.
0: Říkáš Howland, jo?
1: Asi jo.
0: Asi jo, OK.
1: No, totiž, já jsem si četla zajímavosti o Zendaye a zjistila jsem, že to velmi úzce souvisí s 1. zářím, co se týče školy a školky, protože představ si Zendaya, když byla malá, tak ona byla tak stydlivá, že nemohla jít do školy a musela opakovat školku, aby si zvykla na kolektiv dětí.
0: To je nejvíc.
1: Podívej se, a co z ní dneska je?
0: No ale oni ty herci jako můžou mít takovou tu sociofobii.
1: Hmm.
0: Oni to před kamerou jako dají, ale jinak...
1: Hustý.
0: No. Vem si Štěpán. Štěpán včera říkal, že by nejel vlakem. Ne, protože je arrogantní, ale prostě
1: jo.
0: Lidi.
1: Nechce se potkávat.
0: Nechce se potkávat.
1: No, tak to mi přišlo zajímavý a potom jsem si taky říkala, že Zendaya je, nebo takhle, že já jsem trochu jako Zendaya, jo. Víš, v jakém slova smyslu?
0: Jsi stejně krásná.
1: No.
0: A máte stejnou barvu pleti.
1: Jo. Hele, my, když přijdeme domů a chceme si navodit takový ten pocit té atmosféry a takový té pohody, tak se pustíme Přátelé. Třeba, jakoby, já to tak dělám. A ona si pouští Harryho Pottera a říkala,
0: ježiš,
1: že prej každý den si pustí minimálně jeden díl, aby si udělala hezky. Není to nádherný?
0: Nejvíc. Takže ona má narozeniny.
1: Jo.
0: A kolik dostane dárku, já se ptám.
2: A kolik jich je?
3: 36, sám jsem je počítal.
2: 36, ale loni jsem jich měl 37.
3: No ano, ale jsou přece mnohem větší než...
2: Ale to je mi jedno, jak jsou velký. Počkej, povím ti, co uděláme. Až půjdeme ven, koupíme ti další dva dárky. Co ty na to?
4: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
5: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: 58.2 a 105.5 FM. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Tvůj pocit po projektu?
9: Jipi!
1: Jé!
8: Jé!
10: Jipi, jipi!
1: Jej!
8: Hornbach, s námi to zvládnete.
11: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
15: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
16: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.cz.

0: Dámy a pánové, před námi je chvilka na melancholii. Pojďme se zastavit u toho data, ale ne z úhlu pohledu začátek školního roku. K tomu se ještě vrátíme, to je klasika. Mm-hmm. Ale pojďme se vlastně zamyslet na téma, že je fakt září. Jako, představte si to v kalendáři. Já rýmuju. Mám rýmu asi, víš?
1: Jo. A chtěl jsi říct určitě, že září na léto jde stáří?
0: Chtěl jsem pustit tu písničku.
1: Já jsem na ní myslela už včera.
0: Protože včera nebyla aktuální, ale dneska ji dáme. A v tom textu pana Svěráka je úplně všechno. Takže to je ta chvilka na melancholii. Protože jasně školní rok, jasně nová sezóna v divadlech, nová sezóna v ranní show, nová sezóna, nevím, třeba u vás v práci, ale pojďme se na to podívat i z úhlu přírody.
1: Nejkrásnější období za mě teda. Tohleto pozdní léto, nejnádhernější.
0: A ta muzika, vejde. To je taky trochu září, tohle už. Tohle je konec srpna. Odjíždíš, vidíš od poslední kousek moře, no dobře, teď máš babičku u moře teda. Nebo od babičky, ano. Teď vidíš tu chaloupku, už jenom komín a už jenom les. Mm. A pak už dálnice. A najednou mozek se ti přepne, jasně, zastavíš na molce, dáš si kafe a už myslíš na to, co tě čeká, co máš před sebou. Ale přemýšlíš, kdy se tam zase vrátíš. Nebo to moře, říkáš si, tak ahoj moře, já zase někdy přijedu. Tak pojďte, pánové, Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Je 1. září.

0: Ježíš, to je taková krása. Rybníky chladnou, je skvělý text. Obal se pavoučku hedvábnou nití.
1: Ulétni podzimu, nebo tě chytí.
0: Ježíš, to je tak krásný. A jak se všechno vrací v kruzích, že ty sezóny prostě jedou. Jaro, léto, podzim, zima a dokola. Jaro, léto, podzim, zima a dokola, a dokola, a dokola. Tak i my tady v ranní show, tím, že vlastně vysíláme furt dokola, tak a ta témata se vrací pořád dokola. A já vám dám důkaz. Mám tady vstup z roku 2022. Tehdy to bylo ne první, ale poslední září. Tak si to užijte. A všimněte si, jak se bavíme furt o tom samém. Ranní show na Evropě 2. Dneska poslední září, mimochodem dneska si musíme zahrát písničku Září.
2: Že jo? Dobře, jestli na to máš chutlo.
0: Já jsem chtěl teďka mluvit o něčím jiném, ale bože, my to tak milujeme. My jsme to v tomto měsíci už hráli.
1: No. To jsem chtěla říct, že už jsme to hráli, no, ale dobrý. Máme dneska poslední možnost.
0: Máme poslední možnost, tak se k tomu dostaneme, ale já vám tady předtím řeknu ještě jako historku.
2: Nejvyšší čas, aby bouchla někde atomovka, že jo? Protože to by tak hezky jako završilo. Ne, že by taky to tam zářilo, prostě, jako září, že jo?
0: Já ti rozumím.
1: Jo, takhle.
2: Některý kraj září, prostě.
0: To slovo, ale podle mě vzniklo jako schválně, ne? Protože september, no. Jo, když vymýšleli nový názvy pro měsíce, což dělala normálně skupina lidí. Myslím, že prostě jako jsme my, tady takých bylo víc třeba.
2: To byly měsíčňani, jo, to byly, to dělali.
0: Co?
2: No, jakože vymýšleli, prostě to byla speciální
0: funkce. Ne, normálně, tak tam byli
2: měsíčníci.
0: Já jim říkám Jungmann a Palacký, jestli to byli oni, nevím.
2: Jo, takhle, že český názvy, jako.
0: Myslím, že oni seděli, že jo, a říkali, no. September ne, to nechceme. Že všichni mají september, že jo. Dokonce i Slováci. Mají normálně septembra, že jo?
2: September,
0: a my jsme si vymysleli září. A podle mě ta etymologie, myslím, že to vzniklo jako, že to fakt jako září?
2: No je to určitě od záření, že jo?
1: No, ještě určitě. Slunce naposledy si zazáří.
0: Ano, já jsem si tak bylo. Čekaj, vznik slova září. Září.
2: To je potřeba jako fakt rozklíčovat.
0: Takhle je toho. Už posledního, takže to je jako posledního.
2: No, jasně.
0: Září je podle gregoriánského kalendáře 9. měsíc v roce, má 30 dní. Stejně jako u října, v češtině jeho název pochází od říje.
1: Aha.
0: Vznikl ze spojení za říje, tedy během říje.
1: Tak vidíš.
0: Staročesky zařuje. Tak to jsem nikdy v životě neslyšel.
2: Aha, taky ne.
0: Tak je ona je totiž říje nejenom v říjnu, ale i v září.
2: Aha, tak proto.
0: Takže říje dělá jak říjen, tak za říje. Takže to nemá s atomovkou nic společného.
2: To nemá, tak to odvolávám.
1: To jsi se zase seknul.
2: No, tak jsem to zbytečně to.
0: To je dobrý, tyjo.
1: Zbytečně jsi to vypustil.
0: Ale a chcete vidět, jak vznikly další
2: názvy
0: měsíců?
2: Určitě, jo, určitě.
0: Tak to je dobrý. No tak víte co, tak za chvíli.
2: Dobře.
0: Hustý, tyjo. Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
3: Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Za

0: maximum muziki. Europa 2.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, sice nám hraje chorvatská muzika, ale my se budeme mluvit o češtině.
2: No.
1: A mně se líbí ta atmosféra.
2: Jasně.
1: Takže posloucháte ranní show, o čem jsme mluvili?
2: Mluvili jsme o tom, že my máme jako snad jediný na světě, kromě
1: to ne.
2: Ksováků.
1: Ne, to ne.
2: Ano, ne tak dobře, jedni z mála v Evropě minimálně.
1: Dobře.
2: Kteří mají úplně jiné názvy pro měsíce, než mají všichni ostatní. Nebo minimálně ten sematický základ, že?
1: Nejsme úplně unikátní, Češi si dost často myslí, že jsou unikátní v mnohem, například třeba používají rčení české ručičky, zlaté české ručičky. Ano. Nejsme zas tak výjimeční, je víceméně jako hodně států, který to mají jinak, ale prostě je to odklon od nějakého
2: standardu.
1: Prostě ano. A já jsem, my vysíláme 25 let. A já jsem nevěděl, že září, které dneska končí, vzniklo od slova za říje, tedy během říje, za říje. A já jsem si tady našel i původy ostatních měsíců.
2: Tak to nás zajímá.
1: Některý jsou jasný, že jo?
3: Můžeme hádat.
2: Tak povídej.
1: Tak třeba leden, že jo, tak schválně.
3: Mě nic nenapadá.
2: Leden, že tam je den, ale...
3: No, tak
2: to ne, tohle nevím, ale je tam den.
1: Nebo listopad, že jo, třeba.
2: Listopad, tak to je největší voříšek.
1: Ano.
3: Nebo květen, že jo.
1: Tak pozor, ale mimochodem, to je docela dobrý, ale víš, ta náhoda, jo, ale,
2: no.
1: Že hraju chorvatskou muziku. A já jsem si trochu myslel na srbochorvatštinu, jo. Takže svoje názvy měsíců mají nejenom Češi, ale i Poláci, nebo Chorvaté. Takže my jsme ta parta, jako.
2: A oni mají úplně jiný než my, ale samozřejmě předpokládám.
1: Tak pojďme si, předpokládám, že nemají říjen. Myslím, že Chorvati nemají říjen.
2: Ne, to nemají.
1: Tak já dám článek a tak dále, tady píšou a tak dále, co v bulharštině znamená a tohleto.
2: Zajímavý, to je strašně zajímavý, co říkáš.
3: Ještě jsme se nedostali k žádnému měsíci.
1: Takže...
2: On to chce číst měsíc, víš, ten článek.
1: Proč jsou vlastně české názvy měsíců jiné než ty, které známe z angličtiny a řady dalších jazyků? Většina evropských jazyků používá pro označování kalendářních měsíců názvy vycházející z jejich původních latinských pojmenování. Tak třeba z latinského September pro označení našeho září vznikl v angličtině September, ve francouzštině September, říkám to dobře, ve španělštině Septembre, nebo v rumunštině Septembre. Podobné názvy najdeme i v řadě slovanských jazyků.
2: Perfektní výslovnost.
1: Mě to strašně nebaví tenhle odstavec. Pojďme dál. Takové názvy se mezi sebou liší jen mírně a jsou obecně srozumitelné. Na rozdíl od toho si čeština, stejně jako polština nebo chorvatština, udržela vlastní starobylé názvy. Ty české pocházejí až z praslovanštiny. Českému září odpovídá polské vrzjeseň či chorvatské rujan. Nevím, že se to rujan? Kdo ví?
2: Kdyby to bylo ve Španělsku, je to ruchan.
1: Pojmenování kalendářních měsíců vznikla na základě přírodních jevů, které byly s daným obdobím spojené, listopad, že? Nebo někdy podle prací, které se v tu dobu obvykle vykonávaly. Staří Slované neměli pevný kalendář a dobu měsíců pouze odhadovali právě podle přírody. Aha. Situace z měsíci se trochu zamotala, když se Slované rozešli ze společné pravlasti do krajů, které byly od sebe poměrně vzdálené a tudíž měly i odlišné klimatické podmínky. Přírodní jevy totiž nastávaly někde dříve, někde později a tak se stejnými názvy začala označovat různá časová období. Některé názvy měsíců tedy sice najdeme ve vícero slovanských jazycích, ale označují přitom jinou dobu. Zatímco tedy listopad označuje v češtině 11. měsíc v roce, v chorvatštině označuje listopad měsíc 10.
3: To oni nemají říjen, tedy, ale mají listopad.
1: Takže ty mi chceš říct, že chorvatský říjen se řekne listopad, jo? 11. měsíci, tedy našemu listopadu, říkají v Chorvatsku studeni.
2: Aha.
1: Studeni.
2: To je dobrý.
1: Počkej, studeni je dobrý, ale...
2: A je ta problematika stejná třeba i u měsíčku?
1: Další vstup, který se bude týkat už vysloveně září. To se nás týká, protože dneska je na posledního, že jo?
2: Jo, jistě.
1: Takže jsme se na září vzpomněli poslední den, ale hele, lepší pozdě než později, přátelé.
0: Leoš Mareš, Patrik Hezucký, ranní show Evropy 2. Evropa 2.
1: Tak, to byl vstup z roku 2022. Teď v roce 2026 jsme to stihli dobře, protože je prvního. A navíc je úterý, takže... 7.17 i v nové sezóně. Are you ready?

0: Dohrál nám Bruno Mars na Evropě 2 v ranní show a já jsem si vzpomněla, že jsem nedávno viděla takovou srandovní fotku, jak jsou ty obrovský mega koncerty a Bruno Mars teď jel nějakou obrovskou šňůru a byl na těch největších světových stadionech. Tak dávala paní fotku, jak seděla úplně nahoře na nějaký tribuně prostě v 86. patře a psala k tomu, když je ti blíž Mars než Bruno.
1: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
2: Ještě, že tady není taková neuvěřitelná masa lidí, která chodí na koncerty českých hvězd, že tyhle ty problémy nemusíme řešit.
0: Jo.
2: Kromě Marka samozřejmě. Zprávy 7-7, Evropa 2.
0: Dobré ráno, za necelou hodinu začne školákům nový školní rok. Do lavic poprvé usedne 115 tisíc prvňáčků. Dětí v základních školách podle odhadu úřadu oproti minulému roku ubude. Didaktickým testem z češtiny pak dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle dat Cermatu se k němu přihlásilo 7270 žáků, meziročně méně. Za dva prázdninové měsíce zemřelo při dopravních nehodách v Česku 98 lidí. Je to největší počet obětí od léta 2021, kdy bylo mrtvých 101. A teď už má slovo Zuzka.
3: Více než 3-kilometrový úsek dálnice D11 na Trutnovsku u hranice s Polskem hodlají silničáři otevřít 27. listopadu. Otevřením úseku budou moci řidiči na polské straně využívat již vybudovanou rychlostní silnici S3. Tranzitní doprava tak zcela mine polské pohraniční město Lubavka a českou pohraniční obec Královec. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: U čtyř kůzlat v putovní minizo v Severní Karolíně byla zjištěna vzteklina. Teď vyzývají návštěvníky, kteří s kůzlaty mohli přijít do kontaktu, aby se přihlásili kvůli případné léčbě. Minizo v uplynulém měsíci pořádala přitom akce pro děti i seniory.
1: Evropa 2. Kde to stojí?
0: Opatrně na dálnici D35, pokud jedete z Mohelnice do Olomouce, tak na kilometru 256,5 překáží porouchaná dodávka.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jihu Moravy až letních 27. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje ranní show s Leošem Marešem.
2: A Katkou Říhovou. Bože. Hm.

A jdeme na to. V téhle hodině vás čeká úterý 7.17. Štěpán Kozub, který povede svoji dceru do školy, a česká volba. A ještě Jakub Kohák. Buďte s námi.

7.12. Ranní show na Evropě 2. Než se spojíme se Štěpánem Kozubem, takzvaně živě, podíváme se na to, co už bylo. Totiž, my už jsme s ním dneska mluvili do vysílání, to bylo před hodinou. Tak abyste o to nepřišli takhle už nějakou normální hodinu, tak se na to podíváme.

0: Haló, haló, je tady nová situace. My se spojujeme na dálku se Štěpánem Kozubem, který je nevíme kde. Štěpáne, dobré ráno.
1: Dobré ráno, slyšíme se.
2: Dobré ráno.
0: Vy máte úplně jinou dikci, jakože, jako kdybyste mluvil do vysílačky.
1: Ano, já jsem v otcovském stavu teď, jakoby ve smyslu,
0: ano.
1: Jo, víme, víme.
0: My to chápeme, je 1. září.
1: A jsou nervy, no.
0: 1. září, to je slavné datum, to je jak 31. prosince, nebo 1. ledna. Všichni chápeme, co je 1. září. Vy máte navíc 6letou dceru.
1: Je to tak.
0: To říkáme našim posluchačům, mm-hmm. Takže asi všichni chápeme. Všichni chápeme tu důležitost toho dnešního dne. Takže já se jenom zeptám. Včera vaše premiéra v ranní show, jak jste to vlastně jakoby prožil? S odstupem.
1: Jako, dívejte se, já přijel jsem do Ostravy, co, jako fakt mě lidi, ale vítali úplně jinak najednou.
0: Jo, byly transparenty.
1: Byly jako, transparenty.
0: Jako, že jste přijížděli.
2: Nebo plivali.
1: Ne, volali.
0: Volali koko. Je tady zase.
1: To jim to dal, tam byly transparenty, to jim to dal.
0: Jeli jste si ho tam nechat třeba.
1: Vrát se, odkud si přišel, takové, že mě fakt vítali jako.
0: No ale tak doma to hodnotili jak, tu vaši premiéru? Včerejší?
1: Pozitivně, oni musí, protože já živím všechny, oni musí to hodnotit pozitivně.
0: A nemáte nějakou konkrétní třeba SMSku nebo něco? Nepsala vám maminka?
1: Maminka mi psala, poslouchala jsem to, byl jsi skvělý, ale moje mamka je takový ten milosrdný lhář.
0: Fakt?
1: Ona to umí, ona mě má ráda, ona mě porodila, takže ona to má jinak.
0: Myslíte si, že by to byla první máma, která by neříkala pravdu a říkala by, že jste byl skvělej?
1: Ne, nebyla by to první máma, ne, ne, ne. A možná je to první máma, která mě porodila.
0: Ne, obecně, jako první máma, která chválí svoje dítě. Nerozebrala to nějak, ne. Jako do podrobna.
1: Ne, oni se mnou skoro nemluví o těch věcech.
0: Mm-hmm. A něco konkrétního od nějakého fanouška, něco, co jste si zapamatoval ze včerejška?
1: Jo, jo, jo, přišla mi jedna zpráva, táhni do hajzlu, a to jsem ale pochopil, že to asi není úplně ortodoxní fanda.
0: A nebo to nebylo pro vás?
1: Nebylo, asi se spletli.
0: Nebylo to pro mě.
1: Já jsem psal, ne, já jsem ten druhý, to pošlete Marešovi, já jsem ten druhý, já jsem ten sympaťák. Ranní show.

0: Je úterý 7.17. Jak vám to zní?
1: Povědomě.
0: I ve 29. sezóně to pojedeme. Tohle je ranní show na Evropě 2. Štěpán má teďka chvilku volno. Protože I gotta do. Úterý 7.17 a my řekneme halo. Halo.
2: Čau.
0: Čau, seš to ty?
2: Tak, jasně, že to jsem já, to jsem masakr. První rok já se dovolám, bomba.
0: Takže první v nový sezóně a zníš jako člověk, který poslouchá ranní show dlouho už?
2: Jo, každý den.
0: A dlouho?
2: No, asi určitě poslední 4 roky, co bydlíme v Praze, no.
0: A co jsi dělal o prázdninách, když nebyla ranní show?
2: No, to jsem... Tak nějak jste mi chyběli docela dost, no, jak si člověk na to zvykne přes ten rok.
0: Ty jsi miláček. A teď jdeš do práce?
2: Bohužel, no.
0: No a bohu dík, díky tomu se můžeme slyšet. Kdybys byl doma, tak
2: jo,
0: by
2: jsi... Jo, to je pravda, no. Jak já bych stál později a ještě bych ani nejel, no.
0: A pozor, navíc teďka to řídíš, jo. Teďka ti navíc zahrajem písničku, tak jakože hele, kdo to má.
1: A kdybys nejel do práce, neměl by si peníze. To bys nebyl takhle veselej.
2: Samozřejmě, Katka, to je pravda, no.
0: Tak co ti zahrajeme?
2: Hele, bude to něco od... Iza a možná...
0: Ty bláho, Izo.
2: Možná Limbo, když je ten první školní den, tak stejně to budou sami taky mladí, já jsem taky ještě mladý.
0: Hustý. Hele, já mám
2: tak
0: pocit...
2: Já mám Iza pocit, Limbo, no.
0: Já mám pocit, že Izomandias nikdy nebyl v ranní show.
2: Ha.
0: No nikdy.
2: To taky něco poprvé.
0: Hele, a já se tě zeptám, jo, já to neznám tu písničku. Jsou tam nějaký vulgární výrazy?
2: Hele, tady to je taková novější a úplně si nejsem jistý, ale asi úplně ne.
0: Tak každopádně je to na tebe, když tak. Jo, jestli by si mohl říct celý svoje jméno a adresu, aby věděli úřady, kam mají zavolat. Tak dámy a pánové, 7.19, ale jakože úterý 7.17 a premiéra Izomandiase, i když ty mu říkáš, nebo lidi mu říkají jenom Izo, ne?
2: Jo,
0: tak Izo, já jsem normálně zvědavý, já se jako těším. Katko.
1: Já vůbec nevím, co nás čeká.
0: Takže Izo a Limbo. Let's go.
3: Ať já budu. Která oslovuje satana.
4: Oslovuje hry.
0: Měj se hezky, papa.
2: Taky mějte se, díky hezky. Ahoj.
4: Mě to jednoducho.
5: Bude ovplyvňovat. Izo. Já. Yeah.

0: Naštěstí tam nebyla vůbec žádná vulgární slova.
1: Měl pravdu ten posluchač.
0: Měl pravdu, jak říkal, prostě to je spíš novější, klidnější a slušnější píseň.
1: Na cestu do školy prostě.
0: Ideální, ideál. Já myslím, že na zadních sedadlech byla radost. Mami ze Silto, to je Izo. Já, takhle. Nějak ta ranní show skončit musela, jo? Nikdo nevěděl, odkud to přijde ta rána, ale prostě, hele, mimochodem v textu byl Patrik.
1: Jo. Řekni, já jsem si otevřela text, abych se koukala, kdy budou ty sprostý slova a říkala jsem si, že bych jakoby vždycky udělala píp, víš, jo. Ale nestihla jsem to. Ale všimla jsem si, že tam je, řekni Patrik, kolik nám ještě zbývá dnů. Je tam.
0: Kolik nám ještě zbývá dnů. Uvidíme. To rozhodnete nahoře.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
0: Nikam nechoďte, protože už za chviličku česká volba a pak spojení se Štěpánem Kozubem. Štěpán Kozub dneska veze svoji dceru do první třídy. O to nemůžete přijít.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
9: roztočíš. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
11: Love Island je zpátky.
12: A tentokrát?
11: Plný svodů a zakázaného ovoce.
12: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
11: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
13: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Zpátky k muzice.
0: Evropa 2. Jsme zpátky.

0: Česká volba na Evropě 2.
1: Štěpán Kozub za chvíli v ranní show na Evropě 2. Teď jsme se na sebe koukali s Katkou, že se s tím spojíme, ale jak si máme nějakou technickou tady záležitost, technickou, technického rázu. Nicméně vlastně to nevadí vůbec, protože pojďme si říct, je 7:30 a to je přesný čas české volby.
2: Držíme štábní kulturu.
1: Držíme štábní kulturu, takže vlastně díky tomu můžeme udělat českou volbu přesně v 7:30. Pozor, pozor. Co Češi nestihli během prázdnin, i když to před létem plánovali? Co Češi nestihli během prázdnin, i když to před létem plánovali? Se musíte mentálně nastavit, já to ještě jednou řeknu. Co Češi nestihli během prázdnin, i když to před létem plánovali?
2: Zhubnout.
1: Miluju prostě, miluju.
2: Je to tam?
1: Ne, páté místo, rekonstrukci části domu.
2: Tak to je hodně odvážný teda.
1: Vy jste to ale zvládli, vy jste během prázdnin měli strašně změn u vás v baráku, ne?
2: Tam to je pravda.
1: Trávníky, grily, bazény.
2: Máš pravdu, že my jsme prostě zrekonstruovali část zahrady a instalovali jsme na ní ohniště.
1: Ohniště, strop.
2: No,
1: co Češi nestihli během prázdnin? Přivezli jste
2: a
1: prostě...
2: A špalky jsme tam dali taky na sezení.
1: Přivezli jste prostě doma z krámu ten ocelovej plát,
2: ano,
1: který jste tam jakoby dali.
2: Ano. A říkám, a ty špalky.
1: Radí show na Evropě, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Jak se jmenuješ?
3: Já jsem Jana.
1: Jano, jedeš do školy už?
3: Ne, jsem v práci.
1: Jsi v práci. A dobrý?
3: Dobrý, jde to.
1: Tak jedeme volbu. Co Češi nestihli během prázdnin, i když to před létem plánovali? Čtvrté místo... No. Začít sportovat. To je trošku to tvoje zubnout.
2: No, tak vidíš.
1: Začít.
2: Protože v létě, podle mě, je víc času na to si jakoby udělat nový režim.
1: Zase v létě jako máš spoustu dalších aktivit. Třeba musíš pít alkoholické nápoje, musíš grilovat.
2: No.
1: To se nehodí prostě do toho cvičit a sportovat.
2: Dobře.
1: Sportuje se v zimě, do svetru takzvaně. Tak Jani, co typuješ?
3: Já jsem nestihla přespat pod širákem.
1: Ježiš, řekni to, Katko.
2: Ale co?
1: Co jsi mi dala k narozeninám a co jsme si vlastně naplánovali a nestihli jsme to?
2: Jo, já jsem ti dala k narozeninám pobyt v přírodě s dcerou, ano, se spaním pod širákem a je to jakýsi takový si kurz přežití.
1: No, a měli jsme jít vlastně já s dcerou a tvůj manžel s dcerou.
2: Jo.
1: A nějak jsme se to prostě termínově tohleto, a je to ještě v září?
2: Je to v září a je to 11. 12. září. Je poslední termín.
1: Je, to jsou nedvědi v Budějovicích.
2: To jsou nedvědi v Budějovicích, no.
1: Tam já musím jet, tam já zpívám a ty taky.
2: my tam
3: zpíváme. Tak to taky nestihnete.
1: Ježíš Maria.
2: Takže by Michal vzal třeba tvoji dceru?
1: Ne, to určitě uchyl. Ty, co ty nesudo?
2: Ne, jsi vzal.
1: To nevadí, pojďme se bavit o české volbě. Tak Jani, děkujeme za tip.
3: Není zač?
1: Ahoj, měj se hezky, ahoj. Nazdar, čau. Tady ranní show, dobré ráno. Haló?
4: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Halo, halo. Tak ptáme se, co Češi nestihli během prázdnin, i když to před létem plánovali?
4: Tak já si myslím, že opálit se.
1: Tak teď mají smůlu, jestli to teda nestihli. Není to tam? Není to tam. Jsou tam takové věci, já to řeknu rovnou. Na třetím místě generální úklid. Mm-hmm. Sportovat se nestačilo, uklidit se nestačilo, zrekonstruovat dům se nestačilo. Na druhém místě navštívit nějaký český hrad nebo zámek.
2: To je hezký.
1: Lidi si to naplánovali a nedali to.
2: Ale ještě jsou stále záříové a říjnové potom víkendy.
1: To je dobrá informace. A první místo, ty už si tipnul. Co říkal pán? Co jste říkal?
4: Opálit se.
1: Ještě nějaký další tip máš?

0: Pak mě napadlo taky ten úklid, ale jinak nic.
1: Tak pozor, první místo už za chvíli. Hele, a když teda tě máme tak na telefonu, co solárko? Solar Picture, takzvaně.
0: No, já musím říct, že jsem na tom s pigmentem dost podobně jako váš nový kolega Štěpán Kozub.
1: to jsem
2: takže
1: myslím,
2: takže dobře. Mohli,
0: my jsme byli v Chorvatsku a já se každý ráno vykoupal v 50. rejdří.
2: Aha.
0: Abych přežil.
1: Jo.
0: A jsem rád, jak se říká.
1: Je to jasný.
2: Jáš dobře, je to jasný. Zdraví.
1: Mimochodem tedy Štěpán Kozub, přátelé, už za malý okamžik. A tobě děkujeme, ale ještě předtím bude první místo české volby. Měj se, ahoj.
2: Papa. Pa.

0: 7.38, posloucháte ranní show na Evropě 2, před námi první místo české volby, ještě jednou téma. Zamysleme se, co Češi nestihli během prázdnin, i když to před létem plánovali. Na prvním místě je to, co zmínila včera Katka, to je neuvěřitelný.
1: Co?
0: Na prvním místě je odpočinout si. Co Češi nestihli během prázdnin, i když to před létem plánovali. A Katka včera říkala, že ona to letos stihla. Poprvé v životě.
1: To jsem říkala.
0: Jo.
1: Tak dneska už to neplatí.
0: Za chvíli jsme zpátky. A máme potvrzení. Spojení se Štěpánem Kozubem navázáno. Nikam nechoďte.
2: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Leoš Mareš,
3: Evropa 2,
2: Katka Říhová,
3: Evropa 2,
2: ranní show Evropy 2.
4: Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
5: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz.
6: Šunkotéka začíná.
5: Ty krásno.
6: O svačině to roztočíš.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
9: To jakoby dojímá.
8: A hvězdná porota.
10: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
8: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
11: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.domanský.cz.
13: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
14: Tvůj pocit po projektu?
15: Yippie!
16: Yeah!
14: Yeah!
15: Yippie, yippie! Yippie!
14: Hornbach, s námi to zvládnete.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
17: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
18: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
19: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. EPET Arena. Sparta dětem CZ. Sparta. Tečka.
16: Evropa 2.
0: 7 hodin, 43 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2, my jsme stále ve spojení se Štěpánem Kozubem. Štěpáne, dobré ráno.
20: Dobré ráno.
1: Zdravíme Ostravu.
0: Je, no to nevíme.
1: Jo.
0: Dovolali, nebo ne dovolali.
1: Se domníváme.
0: Kde jste? Jste v Ostravě?
20: No v podstatě skoro ano, já jedu teď směrem na Bohumín.
0: Takže vy jako jedete na Bohumín.
20: Na Bohumín, ano, směrem Bohumín.
0: A proč?
20: Jedu si ověřit svůj rodný list.
0: Co se stalo?
20: Chci se dozvědět, jsem se fakt narodil. Jestli to není nějaké fake news.
0: Ty jste mě překvapil, protože já jsem myslel, že budete říkat asi teda podle pravdy, že máte 6letou dceru, takže jdete do školy a jdete místo toho na úřad. Vlastně to, co se tady teďka děje, má název Jak se žije Kozubovi. Takže jak se žije Kozubovi, jde si tady ověřit, jestli se opravdu narodil.
20: Protože nechce se mi tomu věřit v dnešní době zahlcené.
0: Zahlcené.
20: Tak jsem Bohumíně, ne, říkám, tak musím trošičku. Oni mě tady zbyli, kdybych mluvil jak vy teď.
1: No, Štěpáne,
20: ano.
1: Povězte nám.
20: Ano.
1: Já bych se ráda vrátila k té dcerce, která jde dneska do školy.
20: Pojďme,
1: protože
20: pojďme.
1: Prostě jsme jasné. Taky rodiče. Kolikrát jste už plakal? Od včerejška řekněme, už přípravy probíhaly,
20: no,
1: aktovka.
20: Chápu. Plakal jsem třikrát, zhruba dvakrát plnohodnotně, jednou jsem jenom nabíral. Jednou jsem plakal, že mi zhodila skříň na nohu, protože na chudáky tam zapadl hopík, ale pak jsem fakt plakal jako emocionálně, už jsem se fakt těšil, jako moc. No.
0: Ale vy jste nám včera ukazoval fotku její, to byla u babičky zrovna.
20: Ano,
0: nebo, jo?
20: Ano.
0: A vy jste říkal, jako, že je vám fakt podobná. No, říkal jste, že...
20: Já jsem říkal, dívej, tak je krásná, to je zvláštní, že je moje,
0: jo,
20: že?
0: Jo, takhle jste to říkal. Takhle, že je krásná, že je zvláštní, že je vaše. Je fakt krásná.
20: Je.
0: Ale vy jste taky krásný. Vy jste hezký člověk.
20: Děkuju.
0: Pojďme teda k tomu, je 1. září,
20: ano.
0: Takže Štěpán Kozub, otec.
20: No to je neuvěřitelné, jsem nervózní, co mám dělat teď, no? Vezu malou do školky, jsem nervózní.
0: A vy máte někde vedle sebe?
1: Do školy.
20: Ano. Do školy, pardon, no, takže já jsem ji zmátl zase.
0: Je, pojďme se hrát školka, ahoj.
1: Tak jo.
0: Ono to teda vlastně jako, že se to moc nehodí, to se má hrát spíš černu, ne?
1: Hmm.
0: To nevadí, ale.
20: Počkejte chvilku, Aneška řídí, tak já si přesednu.
1: Dejte si to na hlas.
20: Ani, dej to na hlas, tak, no. Chudák, ona řadí teď.
1: Vykupte automat.
20: Až bude ve druhé třídě, to nejde takhle rozmazlovat ty děti.
19: Ranní show.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Štěpán Kozub veze svoje dítě do školy, do první třídy. Má Štěpán Kozub je otec, otec. Prvňačky, říká se tomu prvňačky?
1: Prvňáčka
0: holky a Anežky. Je vlastně, my jsme to říkali už včera, je to smutné, takové až jako melancholické, když si člověk uvědomí, že já vlastně nevím, proč to říkám teďka, ale...
2: Prostě tě to napadlo.
0: Napadlo mě to.
2: Zdravíme prostě ještě další děti, které dnes děti jdou poprvé do školy a myslíme na vás.
0: Myslíme na vás, protože...
2: A na vaše rodiče.
0: Vaše rodiče, protože dneska stejnou cestu váží i Nikola Hezucká se synem Oliverem.
2: Tak.
0: Taky jdou do první třídy a to tak je. Takže co? Klasická otázka teda. Anežka, jako těší se, nebo jaký jsou ty otázky?
2: Kolika patrový máte penál, jak jste vybírali školu, co paní se, učitelka?
0: Já jsem se lek, kolika patrový, co máte penál? Tak co, penál máte?
1: Penál máme dvoupatrový penál, máme gumu, ořezávatko, máme asi 8 základních barev, Anežka má i pravítko, má baťoch s takovýma lentilkama, to byl velký boj, jo, tam jsme bojovali v tom obchodě, Anežka nechtěla lentilkový, ale byl jediný, který měl takové ty zdravé záda, aby se mi nehrbila, jo. Chudák, ona už teď má hrb, tak aby to nebylo ještě
0: už
1: víc.
0: Má hrb teď.
1: Ona má nohy ani hrb, takže ona nemá nohy a hrb, takže ona je prostě je jiná, ale řídí, auto řídí. Chudák holka, že dospěje a tohle si poslechne, tak mě zabije asi, no. Mám dceru bez nohou a s hrbem, no a co mám dělat? Však má právo normálně žít jako každá jiná holčička. Zaboč! Ona zase nedosáhne na spojku, tyva. To musím zmáčknout rukou, pardon, počkejte, no. Ona nemá ty nohy, tyva. Jsem zapomněl. Tak přistav tady Ukrajinice, dáme si kafe.
0: Já nevím, jestli to strašně toho nestalo, mě to začalo píchat v boku. Já nevím, kdy mě naposledy píchalo v boku, tyjo.
1: No Anežku nikdy, ona nemá ani boky. Už to položte.
0: To se musí přerušit samo tím, co říkáme. To je normálně, to radiokomunikace to normálně přepnou tohleto, že mě napadlo samozřejmě, ne, nebudu to říkat. Každopádně mě píchá...
2: Srdce.
0: Ne, v boku.
1: Vidíš, Ani pána píchá v boku. Když měla bok, tak víš, co to znamená. Ale to ty ne, já chci řídit, tatínku, já chci řídit. No, tak teď se starej. Ty vole, přes kruháč rovně to vzala.
0: Já teď, co se mi to stalo, no mě hýkám.
1: Vidíš, pán umí hýkat. Když měla hlasivky, tak víš, co to znamená.
3: Show Are you ready? Evropy 2.

0: Přátelé, a do party přibyl Jakub Kohák.
1: Evropa 2, svět podle Koháka.
0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, přátelé, svět podle Koháka, dobré ráno.
2: Dobré ráno přeju.
0: Situace ve studiu, Kohák je tady, Katka je tady, já jsem tady, nicméně Štěpán je tady pouze virtuálně.
2: Ježišmar, co se mu stalo?
0: On musel odjet, dneska je 1. září, což je asi zachytil.
2: Do školy?
0: To si zachytil.
2: Já má školu.
0: Jde do první třídy.
2: Jezus, to jo. Já jsem si říkal, že on je tak,
0: má aktovku, nemá dceru a jde do první třídy, víš? Takže máme ho na dálku.
2: Ano.
0: Ale slyší tě, můžeš mu cokoliv vzkázat.
2: Dobře.
0: Štěpáne, jste tam?
3: Ano, slyšíme se.
2: Jak je tam máte počasí, Štěpáne?
3: Zamračeno, je trošku zamračeno, ale jedeme teď autem a Aneška řídí.
2: Je, to je hezký, no jo. Co popílek?
3: Popílek?
2: Ano.
3: Co je to popílek, teď nevím.
2: No, jako uhlí, když je, tak se dělá takový popílkový
3: mrak. Sypu si na hlavu,
2: už letám.
0: No a pojďme si teďka rovnou říct něco k tomu derby. Včera to nějak jako jsme neprobrali. Pořádně.
2: Jaký derby?
0: Byl takový zápas, hraje tým, něco jako Varta, proti Slávy.
2: Já proti té bance?
0: Ano.
2: Čínská banka?
0: Baterky Varta.
2: To je ta čínská, ano. Už si vzpomínám, no tam je ano. Peněz jak šlupek.
0: Takže?
2: Co se stalo?
0: Byl to takový zápas.
2: Něco jsem zase, ale já už se o to nezajímám.
0: My jsme
2: měli Shakespeara na hradě, víš co, já už žiju jinde.
0: Včera
2: to
0: si říkal.
2: To už se mě netýká tohleto. Tady William Shakespeare, víš co, já mám teďka hlavu plnou textu, víš co, to už je vysoké umění. Ale víš, tohleto je pro tebe, no. Tak se potěšil asi, ne, nebo co se stalo? Já ani nevím, co se stalo.
0: Je pravda, že Sparta by si mohla říct být, či nebýt.
2: Myslíš?
1: Ranní show Evropy 2. Superstar je prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Pátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
8: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
9: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
1: Evropa 2.
6: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.

0: 8 hodin 3 minuty. Posloucháte Ranní show na Evropě 2. Dnes začíná Superstar. Tada!
1: Dneska jo.
0: Dneska.
1: Vy všude psali 2. září.
0: Ono to je zítra, 2. září na Nově, ale jak už to tak bývá, na OnePlay je to o den dřív.
1: Jo, takhle.
0: Takže to je dnes.
1: Takže večer.
0: Já vlastně nevím. Já mám pocit...
1: Nebo odpoledne.
0: Že to možná...
1: Nebo už to tam je.
0: Může být i ráno, může se někdo podívat. Protože, a je to taková, jakoby vlastně, já jsem si to ani, jak je toho hodně teďka, Štěpán Kozu, Paraní show a jsem tady s váma, přece ty castingy se točily už na přelomu června a července, tak vlastně vnímám víc teďka rádio.
1: No.
0: Tak vlastně jsem spíš ve světě toho rádia a vlastně tu Superstar teprve teďka loaduju. Já ji loaduju do mozku, Evropa je hotovo, teda jakože dobře jedem. A teď loaduju Superstar.
1: Rozjelo a teď se rozjíždí Superstar.
0: Je to tam už, jo?
1: Nekecej.
0: Je to venku, ukaž to, pustej to, pojď to na hlas.
1: Není to teaser jenom.
0: Ne, je to hodina 50, počkej, hele. Hele, je to venku, hele. Už to tam je, počkej.
2: Minulý rok byl těžký pro nás, pro všechny. Byli jsme zavření doma a nesměli se potkávat.
0: To je starý nějaký,
2: nám zakázali i zpívat.
0: To je stará Superstar, ne? Miláčku, to je Martince. Martin, ahoj.
3: Ahoj.
0: A
3: že si ho
0: můžou užít celé rodiny. A tak přátelé, ano, na OnePlay je Superstar, ale to je ta 5 let stará.
3: Ale proč mají teda na hlavní stránce úplně na začátku každý úterý, na to klikneš a rozjede se tohle?
0: Ukaž.
1: No.
0: Tady je první díl 2021 napsáno. To je asi
1: aby
0: jako,
1: si se osvěžil paměť.
0: To je asi jako countdown. To je asi jako... Je to asi... Připadal nějaký mladý. Říkám si, to je právě výborně, tyho, co je na 50.
1: No.
0: No tak není to, já jsem si to říkal, takže bylo to podezřelé.
1: Já myslím, že se počkáme do večera.
0: Počkáme si do večera, ranní show, dobré ráno, je s náma někdo. Haló. Halo.
4: Dobrý den, já jsem teďka poslouchal vás na Evropě.
0: Říkejte.
4: A už to tam je, ale musíte to překliknout tam v rohu.
0: Je to tam jo teda?
4: Je to tam, teď jsem to koukal,
1: to
4: překliknete to tam v rohu.
0: A není to,
4: tam máte 20.
0: Není to ten díl z toho roku 21, jak je tam Monika Bagárová?
4: Ne, tam v rohu si musíte překliknout vlastně rok, že jo?
0: Aha, ještě si vybíráme zlet, takže opravdu to tam je.
4: Mělo by to tam být.
0: Ukáž, tak pusť to ještě jednou.
4: Tak a musíte tak si tam překliknout.
0: Druhý pokus. Pozor. Hele. No jo, čověče, je to tam. Hele, tak ještě jeden pokus. No jo, ty vole, dámy, pardon.
5: Pánové, matka všech talentových soutěží je po 5 letech zpět.
0: Jo!
5: Máme novou porotu, máme nová pravidla, máme nové studio a palahabem. Spolu
0: wow!
5: Novou Superstar! A všechno začíná za 60 vteřin! Showtime! 57, 56, 55, 54...
1: Pořád vypadáš mladě.
5: No, nevím.
6: Tady takhle, jo? Tady je to nejde dělat Superstar. Kde je dělat Superstar? Ještě na palce. Čau tě!
0: 30 sekund!
7: Příběh nekončím, já jedu dál.
6: Jdeme na to.
8: Přejí se zpět.
9: Pokusem.
6: Jako bude to jízda, já se těším na to, co mi všechno řeknou. Jestli něco řeknou. Děkuji.
5: Karolín,
0: 10.
5: Aby získal alespoň 3x ano.
6: Tak co jste ready?
5: Vždy. Kdyby byla remíza 2-2, znamenalo by to neposil.
6: Tak jo, tak jdeme na to.
0: Jdeme na to. Wow. A už jde, hele, první
6: se... Dobrý den.
10: Dobrý den.
6: Dobrý večer. Nalada, dobrá, koukám.
11: Jo.
6: Ahoj.
11: Dobrý den.
6: Tohle je Palo.
11: Těší mě.
6: Já jsem Eva, Kelin, Kuba. My jsme tady proto, aby jsme vytvořili krásnou přátelskou atmosféru, proto aby si zaspívala. Co ty na to?
8: Já to beru, děkuji.
9: Jo? A řekneš nám něco o sobě? Něco takový úplně takovou jako zajímavost. Třeba dvě úplně nejvíc zajímavosti o tobě.
8: Ty kráso, moje největší zajímavost. Milu make-up a dál nevím.
9: Jsi první, takže to...
8: Snažím se namlouvat, že to je ikonický. Takže
5: je to ikonický.
8: Člověk namlouvá, tak se to taky stane.
5: Je to ikonický.
9: Je to ikonický a máš krásný make-up.
8: A, děkuji.
9: Cením.
5: Tak dobře.
9: Jsi ready?
8: Já jsem ready.
5: Tak pojďme na to.
0: Jdeme na to! Čekali jste, jak bude zpívat?
1: Ne. Mě zajímá ten make-up, jaký má.
0: Jaký má make-up.
1: Tak já se to hned pustím.
0: Tak to tam je prostě už, tyjo. Jak to, že, fakt to tam dali ráno, tyjo.

0: Jinak my děkujeme našemu posluchači, který nám tady udělal se roli reportéra. Děkujeme.
1: Nemáte vůbec zač?
0: Tak vlastně jsme tak nějak společně viděli už první 4 minuty teďka. Jako. Já jsem přemýšlel.
1: Já jsem rád, že jsem se vůbec dovolal. Já jsem si vždycky myslel, že to nejde.
0: Že to nejde.
2: To nešlo.
0: Kdyby si poslouchal ranní show v podcastu, tam se dovolá jenom Chuck Norris.
1: Já jsem se za celou dobu, co to poslouchám, nějakých 20 let, tak jsem se nikdy nedovolal.
0: A teď? Ale s jakou zásadní informací, nebo aspoň pro mě teda. Takže vy si můžete udělat, až hodíte děti do školy, můžete si udělat moje dopoledne ze Superstar. Koukal jsem na to, má to hodinu 50 a na tom OnePlay je to bez reklam, takže prostě jedeš durch, příjemný jako. Tak napíšeš mi, Katko, potom.
2: Jak ses mi líbil?
0: Ne, napiš mi.
2: A postoupil jsi?
0: Ne, já jsem postoupil, to můžu říct, napiš mi potom, kolik jsi vydržela minut, a když to vypla. Tak děkujeme, měj se hezky, ahoj.
1: Nemáte zájem.

0: dnes začala, už můžeme mluvit v minulém čase, dnes začala Superstar. Možná to tam dali v 8 ráno, takže fakt je to 11 minut, co to je venku, na OnePlay, teda v televizi zítra. Možná u té příležitosti můžu nabídnout pravidla.
1: Tak jo.
0: Pokud by vás to zajímalo v rychlosti.
1: Já jsem viděla celý to tvoje video.
0: Ty jsi to viděla, takže to víš.
1: A je to zajímavý teda, protože je to úplně jiný, než to bylo ano. V předchozích letech.
0: Ano, po roce jsou 4, to je sudý počet. Hmm. Takže často dochází k remízám. Hmm. Tedy dvakrát ano, dvakrát ne. V případě, už to tady zaznělo, v případě, že soutěžící dostane dvakrát ne, končí.
1: To je zajímavý.
0: Definitivně. Remíza 2-2 je prostě konec. Hmm. V případě, že jsou 3 ano, nebo 4 ano, nepostupuje se dál do divadla.
1: Ani 4 ano, ani nejsou, 4, ano, nejsou ne. Jako tutovka.
0: Ne. Uh-huh. Postupuje se jenom do Golden Roomu, to je místnost, která je vedle ateliéru, a tam se shromažďují všichni soutěžící, kteří postoupili z celého dne. Uh-huh. Totiž naprosto zásadní změna, nevím, jestli to jako lidi docení, naprosto zásadní změna, že poprvé v historii se castingy Superstar točily chronologicky. To znamená, byl první natáčecí den, točil se první díl. Porota se nějak oblékla, moderátor se nějak oblékl a točilo se opravdu od začátku do konce, jako kdyby to byl přímý přenos. Hmm. To znamená, první soutěžící, který šel na tom castingu ten první den, je opravdu ta holka, co jde první do té televize. Hmm. Takže ty to můžeš říct, ty jsi úplně první soutěžící. Nebo řekneš potom, před chvilkou tady byl, nebo za chvilku jo. Tady možná bude.
1: Není to ten sestřih, jak jsme byli zvyklí, že se ano. Měnili holkám účesy a oblečení ano. A byl to pelmel.
0: Ano, dřív se natočilo prostě 7-8 castingových dní, měl si obrovský balík soutěžících a vystoupení a ty jsi to roztrkával do jednotlivých dní a vytvářel si nějakou umělou jakoby dramatičnost. Teďka je to tak, že to je chronologicky, což právě umožňuje to...
1: Že to nebude dramatický.
0: Co?
1: Že to teda už nebude dramatický.
0: Bude možná méně dramatický, ale bude to dramatický v tom, že vlastně to ti umožňuje ta chronologie, že ty vlastně můžeš porovnat všechny soutěžící z toho dne. Hmm. Takže proto se postupuje jenom do Golden Roomu a ty potom všechny ty postupující znovu tak nějak zhodnotíš, vrátíš ty lidi všechny před porotu a porota teprve rozhodne, se opravdu postupují ty lidi, nebo ne.
1: Je tak. Dobrý, že nepostupují do Boom Boom Roomu.
0: To je zase jiná show.
1: Já jo. A taky by to bylo zajímavý.
0: A taky to není špatný, ale. Ale pozor, co to vlastně dělá, proč to takhle je? My máme dopředu totiž v dalším kole pouze 50 míst. A tam bude 50 nejlepších. Mm-hmm. V těch minulých Superstar se totiž stávalo, že někdo postoupil třeba ze soucitu, nebo jako, že byl sympatický, mm-hmm. nebo že vlastně zpíval a porota často používala větu, no tak jo, tak ano, my tě vyhodíme potom divadlo.
1: Počkej, ale i takový lidi mají přece místo v showbiznesu, který tam jsou ze soucitu.
0: To jo, ale ne.
1: To máte třeba.
0: Přesně. No. Rozumím, říkáš to dobře.
1: No, povídej dál.
0: No ne, že vlastně není to o tom, že hele, postupuješ, ale jakože my tě vyhodíme potom, nebo ale tak jo. Prostě ty postoupíš s tím ale tak jo, ale jenom do Golden Roomu a teprve potom, ale pak se samozřejmě ty postupující dají dohromady. Hmm. A takže to je teďka ta důležitá věc, že to umožňuje, že v každém castingovém díle už je vyřazování.
1: Hmm. Jo.
0: Už tam vlastně stojí ty lidi nastoupený a už se třeba zpívá ještě druhá píseň a postupuje se a vyřazuje
1: že
0: se.
1: Že bude drama.
0: Takže každý castingový díl končí vyřazováním.
1: Boží.
0: Tak jo.
1: Pro diváky teda.
0: OK. Tohle ranní show na Evropě 2, 8:45. Vracíme se zpátky k normálním tématům. Co tam máš?
1: Podíváme se na podmínky pro pohovory a zveřejňování mest od příštího roku.
0: Fantastické.

0: 8 hodin a 18 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2 a já jsem nekecala, když jsem slibovala, že budeme mluvit o platech.
1: To je skvělá tematická vložka.
0: Ano.
1: Prostě vejplata.
0: Totiž od příštího roku se změní to, že ty už půjdeš na pohovor a rovnou se dozvíš od svého budoucího zaměstnavatele, kolik dostaneš, kolik ti nabízí. Už to nebude žádný od 30 do 40, žádný jako rozmezí.
1: Ano.
0: A zároveň, a to je asi hlavní game changer, lidé, kteří už teď někde pracují v nějaké firmě a říkají si, jestli náhodou tenhle můj kolega nebere víc než já,
1: no,
0: tak bude mít právo jít za zaměstnavatelem, zaklepat mu na dveře a řekne, kolik bere Jarda? Proč bere víc?
1: To
0: proč
1: nemyslíš já beru vážně. Ty si můžeš vyžádat informaci o tom, kolik bere kolega?
0: Kolik bere kolega na stejné pozici. A je to kvůli tomu, znáš pojem gender pay gap?
1: Ano.
0: Jo, je to kvůli rozdílnosti odměňování mužů a žen, protože se prostě z nějakého důvodu děje to, že ženy na stejných pozicích jako muži berou míň peněz a není k tomu žádnej důvod.
1: Hele, to musíme zavést i tady v ranní show.
0: Jo.
1: Protože, hele, včera se poprvé ozvalo tohle. Dobře poslouchejte, milí posluchači.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
1: Slyšeli jste to, jo? Slyšeli jste to. Katka se dostala do džinglu. To je velká věc. Nikdy jsi v džinglu nebyla.
0: Já už jsem za šéfem byla a šéf mi říkal, ať s nikým nemluvím o výši mýho platu, tak jsem mu říkala, že se nemusí bát, že se stydím stejně jako on.
1: Vidíte, a za tyhle fóry si prostě Katka zaslouží stejně jako já 500 000 měsíčně. Zaslouží si to.
0: Dobře, já to nerozporuju.
1: Máš 500 000?
0: No tak, starostí.
1: Nemáš. A protože jsi v džinglu...
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
1: Měla by si mít stejný peníze.
0: Dobře.
1: Že teď seš tady vlastně se mnou, jsme tady dva.
0: Dobře.
1: A ještě ke všemu seš holka. Takže to ještě hraje genderově, to je úplně strašně nebezpečný.
0: Nebo,
1: to takhle...
0: nebo víš co, já si myslím, že udělaj to, že vezmou moje a tvoje, daj to dohromady a rozdělí to dvěma. Pak to bude spravedlivé.
1: Ne, to ne, ježišmarja. Počkej, já jsem dobrý v matice. Takže to bych, počkej, to bych bral 255 tisíc. To, to jako... Já půjdu s tebou za šefe. Já pouštím písničku.
2: Ranní show. Evropy 2.

0: Ještě se vracíme k výplatám a k platům, to je strašně zábavný samozřejmě. Telefony tady vybuchly úplně. Zřejmě se lidi chtějí informovat.
1: Až od příštího roku.
0: Radí show, dobré ráno. Jak se máte?
2: Dobré ráno, máte skvěle. Jenom napadlo s tím zákonem, jo. Ono sice se dozvíte, kolik má ten kolega peněz, ale přece to nemusí vůbec znamenat, že vám ty stejný prachy ten zaměstnavatel dá taky.
0: Hmm?
2: Nebo jo?
1: No, ale můžete se potom naštvat a odejít a prásknout dveřma.
0: No. To není jako, že to máte povinný, že dostanete jako tenistka na Grand Slamu stejně peněz jako tenista. Ale můžete mít tu informaci, to má, jestli si chcete nechat zkazit den, můžete se potom informovat o tom, kolik má kolega.
1: Nicméně, teda ve článku, který jsem tady citovala, je i věta, že můžeš potom zažalovat svýho zaměstnavatele a dožadovat se dorovnání platu, když jakoby prokážeš, že vykonáváš stejnou práci jako kolega.
0: No, jo, dobře, ale takový smutný. Ty bys se informovala, vážně, smutný. Zavolala by si.
1: No, tak mně by to bylo samozřejmě trochu trapný, ale...
0: Já si myslím, že to je podobný případ, jako kdyby si se zavolala nějaký vědmě.
1: Vědmě? No, to já volám často.
0: No počkej, aby si třeba a položili takovou tu otázku, kolika let se dožiju.
1: Aha.
0: Já si myslím, že to jsou věci, které by si neměla vědět, že ti to kazí jako...
1: Štěstí,
0: energii a vlastně obecně, to znamená. V okamžiku, když si necháš zjistit, kdy umřeš, to jsou takové aplikace a všechno, tak pak na to myslíš a je to jenom zhoubný. Hmm. Tohle je stejný, když zavoláš šéfovi a zjistíš, kolik má kolega, zbytečně se nasereš. Do té doby jsi tam byla vlastně, docela ráda v té práci, ale teď prostě nemůžeš to dostat z hlavy. Jak nějakou informaci získáš, tak funguje organismus, už to nedostaneš z hlavy prostě. Říkej.
2: Lojši, vy budete zklamaný trošku, ne? Až zjistíte, že Katka, až půjde za šéfem a zjistíte, že Katka má 75% vyšší plat než vy.
0: Tak takhle, to bych byl zklamaný teda. Ale hlavně bych byl teda hodně překvapený. Víš, klasicky nafoukaný Mareš by přišel a říkal, hele, šéfe.
1: Tak ty si tu smlouvu uzavíral už před 29 lety, že jo? Pravda, to byly ty platové podmínky jiný.
0: Ale počkej, to je pravda, já mám opravdu třeba 20 let nezměněnou platu. Ježišmarja. No.
1: Ty máš ještě v československých korunách?
0: Já ji mám ještě v dukátech.
1: Ve zlatě.
0: Já ji mám ve zlatě. Cože? Takže Katko, ty máš víc než já, tak gratuluju. Leoš Mareš, Katka Říhová. Show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí? Tak ukaž tu tvoji práci, za co to bereš.
1: No.
0: Ukaž, za co bereš.
1: Na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy počítejte s kolonou za nájezdem z Benešova od Mirošovic.
0: Za tohle teda bereš, jo?
1: Tak.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
0: Za chviličku jsme zpátky a já vám řeknu, jaký bude jízdní řád ve finálové půlhodině. Za chviličku vám nabídneme castingový výkon vítěze Superstar.
1: Prosím.
0: Co tomu říkáš?
1: Jako tý, co dneska začala?
0: Ne, tý, co byla už.
1: Jo.
0: Proto víme, kdo vyhrál. Ale můžete se podívat do minulosti a vychutnáte si to, jak na castingu zazářila budoucí Superstar. Jak prostě... Jak to bylo velký. To je jedna věc. Aha. A druhá věc. My jsme se teď rozhodli, po tady takzvaných tisíci děkovných dopisech, my jsme se rozhodli, že za 10 minut zopakujeme dnešní spojení se Štěpánem Kozubem.
1: Ano, prosím.
0: Protože tady zase vybuchly zprávy, píšete nám, že jste nabourali, vypadli jste nejvíc, že to chcete pustit známým a tohleto. My jsme to dávali, nebo respektive my jsme se spojili se Štěpánem ve 7:45, tak si myslím, že pokud jste o to přišli, tak my to ještě dáme jednou ve 8:45. Takže nikam nechoďte!
4: Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 tisíc. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Šunkotéka začíná.
2: Ty krásno.
1: O svačině to roztočíš.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Nenechte si ujít v České televizi.
6: Měli s tebou fajn.
7: V 16 se všechno láme.
6: Je to jiný, než holku.
7: První vztahy, první rozhodnutí.
8: Říkal jsi, že má holku?
6: Jo.
7: A snaha zapadnout.
6: To je Matyáš.
7: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
9: Je Radek doma?
10: Toho ti nic není.
7: Filtr. Zítra večer na ČT 1 a v iVysílání.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.
13: Hele, Eva Farná, to je náhoda, co? V playlistu Evropy 2 mimo jiné porotkyně Superstar. Porotkyně nové Superstar, která dneska začala. Zjistili jsme před půl hodinou, že na OnePlay už je první díl. Chápeš to? Je to tam. Takhle nám zpívá porotkyně. Diva.

0: 8.35, posloucháte ranní show na Evropě 2, dneska začala Superstar a tahle holka, co dospívala písničku Neříkej, co má se stát, sedí v porotě. Eva Farná. To je podle mě nejvíc.
1: Kdo povolanější už by tam mohl být?
0: A to ještě nevíte, že...

0: že ty castingové epizody, které se teďka budou vysílat, a první díl už je venku, se točily 3 dny po Edenech. Hmm. Takže si vemte, že spousta těch soutěžících, kteří tam šli na casting, byli na Evě v Edenu. A teď bohyně sestoupí z nebes, sedne si za stůl a zajímá se o tebe jako kandidátku zpěvu, o mladou holku, která chce být taky slavná, poslechne si tě, zajímá se o tvůj příběh a pak tě ještě zhodnotí. To je jakože úplně nejvíc. V té atmosféře toho doznívajícího Edenu lidi předstupovali před Evu Farnou, před Kelina, který má 1000 vyprodaných O2 aren, jenom tím, že dá jedno storičko, před Kubu Prachaře a pak před legendu legend. Před Haberu. Prostě casting superstar. A teď všichni samozřejmě projektují nějaký sny. Přijdou, někdo zpívá a kapela, někdo s podkresem, někdo zpívá s kytarou, někdo s pianem, že umí zpívat i hrát. Takhle to udělal poslední vítěz. Tak si to dáme, tak si to užijte. Takhle začala cesta poslední superstar před 5 lety. Na casting přišel Adam Pavlovčin, kterého dneska známe už jako Adonise.
1: When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about

0: ways, almost. Tak kdo to vyhraje letos? Tohle byl vítěz před 5 lety.
1: Ten Adam byl Pavlovčík. S prominutím takzvaně jasnej od začátku.
0: Byl jasnej. Tak krása. Kdo to vyhraje letos? Mám musí kůži. Cesta, budoucí superstar, započne dnes.

0: No škoda, že tam je věkový limit, Katko.
1: Fakt jo? Jakej?
0: Dělám si sradu, promiň.
1: Je tam... To bylo do 40, ne?
0: Není, myslím. Miláčku, ty
1: že
0: už...
1: Že bysme to nedomluvil.
0: Miláčku, ty už jsi superstar.
1: Aha.
0: Ty jsi moje superstar.
1: Jo, aha. A co je víc? Než být superstar pro někoho, koho máš rád.
0: Pro tisíce lidí, kteří tě mají rádi, jsi superstar. A vysíláš přímým přenosu? Ne! Jednou za

0: No, tak vrátíme se ještě k tvýmu tématu výplaty.
1: Dobře, k mýmu tématu výplaty.
0: Ano, před půl hodinou jsme řešili výplaty. Řekni to ještě jednou, prosím tě, a já pustím jedno zpátky do minulosti.
1: Dobře, já už ten článek mám zavřený, ale řeknu to jako z hlavy, jo?
0: No.
1: Prostě má se odstranit to, ta nespravedlnost, že třeba ženy na stejné pozici berou méně než muži, a to znamená, že od příštího roku se mohou zaměstnance informovat u svého zaměstnavatele, kolik tak ve firmě kdo bere.
0: No. Ale pozor.
1: A uvidí se.
0: Dobře, ale ty jsi ještě říkala takovou věc, že už nemůžou lidi, ty zaměstnavatelé, říkat těm zaměstnancům nějaký rozpětí.
1: Mm-hmm.
0: Když to si teďka nezmínila, to tam
1: jo,
0: bylo.
1: Jo, jo, to byla druhá část té zprávy, že no? Až přijdeš na pohovor, tak už ti rovnou řeknou, kolik budeš brát.
0: Tak.
1: A už tě nebudou dostávat do toho jakože od do.
0: Jo, jo, rovnou ti řeknou.
1: Jo.
0: Podíváme se zpátky do minulosti.
2: Zpátky do minulosti.
0: Se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s prací meteorologa. Ano, dále. Promiňte, nám vržou ty dveře.
3: Jo, nevadí, já zavřu, jo?
0: To je tím podzimem už asi.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Slunce v duši.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem tady na to místo toho meteorologa.
0: Vy jste se přišel tady ucházet ano. O místo meteorologa. To vás rádi vidíme. Máte ano. Nějaké tedy zkušenosti?
3: No, tak jakoby, teď jsem jako ze školy čerstvě, prostě jsem vyšel.
0: Čerstvě jste ze školy.
3: Ano. A tedy samozřejmě, jakoby, chtěl jsem se tedy zeptat, promiňte, takhle otevřeně,
0: ano.
3: Tedy, jak to bude tedy s financemi, že?
0: Nástupní plat je 20 000, pocitově až 40 000.

0: show Evropy 2.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
3: Kdy máme ten abiturientský sraz?
4: Jak máme?
2: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
1: Rozdílné životy.
5: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
1: Společné vzpomínky.
6: Byla přece ve škole pokletní.
3: A ty jsi primář.
1: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. V pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Yippie!
9: Yeah!
7: Yeah!
8: Yippie, yippie! Yippie!
7: Hornbach. S námi to zvládnete.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
11: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
11: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
12: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru.

0: hráči Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: Ten nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
0: Odpoledne jako odpoledne.
6: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: To v těch dlouhodobých vztazích pracovní bývá.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Tak Zorko, tady to jsi zapila. To je vražda humoru napsala.
0: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Ježíš, je to trapný, to mi říkali na základce, tak Tomáš, je to trapný, opravdu.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
2: Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
7: Slavnostní oblečení. Učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
8: Moc!
7: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
0: Evropa 2.
9: Jsme zpátky, tohle je stále ranní show na Evropě 2 a my se za chvíli spojíme se Štěpánem Kozubem. O to nemůžete přijít. Za 2 minuty Štěpán Kozub.

0: 8 hodin 51 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2, my jsme stále ve spojení se Štěpánem Kozubem. Štěpáne, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Zdravíme Ostravu.
0: Je, no to nevíme.
2: Jo.
0: Dovolali, nebo ne dovolali.
2: Se domníváme.
0: Kde jste? Jste v Ostravě?
1: No v podstatě skoro ano, já jedu teď směrem na Bohumín.
0: Takže vy jako jedete na Bohumín.
1: Na Bohumín, ano, směrem Bohumín.
0: A proč?
1: Jedu si ověřit svůj rodný list.
0: Co se stalo?
1: Chci se dozvědět, jsem se fakt narodil. To není nějaké fake news.
0: Ty jste mě překvapil, protože já jsem myslel, že budete říkat asi teda podle pravdy, že máte 6letou dceru, takže jdete do školy a jdete místo toho na úřad. Vlastně to, co se tady teďka děje, má název Jak se žije Kozubovi. Takže jak se žije Kozubovi, jde si tady ověřit, jestli se opravdu narodil.
1: Protože nechce se mi tomu věřit v dnešní době zahlcené.
0: Zahlcené.
1: Zahlcené. Tak jsem Bohumíně neříkal, tak musím trošičku. Oni mě tady zbyli, kdybych mluvil, jak vy teď.
2: No, Štěpáne.
1: Ano.
2: Povězte nám.
1: Ano.
2: Já bych se ráda vrátila k té dcerce, která jde dneska do školy.
1: Pojďme,
2: protože
1: pojďme.
2: Prostě jsme jasné. Taky rodiče. Kolikrát jste už plakal? Od včerejška řekněme. Už přípravy probíhaly,
1: no,
2: aktovka.
1: Chápu. Plakal jsem 3x, zhruba 2x plnohodnotně. Jednou jsem jenom nabíral. Jednou jsem plakal, že mi zhodila skříň na nohu, protože na chudáky tam zapadl hopík, ale pak jsem fakt plakal jako emocionálně, už jsem se fakt těšil, jako moc. No.
0: Ale vy jste nám včera ukazoval fotku její, to byla u babičky zrovna.
1: Ano,
0: nebo, jo?
1: Ano.
0: A vy jste říkal, jako, že je vám fakt podobná. No, říkal jste, že...
1: Já jsem říkal, dívej, tak je krásná, to je zvláštní, že je moje,
0: jo,
1: že?
0: Jo, takhle jste to říkal. Takhle, že je krásná, že je zvláštní, že je vaše, je fakt krásná.
1: Je.
0: Ale vy jste taky krásný. Vy jste hezký člověk.
1: Děkuju.
0: Pojďme teda k tomu, je 1. září,
1: ano.
0: Takže Štěpán Kozub, otec.
1: No to je neuvěřitelné, jsem nervózní, co mám dělat teď, no? Vezu malou do školky, jsem nervózní.
0: A vy máte někde vedle sebe?
2: Do školy.
1: Ano. Do školy, pardon, no, takže já jsem jí zmátl zase.
0: Je, pojďme si hrát školka, ahoj.
2: Tak jo.
0: Ono to teda vlastně jakože se to moc nehodí, to se má hrát spíš černu, ne?
2: Hmm.
0: To nevadí, ale.
1: Počkejte chvilku, Aneška řídí, tak já si přesednu.
2: Dejte si to na hlas.
1: Ani, dej to na hlas, tak, no. Chudák, ona řadí teď.
2: Vykupte automat.
1: Až bude ve druhé třídě, to nejde takhle rozmazlovat ty děti.

0: Děkujeme.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Štěpán Kozub veze svoje dítě do školy, do první třídy. Má Štěpán Kozub je otec, prvňačky, říká se tomu prvňačky?
2: Prvňáčka
1: holky Anešky.
3: Jo.
1: Je vlastně, my jsme to říkali už včera, je to smutné, takové až jako melancholické, když si člověk uvědomí, že já vlastně nevím, proč to říkám teďka, ale...
3: Prostě tě to napadlo.
1: Napadlo mě to.
3: Zdravíme prostě ještě další děti, které dnes děti jdou poprvé do školy a myslíme
1: ano,
3: na vás.
1: Myslíme na vás, protože...
3: A na vaše rodiče.
1: A vaše rodiče, protože dneska stejnou cestu váží i Nikola Hezucká se synem Oliverem. Taky jdou do první třídy a to tak je. Takže co? Klasická otázka teda. Aneška... Jako těší se, nebo jaký jsou ty otázky?
3: Kolika patrový máte penál, jak jste vybírali školu, co paní se, učitelka?
1: Já jsem se lek, kolika patrový, co máte penál? Tak co, penál máte?
2: Penál máme dvoupatrový penál, máme gumu, ořezávatko, máme asi 8 základních barev, Aneška má i pravítko, má baťoch s takovýma lentilkama, to byl velký boj, jo, tam jsme bojovali v tom obchodě, Aneška nechtěla lentilkový, ale byl jediný, který měl takové ty zdravé záda, aby se mi nehrbila, jo. Chudák, ona už teď má hrb, tak aby to nebylo ještě
1: už
2: víc.
1: Už má hrb teď.
2: Ona má nohy ani hrb, takže ona nemá nohy a hrb, takže ona je prostě je jiná, ale řídí, auto řídí. Chudák holka, že dospěje a tohle si poslechne, tak mě zabije asi, no. Mám dceru bez nohou a s hrbem, no a co mám dělat? Však má právo normálně žít jako každá jiná holčička. Zaboč! Ona zase nedosáhne na spojku, ty, a to musím zmáčknout rukou, pardon, počkejte, no. Ona nemá ty nohy, ty, jsem zapomněl. Tak přistav tady u krajnice, dáme si kafe.
1: Já nevím, jestli to strašně dlouho nestalo, mě to začalo píchat v boku. Já nevím, kdy mě naposledy píchalo v boku, tyjo.
2: No Anešku nikdy, ona nemá ani boky. Už to poločte.
1: Ne, to se musí přerušit samo tím, co říkáme. To je normálně, to radiokomunikace, to normálně přepnou tohleto, že mě napadlo samozřejmě, ne, nebudu to říkat. Každopádně mě píchá...
3: Srdce.
1: Ne, v boku.
2: Vidíš, Ani, pána píchá v boku. Když jsi měl bok, tak víš, co to znamená. Ale to ty ne, já chci řídit, tatínku, já chci řídit. No, tak teď se starej. Ty vole, přes kruháč rovně to vzala.
1: Já teď, co se mi to stalo, jenom já hýkám.
2: Vidíš, pán umí hýkat. Když jsi měl hlasivky, tak víš, co to znamená.
4: Ranní show Evropy 2.

0: show Evropy 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
1: Jo!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Severs, Diby a nově Praha 5. Stodůlky. www.toyota.cz
5: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz Paráram, pam pam.

0: Everyday I'm Shuffling. Tak jak se to vezme, Everyday? Protože já tady ve studiu vítám tlapkovou patrolu. Přátelé, přátelé, dobré ráno.
1: My taky Shuffling. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: No,
2: dobré ráno.
0: Ale ne Everyday.
1: Everyday,
0: no. Protože Yesterday, no Shuffling. Já je byl Shuffling.
1: Prosím vás,
0: byl
1: Shuffling.
0: Cože?
1: Co je Shuffling?
0: To je
1: něco jako... Flexi.
3: Sponzor časomíry je typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. typcars.com.
0: Co to je Shuffling, se ptala Katka.
1: Míchání karet. Shuffling je to takový tanec pohyb, co dělají ty kluci, co teď dospívali v tom klipu.
0: Ano.
1: Je to takový to jakoby oldschoolový, a to ukazuje, bohužel to teda...
4: Šoupání nohama.
1: Šoupání nohama.
2: Podskakuješ se prostě, jako vypadá to, že chodíš, ale podskakuješ
1: everyday
2: se.
1: Everyday dancing, jako kdyby.
0: Jakože tancujeme,
1: jo, aha. Jo.
0: Tak, co předvedete dnes?
1: No já jsem samozřejmě, je to už trapný, ale prostě je první den školy, jo. A já vedla dneska holčičku, jak musím jakoby říct nějaký...
0: A do jaký třídy?
1: Do první.
0: Ne!
1: Jo! No. A teď bohužel ona ráno brečela, že do školy nepůjde, že vůbec nechce studovat, řekla. A pak, což byl ale teda takový dobrý moment a vlastně se mi pak všichni v rodině vysmáli. Ona řekla, já chci stejně být moderátorka, jako kdyby moderátorky...
2: Nepotřebovali vzdělání žádný,
1: no,
2: vůbec.
1: Tak jsem jí poděkovala a prostě vzala jsem jí do té školy.
0: Takhle chytrý dítě máš.
1: No,
2: můj malý brácha teda taky dneska nastoupil do první třídy. Yeah. Já se teda nechci chlubit, jsou mu teprve 4.
1: Kam šel?
4: Malý šel
1: ten. Šel někam ke Klausovi, ne?
2: Na menzu, no.
0: No.
2: Menza junior.
0: No, moje dítě šlo do zvláštní školy dneska. Říkám si, holka, když na to má, tak...

0: Tak předáváme žezlo.
1: My se těšíme.
2: Velice.
3: Ano.
0: Za minutu čtvrt na deset ranní show konec a začíná Ivana a Koťák. Tak je to vaše.
1: Děkujeme, budeme teda až do 11 hodin. Co máš pro mě dneska, Koťáku?
2: Já mám pro tebe mnoho zajímavého.
1: No, to jsem se bala, že řekneš. Aspoň jednu věc, sakra, řekni zajímavou věc jednu.
2: Tak já se chci bavit dneska o...
1: No?
2: Odisea. Znáte ten film?
1: O tom ještě nikdo nikdy neslyšel. Nikdo ještě.
2: Prosím vás, ale to teda musím přiznat, ono to furt nejde koupit. Teda Káťa se dostala, by mě zajímalo jak.
1: Jako do IMAXu.
2: Já furt
4: ale já jsem ti to říkala, že jsem byla v pátý řadě, ale úplně na straně a že to za to nestojí.
1: To pak
4: klidně běž do normálního
2: kina. Ne.
4: Jo, běž.
2: Tak ten chudák, ten Nolan to natáčel prostě na ty
4: on
2: IMAX kamery.
4: Chudák.
1: Podle mě
2: já mu to nemůžu udělat. Lauši, jsi to viděl? Lauši, viděl jsi to?
0: Já jsem tu čest.
2: No, tak super, jak jsem jediný ve studiu, kdo to neviděl. Ty jsi to viděla?
1: Jo, jasně.
0: Zase se máš na co těšit.
4: A nebo taky ne.
0: Tak začíná Tlapková patrola a my zítra. Ahoj.
4: Čau.

0: muziky Evropy 2. Od mikrofonu vás zdraví Koťák a taky Ivča.
1: Já jsem zaslechla, že v ranní show se bavili o Superstar, zazněl tady dneska Adam Pavlovčin a musím říct, že vlastně mě úplně překvapilo, jak bylo úplně jasný, jak tady podotkla naše kolegyně Katka Říhová, bylo úplně jasný, když ten člověk zaspíval na castingu, že prostě to jako snad vyhraje, ne snad, že to vyhraje. Jsem strašně zvědavá, jestli tenhle rok tam bude někdo takovej úplně, víš, mít tak na branku od začátku, že ten Adam, pamatuju si ho, jak to jakoby dal od začátku, byl dobrý prostě a jsem zvědavá. Prý už na One Play můžeme vidět.
0: Castingy. Já se domnívám, že ta letošní série bude opravdu narvaná, jakože dost dobrá.
1: Já teda někdy se možná ještě na, víc než na ty soutěžící, no má těším na ty porotce. Evu Farnou už jsme takhle zaznamenali, ta už byla a teď přichází do té porotcovské role podle mě úplně s jinou zkušeností. Ona už tenkrát měla za sebou strašně mrtě jako věcí a teď jako
0: má v zádech ty tři Edeny, že jo? No, jako... Taková namyšlená, jenom špatný. Tohle by se v Edenu vůbec nelíbilo.
1: Já viděla v nějakých ukázkách, že i brečí, něco jí tam dojímá a víme sami, že je lidská, že to fajn holka, takže tam si myslím, že jako víme, co čekat, prostě od sebevědomé ženy, typu Eva Farna, ale strašně se těším na Kellyna. Strašně. Protože toho miluju.
0: Aby se z něj zbláznila.
1: Ježiš, no tak tebe mám ráda taky, ale ty nejsi v porotě Superstar, no?
0: Je to tak. Přátelé, mimochodem, ty jsi tady zmínila Adama Pavlovčina, jeho pseudonym je Adonis a Adonis má v éteru Evropy 2 jeden z nových singlů. Za chviličku si ho třeba pustíme.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
3: To vás rádi vidíme.
2: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máme.
6: Kolik?
5: Stovku.
6: Na co?
5: Na koláč.
6: Koju. Není zač.
5: Mami.
6: Kolik?
5: 300.
6: Na co?
5: Na kino. Koju.
6: Není zač.
7: Mami.
6: Kolik?
7: 500.
6: Na co?
7: Na jídlo.
6: Není zač.
8: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
16: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
17: Love Island je zpátky.
18: A tentokrát?
17: Plný svodů a zakázaného ovoce.
18: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
17: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
7: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
19: Jedna noc, která všechno změnila.
7: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
19: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
20: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
21: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

0: Tak my si dovolenou nevezmeme, slibujeme minimálně další týden.
1: A na viděnou ještě taky neříkáme.
0: Taky ne, taky ne. Přátelé, kamarádi, dávám vám to vědět sice pozdě, ale mám tady úvahu. Zajímalo by mě, co děláte s věcmi, které vlastně už třeba nenosíte.
1: Myslíš oblečení?
0: Myslím oblečení.
1: A ptáš se i mě teda, ano, nebo to měla být jenom řečnická otázka posluchačů?
0: Počkám, až nám odpoví posluchače, no, počkáme vteřinku, no.
1: Hele, tak jako kdybych se měla zamyslet, tak já, no, buď to dávám do těch kontejnerů, myslím těch textilních.
0: Jo.
1: Tam mám pocit, že to někam jako jde, sice jsem z toho vždycky nervózní, říkám si, Bůh ví, co se s tím děje, ale vlastně asi si myslím, že, nebo ne, vlastně si asi, myslím si, že to jde na správný místa, takhle, jo, bezvlastně. A pak kamarádky.
0: Vážně.
1: Kamarádky, no, no jasně.
0: Můj jsou teďka populární takový ty hrabáky někde na zahradě, že jo, že to tam jakoby rozbalíte.
1: Já miluju sekáče.
0: Já
1: taky. Já teda strašně nadávám svý mámě a svý babičce, že si nenechali ze svého mládí víc oblečení, protože to je... To je zlatý důl.
0: Dneska by to byl úplný gold. Já vím, že jsem po mámě snad vyhazoval koženej dlouhej kabát, jak z Blade'a. Jo,
1: prostě Matrix takovej.
0: Totální Matrix nebo Blade. A vím, že stál hrozný peníze, já jsem se ho nějak jako nedůstojně zbavil. Nicméně, Eminem, dámy a pánové, dal do dražby 117 párů tenisek ze své sbírky. Všechny vlastnoručně podepsal a byly tam i takový kousky, jako třeba Air Jordan 3 Slim Shady, které se vydražily za $51,000. To jsou ty boty, co měl v rámci Super Bowl Halftime Show.
1: Nekecej.
0: Takže skoro za milion, nebo za milion v podstatě vydražený boty, ale od Eminema tak to jako bude mít sběratelskou hodnotu.
1: Jestli bych si koupila od někoho tenisky a brala to jako investici na český půdě, tak by to bylo rozhodně DJ Vič, který má krásný barák a má tam místnost normálně na svý tenisky, jako jo, a sbírá velký věci, ale ten to neprodá, že? Ten to vlastně sbírá, nic neprodává, nic, jenom tip, koho sledovat, jestli vás baví takováhle teniskology.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jako mi dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
9: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
8: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
10: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
11: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
12: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. EPET Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Maximum muziky na Evropě 2 s Koťákem, s Ivanou. My často s Koťákem jsem zjistila, víš co máme my dva rádi, ale ještě jsme to nepojmenovali. Když někdo dělá něco jakoby navíc. Ty jsi minule tady mluvil o takovém side quest. To znamená, když třeba se věnujete své rodině celý život, pak své práci, ale pak se rozhodnete třeba, to je jedno, kolik vám je ve 30 nebo i v 60, začít dělat něco nového. Naučit se čínsky, chodit plavat, naučit se, nevím, líst na stěnách. A taky nás baví, když někdo, na kom není úplně na první pohled znát, jeho koníček, nakonec prostě ten koníček má a ještě to je prostě slavný koníček a ještě když prostě dělá někdo něco dobře, jako navíc.
1: No, my se tím chceme dostat k tématu týkající se Toma Hardyho. Toma Hardyho, věřím, že nemusíme představovat, je to představitel prostě Venoma, fantastický britský herec. Mimochodem, teďka po nějakých rozkolech to nakonec vypadá, že bude hrát v Moblandu v té druhé sérii. Pokud jste neviděli, tak myslím si, že to je produkce HBO a Mobland je v překladu něco jako, já nevím, země gangů nebo něco jasně, v tomhle tom duchu. A je to fantastický, hraje tam i Pierce Brosnan, Helen Mirren, ale o tom, o herecké kariéře Toma Hardyho se bavit nebudeme, protože
0: tady ten člověk, co třeba za The Revenant získal i nominaci na Oscara, začal dělat rap. On ho dělal teda vždycky, ale prostě teď se nějak jakoby rozhodnul, že ho začne dělat trošku líp, protože asi kamarádové typu Method Man a další kluci z Wu-Tang Klenu, jsem řekla. Ale to byl opravdu omyl, dítě, já Wu-Tang Klen miluju. Klengu, tak mu řekli, že je dobrý a on vydal album pod pseudonymem Frankie Pulitzer. To album vyšlo 28. srpna 2026 a Hardy je tam skvělej.
1: Tady ochutnávka.

0: Tak takhle zní někdo, kdo prostě má nominaci na Oscara a prostě pak se rozhodne skoro v 50. Já ještě chci dělat jakoby skoro ten rap dobře, no.
1: Tohle je správný gangster rap. Já chci jenom doplnit, že pokud máte rádi informace ze světa rapu, tak každou středu teďka od září zase tady pro vás máme připraveného Randyho a Jindru Rap Atelier Evropy 2 mezi 8. hodinou a 9. každou středu.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Měli jste byl fajn.
4: V 16 se všechno láme.
3: Je to jiný než holko.
4: První vztahy, první rozhodnutí.
5: Říkal jsi, že má holku?
6: Jo.
4: A snaha zapadnout.
3: To je Matyáš.
4: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
6: Je Radek doma?
7: Toho ti nic není.
4: Filtr. Zítra večer na ČT 1 a v i vysílání.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
10: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
11: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. EPET Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: No a chviličku po 10. hodině je připravena Káťa Říhová, která přináší zprávy Evropy 2.
2: Krásné dopoledne. Ministr zahraničí a předseda motoristů sobě Petr Macinka věří, že schodek státního rozpočtu na příští rok, který ministryně financí Alena Schillerová navrhla ve výši 389 miliard korun, bude nakonec nižší. Macinkovi se takto vysoká částka nelíbí a bude o tom ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Začal nový školní rok, prezident Petr Pavel ho zahájil v Brodku u Konice na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka. Eva Pavlová s ním na Moravu nevyrazila, první dáma zahájila nový školní rok na základní škole Roudnice nad Labem. Ministr školství Robert Plaga si 1. září naplánoval pro změnu na střední škole v Kutné Hoře. A teď se vydáme za Zuzkou.
3: V Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku začala dostavba kulturního centra. Energeticky pasivní dřevostavba bude podle vedení města i dodavatelské firmy největší dřevostavbou tohoto typu v Česku. Velký sál bude mít kapacitu 600 míst k stání. Celková cena včetně vnitřního vybavení bude kolem 400 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Americký prezident Donald Trump požádal společnost Apple, aby ve své mapové aplikaci změnila název Ontárijského jezera na Americké jezero. Trump minulý týden podepsal exekutivní příkaz týkající se této vodní plochy, která se ocitla v centru pozornosti v souvislosti s eskalující obchodní válkou s Kanadou. Společnost Google změnila název ve svých mapách už o víkendu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolona je na dálnici D2 před Brnem za sjezdem na Židlochovice od 7. kilometru, stojí kamiony a na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy nepřehlédněte, na 4,5 kilometru za Brandýsem odstavený kamion.
4: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, nejvyšší teploty příjemných 20 až 25 stupňů na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy, je úterý 1. září a na Evropě 2 pokračují Ivana a Koťák.
1: Mě by zajímalo, holky, co si myslíte, že by se muselo stát, abych taky po sebe pojmenoval třeba nějaký rybník? Že by se třeba nemenoval Mácháč, ale Koťákáč?
5: Musel bys být prezident.
1: Aha.
5: Prezidentkou si teda myslím, že nebude asi 14-letá dívka z Klatovska, která zameškala ve škole 900 hodin minulý rok. Jak se to může stát? Takový malý tip pro ty, co nechtějí studovat, to už za chvíli na Evropě 2.

0: Posloucháte Imagine Dragons na Evropě 2, máme 10 hodin 16 minut k tomu, od mikrofonu a zdraví Koťák a taky Ivanka.
1: Dobré dopoledne.
0: No, my tady máme pro vás připravené pravidelně taky hudební tipy, hudební novinky. Jednou z těch, řekněme, novějších skladeb je třeba Alex Warren, který konečně 28. srpna vydal svoje nové album Wild Child. Je to jeho druhá deska a navazuje na tu vlastně minulou desku, kde můžete znát třeba fantastický hit Ordinary. Na této nové desce bude 13 skladeb, hostuje na ní taky kytarista John Mayer, což byl oblíbený muzikant Alexova zesnulého tatínka, takže spolupráce má pro něj osobní význam. Musím říct, že Alex Warren mě velice potěšil, protože on tuhletu svoji novou desku oznámil takovým velice zajímavým způsobem. Znáte to, když se vypůjčíte, já nevím, video někoho jiného, nějaké virální video někoho jiného, jo? Takže tam klasicky tam může být nějaký pád, nebo já nevím, něco vám spadne na hlavu, nebo nějaká sranda, a vy to potom prostřihnete s váma přímo. Takže Alex Warren
1: takový
0: tam dával...
1: Takový reakční, jakože reaguješ pak na to?
0: Je to takový, no počkej, představ si holčičku, která leží na nějaký nafukovací madračce, no. Přibíhá její 100-kilovej tatínek, skočí na tu madračku taky a tu malou holčičku odpinkne do střešního podhledu. A teď je tam ten střih a z toho střešního podhledu už padá Alex Warren, který drží svoji novou desku, která se jmenuje Wild Child.
1: To je teda skvělý a musím říct, co jiného lepšího ještě čekat od člověka, co se narodil v roce 2000. Chápeš, že to je člověk, co může říkat, je takový to, v jakém roce se narodil? My říkáme něco jako 87, veď? Říkáme zrovna oba dva a on jenom 2000.
0: Millenia. 2000. No a přitom bych řekl, že on je teda mileniál, když se narodil ve 2000.
1: My jsme taky.
0: Tak Alex Warren, dámy a pánové. Vynikající prospekt v éteru Maximum muziky Evropy 2.

0: X-Foren dohrává na Evropě 2, máme 10 hodin a 20 minut.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
0: Jo!

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
7: Love Island je zpátky.
8: A tentokrát?
7: Plný svodů a zakázaného ovoce.
8: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
7: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
9: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
10: Zpátky k muzice.

0: naprosto soběstačná Miley Cyrus v éteru Evropy 2, 10 hodin 30 minut.
1: Úplná nádhera ta písnička a možná si vybavujete, když za tady tu píseň vyhrála Miley Cyrus svoje první Grammy a když tu písničku dospívává, tak zařve na ten sál I just won my first Grammy a všichni strašně fandějí od Beyonce po Jay-Zho, po Taylor Swift, má tam standing ovation, ale myslím si, že teď je Miley Cyrus docela smutná, protože jí zemřela. Taková jako tetička se dá říct a někdo, kdo ji opravdu hudebně vychovala, to je Dolly Parton. My už jsme tady o ní mluvili, ale Dolly Parton jí opravdu hudebně vychovala. Miley Cyrus je taková jako Disney hvězdička původně, má teda slavního tatínka country, pana Cyruse, country zpěváka slavního a Dolly Parton byla vždycky taková jich jako kmotra.
0: Její táta se nemenuje Montana.
1: Není.
0: Já jsem si celý život myslel, že její táta se jmenuje Tony Montana.
1: To si pleteš úplně kmotra.
0: Její táta se nemenuje Montana.
1: Není.
0: Já jsem si celý život myslel, že její táta se jmenuje Tony Montana.
1: To si pleteš úplně s jiným filmem a prostě

0: neklasifikací. Musel jsem to potom jakoby dohánět u nějakých testů. A tak co udělala ona teda?
1: Na to, že jsi zmeškal tolik hodin, tak si myslím, že jako jsi na tom velmi dobře, velmi dobře. No ona neudělala nic, ale prostě ona strávila, tady ta 14-letá slečna z Klatovska strávila 9 měsíců v Egyptě se svojí mámou. Ta je, ono se říká, že ta se tam trošku zamilovala. Mm-hmm. A teď nechci, nejsme zpravodajství, jenom tak jako trošku jako by jdeme po povrchu, jo. No a pak tvrdila teda, že z dovolení nemohla se vrátit kvůli nějakým zdravotním komplikacím ta maminka. Bohužel teda, ono to není moc teda zajímavý, to možná je, ale není to moc veselý příběh, protože teď maminka čelí teda obvinění z ohrožení výchovy mládeže, tak prosím vás, jestli jedete třeba na konci srpna, jestli jste jeli do Egypta, slyšíte nás, ještě tam jste, jeďte domů, děti potřebují tu školu.
0: Já tady hlavně chci říct, že když budete poslouchat Evropu 2, tak ten váš mozek nebude tolik jakoby degradovat. My tady máme třeba písničky, které se jmenují A, B, C, D, E, F, U.
1: Pojďme na to. Na Evropě 2.

0: Pedro Pablia. Maximum nový muziky.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
3: Kdy máme ten abiturientský sraz?
4: Jak máme?
2: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
1: Rozdílné životy.
5: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
1: Společné vzpomínky.
6: Byla přece ve škole pokletná.
7: A ty jsi primář.
1: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. V pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní.
0: Na Evropě 2.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
13: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
14: Moc!
13: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: kostky.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Linkin Park na Evropě 2, The Emptiness Machine. Je tady teď s náma už Pavel Cejnár. Čau, Pavle.
1: Nazdar.
0: Ahoj. Tak co dneska plánuješ pro naše posluchače Evropy 2?
1: Já vždycky plánuju dobrou náladu, no perfektní písničky, tak jak jsou od Evropy 2 zvyklí.
2: Já se možná ještě zeptám, jestli si vzpomeneš, protože tvůj senátor už pochylně chodí do školy, tak jestli si vzpomeneš na ten první školní den?
1: Jako myslíš můj anebo mýho syna?
2: Senátora.
1: No tak samozřejmě, vzpomínám si. Úplně to vidím, tak není to zas tak dlouho, že jo? A myslím si, že byl nadšený, on jak hraje hokej, tak chodí do hokejové školy a vlastně ty jeho, jak bych to řekl, superhrdinové, tak je pasovali přímo jako do první třídy, takže oni jim dávali šerpy.
0: Nekeci.
1: Takže doteď s Davidem Musilem, David Musil vlastně, který je rodák z Pardubic,
2: teďka hraje
1: za Třinec teda. Aha. Ale prostě má ho v srdci od té doby, protože on přišel do té první třídy a on mu dal takovou tu šerpu jako prvňáčku, vítáme tě tady, fotka, dokonce i s jeho bráchou, protože oba dva bráchové Musilové ten rok hráli v Pardubicích, tak jako máme takovou vzpomínku.
2: Tak to je hezký, musím říct, že někdo má tu čest, že třeba přijde pan prezident, a když chodíš do sportovní třídy, tak jako tohle to mě přijde dost dobrý.
0: Přemýšlím, kdo by měl dneska přijít k tým mojí holčičce, co tam dneska šlo.
1: Dělá nějaký
0: sport? Na Smíchově.
1: Zatím ne.
2: Třeba Lara Croft nebo někdo takový. Tak dámy a pánové, Dua Lipa a Bruno Mars a potom už Pavel Cejnár.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.
4: Evropa 2.
5: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Jdeme skoro přesně v 11 hodin, úterý 1. září. Vás ladí Evropa 2, teď čerstvé zprávy a Káťa Říhová. Pojďme na ně.
2: Pěkné dopoledne dětem v základních a středních školách začal dnes po 2měsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedá asi 115 000 prvňáků. Dětí v základních školách podle odhadu úřadu oproti minulému roku ubylo, přesto by jich nadále mělo být více než milion. Září by mělo být v Česku podle předpovědi většinou s nadprůměrnými teplotami. Zároveň to zatím nevypadá ani na moc deště. Nejteplejší a nejsušší by měl být hned první zářijový týden. V pátek by dokonce mohly teploty opět vystoupat až ke 30 stupňům. Teď už se hlásí Zuzka.
3: Denní centrum pro ženy bezdomova začne za rok a půl sloužit v Plzni. Město v areálu diecézní Charity zahájilo stavbu za necelých 70 milionů korun. Nízkoprahové centrum bude provozovat organizace Naděje. V druhé části objektu bude zázemí pro poradnu pro cizince provozovanou diecézní Charitou. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Běloruská tenistka Arina Sabalenková vykročila na US Open za obhajobou titulu vítězstvím nad Kolumbijkou Kamilou Osoriovou. Světová jednička, která ovládla předchozí dva ročníky New Yorkského Grand Slamu, vyhrála 6-2 a 6-4 a připsala si na tomto turnaji 15. vítězství v řadě.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na jedničce pozor, na cestě z Prahy do Brna na 155. kilometru stojí odstavené auto a na dálnici D6 na 131. kilometru se pracuje na silnici ve směru do Karlových Varů.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes je polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až letních 27. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
1: Ano, po 11. hodině za chviličku Miles Smith, Heaven, ale teď začínáme naší oblíbenkyní Eva Farna. Neříkej, co má se stát právě teď na Evropě 2.

0: Hladivá úterní dopolední Evropa 2. Já jsem před chviličkou otevřel internet a najednou na mě vyskočila zpráva, že začátek nového školního roku může být stresující a nejenom pro školáky. Tak nevím, jak to máte vy. My jako Evropa 2 jsme tady od toho, aby jsme to když tak odbourali, abyste žádný stres neměli, a nebojte se, ono se, jak tady píšou, do toho všichni zapojíme a během týdne, dvou týdnů už všechno bude v pořádku. Tak uvidíme, tento týden já jsem doma říkal, že bude ještě takový jako pohodovej, ale kdo ví, možná nějaký opáčko ve čtvrtek, pátek, no nebudu to říkat, aby to bylo ještě víc stresující. Tak nevím, jak jste to zaznamenali, ale s příchodem nového školního roku najednou školáci vyrazili, no a na některých místech je najednou hluk. No a já jsem našel vlastně takovej ten rozdíl. Co myslíte, co víc bolí? Ticho? A nebo hluk a křik. Detaily si řekneme už za chviličku. Mimochodem, dneska je 1. září, Lindy mají svátek, taky Samuelové, velká gratulace, no a vůbec ve světě je Světový den míru. Tak na to bychom mohli dneska pomyslet. Tak ať už se tak stane všude, kde to náhodou není. Miraj, ochutnáme malinový syrup, taky Sofilis Baxter nebo Dermot Kennedy a já vám přeju pohodové úterý 1. září s vaší Evropou 2. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Beje on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
1: Evropa 2.
6: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
11: To jako mi dojímá.
10: A hvězdná porota.
12: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
10: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: mami.
1: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
0: No, tak doufám, že už jste na cestě.
1: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka.
1: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
0: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Dokonalý den. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Pondělní dopolední Evropa 2 a já jsem tady otevřel téma ticho a nebo křik, co bolí víc, no tak nebo co vás štve víc, pokud se to jedná o křik a nebo ticho na nějakých veřejných placech nebo ve škole, před školou a tak podobně, tak to tady komunikovat nebudu, ale já si myslím, že se podíváme spíš do partnerských vztahů a do hádek vlastně, co bolí víc, jestli ticho a nebo když křičíte na sebe. Vemte si situaci, že hádka skončila, jo, jenže vlastně neskončila vůbec, jeden z partnerů se odmlčel, dívá se do telefonu, kouká z okna, odešel do jiné místnosti nebo jednoduše přestal odpovídat, jo. A čím více druhý snaží zjistit, co se děje, tím větší je ticho a právě v takovýhle chvíli začíná hlava pracovat na plný obrátky. A teď je jasný a podle mě s tím mnozí souhlasíme, že mlčení totiž může být mnohem nepříjemnější než samotná hádka. Protože když se dva lidé hádají, aspoň spolu stále komunikují, když jeden z nich postaví mezi sebe a partnera takovou tu zeď, tak druhý často neví, jak se přes ní dostat. To je pravda. Všechno je o komunikaci, takže my vám přejeme, aby nebylo ani ticho, ani křik, aby byla ta pohoda na maximum, jak my říkáme. A k tomu dopomůže třeba i muzika, která dokonce i emoce sklidní v určitých situacích. Takže Leonie, Callum Scott, James Blunt, Alok, anebo Atmo Music a Sebastian. Tak vám přeju pohodové úterý, bez hádek, a s dobrou náladou, to si přejeme všichni. A s Evropou 2 to jsme my.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Európa 2. Maximum nový muziky. Európa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
3: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
4: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam.
0: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah,

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Držíme ti flek. Evropa 2. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Není odpoledne jako odpoledne.
3: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
2: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
4: To v těch dlouhodobých vztazích i pracovník bývá.
2: Odpoledne, kdy se dějou věci.
4: Tak Zorko, tady to se zapila. To je vražda humoru napsala.
0: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
5: Ježíši, to je trapný, to mi říkali na základce, tak Tomáši, to je trapný, opravdu.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujeme.

Úterní dopolední Evropa 2, za chviličku poledne, čerstvé zprávy a mě by zajímalo, jakou jste zažili dovolenou, jestli jste ji měli v pohodě, všechno v pořádku, nebo jestli jste zažili nějakou stresující situaci. Proč o tom mluvím? Protože pár dní naspátek mnoho turistů chtěli využít jako konce léta a konce prázdnin. A představte si, populární pláž Balos na Krétě se proměnila v doslova, dá se říct, ryzí peklo. Abyste si to představili, tak je to vlastně pláž, která je vyhlášená, každý se tam chce jít podívat, je to vlastně taková jejich atrakce. No a dostanete se tam lodí a ty lodě přijížděly a jak ty lidi vystupovali z těch lodí, když jste přišli na tu pláž, tak to vypadalo jak v přeplněným městským autobuse, kde je jeden člověk vedle druhýho, normálně nalepený na sebe, takže vy neuděláte ani 10 kroků, abyste se někam podívali. A něco podobného dokonce jsem viděl záběry, že na ostrově Santorini, taky Řecko, tak lidi už v 7 hodin jako tam stáli dlouho, nějaký hodinový fronty, aby si udělali selfiečko. Tak to nechcete tohle z toho zažít. Tak doufám, že Dovča byla v pořádku, teďka, že jste připraveni na další školní rok, který právě dnes začíná. No a přejeme vám, abyste ani tady u nás nezažili podobné situace, protože kde je někde přelidníno, tak to je doslova až šílený. Poslouchat Evropu 2 můžete třeba klidně někde v koutku sami a není to vůbec žádný problém, protože my jsme pro vás tím skvělým parťákem. Za chviličku zprávy, do té doby Mimi Web nebo Switch Disco a nebo Martin Garrix. Tak hezké úterý. Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Minutu popolední vás ladí Evropa 2. Pojďme na čerstvé zprávy. Víc vám řekne Káťa Říhová.
2: Krásné poledne, začal nový školní rok. Prezident Petr Pavel ho zahájil v Brodku u Konice na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka. Eva Pavlová s ním na Moravu nevyrazila, první dáma zahájila nový školní rok na základní škole Roudnice nad Labem. Ministr školství Robert Plaga si 1. září naplánoval pro změnu na střední škole v Kutné Hoře. Nově přijatým středoškolákům a vysokoškolákům ubyla letos jedna povinnost. Své zdravotní pojišťovně už nemusí hlásit, že pokračují ve studiu a zůstávají tak státními pojištěnci. Oznamovací povinnost mají nově samotné střední a vysoké školy. Teď se vydáme za Zuzkou.
3: Více než 3-kilometrový úsek dálnice D11 na Trutnovsku u hranice s Polskem hodlají silničáři otevřít 27. listopadu. Otevřením úseku budou moci řidiči na polské straně využívat již vybudovanou rychlostní silnici S3. Tranzitní doprava tak zcela mine polské pohraniční město Lubavka a českou pohraniční obec Královec. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Tenista Jakub Menšík se stal dalším českým hráčem, který postoupil do druhého kola dvouhry na US Open. Japonce Shintara Mochizuki ho porazil 6-1, 6-4 a 7-5.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D1 pozor, na cestě z Prahy do Brna na 155. kilometru stojí odstavené auto a na dálnici D6 na 131. kilometru se pracuje na silnici ve směru do Karlových Varů.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes je polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až letních 27. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
0: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online.
1: Co si dáme z té naší hudby, tak Tate McRae, ta jasná, no ale teď Silver Spoons, Aiko, Meduza, to je pecka. Hezké úterý z Evropou 2.
0: Evropa 2.

9,5 minuty popolední. Alan Walker, Iva Mac, za chviličku taky Rasmus. No a mám pro vás takovou zajímavost světového rázu ze světového hudebního showbizu a týká se to jedné dámy, kterou moc dobře znáte z playlistu Evropy 2. Stalo se to pár dní nazpátek, co? Nechte se překvapit, už za chvíli, Evropa 2.

0: Ladí vás úterní Evropa 2. Láska, to je nádherná věc, co si budeme říkat. No a když funguje láska mezi sourozenci, sourozenecká láska je prostě skvělá. Jak to máte vy s bráchou, se ségrou? Máte se rádi, vídáte se, nevídáte se, jste si za zády, milujete se? No, takovouhle lásku má Billie Eilish, kterou znáte z éteru Evropy 2, s jejím o 4 roky starším bráchou. A dokonce ta láska je taková, že brácha se pár dní naspátek ženil a Billie Eilish je dokonce oddala a posvětila tak jejich svazek manželský. No, bylo to prý naprosto uchvatný, spoustu různých známých osobností, jako je Justin Bieber, Hailey Bieber a další na té svatbě byli. On si vzal jednu velmi známou influencerku, kdybyste chtěli vidět fotografie, jak to vypadalo, kdo tam byl, mrkněte na naše stránky Evropa2.cz, píšeme o tom a samozřejmě dáváme vám to i s obrázkem. Rádio je jenom zvuk, takže stránky nám to doplňují s tím obrazem. No, je to hezky, když se takhle dva mají rádi a když si to jako posvětí. Dokonce, pozor, Billie Eilish řekla, že její brácha může za to, že žije. Ne, že by ji někde zachránil, ale on prej tak dlouho přemlouval rodiče, aby nakonec měl svýho bráchu a byla to ségra a takhle populární po celém světě, no. Je pravda, že kdyby nebylo mý ségry, tak já bych taky nebyl. Takže ségra, díky vám ostatním, dobrou náladu a pozdravujte svýho bráchu nebo ségru. Chabuzi, Don Toliver a potom dáme flashback, budeme vzpomínat, tak jak jste zvyklí, tak hezké úterý.
1: Maximum muziky. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar, přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Love Island je zpátky.
11: A tentokrát?
10: Plný svodů a zakázaného ovoce.
11: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
10: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
12: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
13: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
14: Jedna noc, která všechno změnila.
13: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
14: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
15: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
16: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

0: Ladí vás dnešní úterní odpolední Evropa 2 a to snad ani není možný, na koho dnes budeme vzpomínat.
1: Evropa 2 Flashback.
0: Tady na tom případě bude vidět, jak ten čas opravdu letí. To je až, dá se říct, neuvěřitelný. Čekal jsem, že ve flashbacku budu hrát tuhle tu písničku. Je to rok 2000, tedy 26 let, už je to starý song a mně to připadá, že to je furt jako docela nový. Je to Šťavnatý, no a už teďka vám musím říct, že si dáme velmi oblíbenou partu. Chris Martin a okolo něj, to se jmenuje celý Coldplay. No a v roce 2000 vyšel song, který právě teď už hraje do vašich uší. Tak si ho pojďme užít. Co jste dělali v roce 2000? No, zkuste zazpomínat, už jste byli na světě, někteří možná ne, co mě posloucháte. Coldplay Yellow a dnešní úterní flashback Evropy 2 je tady. Tak užívejme spolu na Evropě 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 000. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět přece.
0: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
8: A je, to jsou tyhle ty věci.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
9: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
10: Moc!
11: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a

0: Príbehy tak, ako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
1: Není odpoledne jako odpoledne.
2: Posloucháte. Já mluvím.
3: A já to chtěl říct dřív.
2: Já to chtěla říct dřív.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
3: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní by to blbý říkat tohleto, viď?
1: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
3: No, dneška jsme se doflákali a teďka jsme se to teď zašít.
1: Od 3 do 6 na Evropě 2. Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. EPET Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Dalšího odpoledního hudebního menu nabízím budou Youngblood, Užel, Imal, Angel a Ultra Nate, anebo taky Lil Nas X. Od 13 hodin celý tento týden bude Kuba Štěpán, no a já se loučím. Mějte se hezky, na 13. hodinu připravujeme ty nejčerstvější zprávy, doprava, počasí. Užívejte 1. září, školákům ještě jednou hodně zdaru a nemějte z toho nervy, ono se to zase zajede a je potřeba, protože všichni jsme chodili do školy, ta škola, uvidíte potom na to, budete s radostí vzpomínat, až budete muset prostě chodit hákovat, škola, to je prostě pohoda. No tak hezký den vám přeju a zítra lehce před 11. hodinou. Ahoj.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Spartanem od 1. zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Posloucháte Evropu 2, před námi jsou aktuální zprávy a s nimi přichází Lucka Hněvkovská.
2: Dobré odpoledne. Kancelář prezidenta republiky by měla podle návrhu rozpočtu na příští rok hospodařit s částkou přes 425 milionů korun. Je to o zhruba 4 miliony korun více, než má letos. Didaktickým testem z češtiny dnes začal podzimní termín státních maturit. Celkem půjde ke státním maturitám letos na podzim přes 10,5 tisíce žáků. Pro zhruba většinu z nich jde o opravný nebo náhradní termín. Státní maturita je podle zákona povinná z českého jazyka a literatury. Druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Zprávu z regionu předává Zuzka.
3: Teplárna v Liberci přestavěla bývalou administrativní budovu na okraji svého areálu na zdravotnické centrum s 10 ordinacemi. 5 z nich je určeno pro zubaře. Bude tady i sauna a malá posilovna. Podle předsedy představenstva teplárny Jana Sedláčka byla přestavba budovy prospěšnější než demolice. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Čtvrtý blok jaderné elektrárny v Dukovanech po téměř měsíční plánované odstávce, která skončila ve čtvrtek, opět pracuje na plný výkon. Elektřinu tak nyní vyrábí 3 ze 4 dukovanských bloků. Třetí blok zůstává od 17. července odstavený. Přerušení výroby v něm potrvá do konce září.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D11 se směrem na Prahu mezi Poděbrady a Sadskou od 40. po 26. kilometr probíhá rozsáhlá oprava vozovky. Doprava je tam svedená do zužených pruhů a v obou směrech se kvůli silnému provozu tvoří kolony. A mezi Prahou, Louny a Chomutovem je na D7 ode dneška otevřený nový úsek, a to u Knovíze na Kladensku. Zatím je ale úsek omezený, vedený v obou směrech jedním pruhem.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou polojasno až skoro jasno, během odpoledne může být přechodně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a je tady Kuba Štěpán.
1: Proč někdy právě autenticita na sociálních sítích schytá nejvíc kritiky? A proč bývá nejostřejší často právě od těch, od kterých bychom čekali spíš podporu? I to bude tématem na Evropě 2, tak ať jste kdekoliv, držte vlnu.
4: Evropa 2.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Na sociálních sítích přibývá žen, které ukazují svoje tělo bez filtrů, úprav a různých póz, při kterých člověk skoro přestane dýchat, jen aby vznikla dokonalá fotka. Prostě vyfotí se normálně, jak vypadají. A je zajímavé, že místo podpory často přijdou rýpavý komentáře. Navíc velmi často právě od dalších žen. Možná proto, že když někdo ukáže realitu bez všemožných příkras, připomene nám tím i naše vlastní nejistoty. Jenže sociální sítě už tak vytvářejí dost velký tlak na to, jak bychom měli vypadat, tudíž když někdo najde odvahu ukázat, že břicho nemusí být pořád zatažené a kůže dokonale hladká. Možná není potřeba mu ještě vysvětlovat, co všechno má špatně. Takže než příště napíšete někomu pod fotku něco jedovatýho, slušně řečeno, dejte tomu 10 vteřin. A pokud vás to ani potom nepřejde, dejte si radši čokoládu. Ta aspoň neurazí nikoho dalšího. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Love Island je zpátky.
19: A tentokrát?
18: Plný svodů a zakázaného ovoce.
19: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
18: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
1: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obuňte.
2: Debila, to byla pantofla z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy. She grows slow, but I'm way past gone. We go.

0: Tady je vaše Evropa 2, kde vám celý týden rozdáváme v soutěži mezi 13. a 15. hodinou vouchery na letenky do destinací dle vašeho výběru. A ty letenky jsou v hodnotě 100 000 korun. Tak schválně, kam byste hned na začátku září vyrazili? Doporučuji bedlivě poslouchat Evropu 2. Děti se nám dneska vrátili do školy, takže i my si dáme jeden malý návrat do lavic. Výherní signál tentokrát nebude skladba, ale bude to signál, který poznají, myslím si, hlavně ti, kteří mají českou filmovou klasiku trochu v uchu. Jakmile totiž uslyšíte hlas, který by dokázal během pár vteřin srovnat celou třídu do latě, zbystřete, protože právě ten okamžik byste měli popadnout telefon a vytočit číslo 257 400 888. No a doufat, abyste byli třetí v pořadí, protože kdo se dovolá jako třetí, vyhraje od Evropy 2 letenky v hodnotě 20 000 korun. A kam už vyrazíte, to už bude jenom na vás. Tak držte vlnu.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká Lazura.

0: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
1: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
3: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: hráme Bianca. On mi furt žere nejaké sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondelí, úterý, streda, pátek 6 až 8 večer na Európie 2. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Katy Perry, Féteru, Evropy 2. Schválně, jak často si pořizujete screenshoty? Já jsem se před chvilkou přistihl, jak si ho taky dělám, protože jsem si říkal, že se na to doma já podívám trošku pořádně a přesně v tu chvíli mi došlo, kolik takových v uvozovkách na potom už v telefonu vlastně mám. Dobrou zprávou trochu je, že to děláme úplně všichni. Narazíte na recept, zajímavý článek, tip na výlet, film, zaujme vás nějaká hudba, nebo případně si uděláte screenshot nějaké adresy, kterou budete někdy potřebovat. Prostě si to uložíte a máte pocit, že je vyřešeno. Jenže právě tím si může mozek trochu ulehčit práci. Když ví, že informace je bezpečně uložená v telefonu, nemusí mít takovou potřebu držet ji v hlavě. A pokud se k tomu screenshotu už nikdy nevrátíte, skončí někde hodně, hodně hluboko mezi fotkama, kde jste si fotili třeba jídlo, západ slunce, nebo třeba i 10 různých obrázků, u kterých vlastně vůbec nevíte, proč, že jste si je ukládali, že jo? Takže možná není problém, že si screenshoty děláme. Spíš, že se z nich jaksi vytváříme digitální sklep, do kterého už nikdy nevlezeme. A jestli máte v mobilu tisíce věcí, jak jsem říkal, v uvozovkách na později, možná nastal 1. září ideální čas zjistit, co všechno jste si chtěli jednou zapamatovat. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 8.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: 14.02 ukazují hodiny, posloucháte Evropu 2 a nové zprávy přináší Lucka Hněvkovská.
2: A přeju hezké odpoledne. Vzdělávání je podle prezidenta Petra Pavla jednou z priorit Česka. Měl by tomu odpovídat i státní rozpočet. Řekl to dnes Pavel novinářům. Financování školství chce spolu s dalšími tématy v příštích dnech probrat s ministrem školství Robertem Plagou. V Plzni začala demolice bývalé výrobny jídel. Místo ní tam postaví přes 400 bytů. Centrální výrobna jídel skončila svůj provoz před 20 lety a od té doby byla právě zná. 2 měsíce se bude demolovat. Hotová bude do konce roku. A Zuzka přidává zprávu ze severu Čech.
3: Teplárna v Liberci přestavěla bývalou administrativní budovu na okraji svého areálu na zdravotnické centrum s 10 ordinacemi. 5 z nich je určeno pro zubaře. Bude tady i sauna a malá posilovna. Podle předsedy představenstva teplárny Jana Sedláčka byla přestavba budovy prospěšnější než demolice. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: První fotbalová liga má ve středu na programu 2 dohrávky 4. kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O 2 hodiny později má výkop zápas mezi pražským Bohemians a Jabloncem. V původním termínu 16. srpna se zápasy nehrály kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Silnice 35 je neprůjezdná po nehodě osobního auta, a to na nájezdu na D10 ve směru od Liberce. Dopravu policie odklání přes Turnov. A na D1 se zdržíte ve směru z Prahy od 190. kilometru před Brnem. V koloně budete 20 minut.
4: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Odpoledne bude polojasno až skoro jasno, přechodně může být oblačno a nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů. Po zprávách už maximum muziky a Kuba Štěpán.
1: Lucko, děkujeme. Děti se vrátili do lavic, aspoň teda většina, jenže jinde začíná výuka úplně jinak a ukazuje se, že dětem může prospět víc, než bychom čekali. Podrobnosti prozradím v dalších minutách. Tak držte vlnu, Evropa 2.

ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte úterní Evropu 2. Školy se dnešním dnem po dvou měsících otevřely pro spoustu prvňáků, to bylo úplně poprvé. Nová třída, nová paní učitelka, aktovka, která je občas větší než její majitel a hlavně začátek úplně nové etapy. V Austrálii na to jdou ale místy trochu jinak. Část prvňáků tam každý týden opustí lavice a dvě hodiny tráví venku. Lezou po stromech, staví z větví, poznávají přírodu a učí se spolupracovat i rozhodovat sami za sebe. A není to jenom takový, teď si běž ven na chvilku hrát. Děti se z těch hodin odnášely větší samostatnost, větší radost ze školy. A některým se zlepšila dokonce i matematika, protože to, co se učili ve třídě, mohli venku rovnou použít. Takže zatímco naši prvňáci dnes poprvé usedli do lavic, jejich australští kolegové možná rovnou lezou na strom. A jestli se dá matematika naučit i na stromě, možná jsme celou dobu jenom zbytečně řešili, kde má kdo sedět. Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Jdeme zavzpomínat. Meredith Brooks vydala píseň Bitch v roce 1997 a okamžitě s ní trefila obrovský hit. V Americe se dostala až na druhé místo a song jí přinesl i dvě nominace na Grammy. Tak se přitom hlavně o tom, že nikdo není jen jedna verze sebe sama. Jednou jste milí, jen naštvaní, chvíli silní a chvíli úplně mimo. A všechno to k nám prostě patří. Takže dáme si devadesátky, trochu drzosti a refrén, který poznáte během pár vteřin. Dnešní kultovku obstará Meredith Brooks a Single Bitch.
2: My favorite.

0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu. Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 000. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Máme.
6: Kolik?
5: Stovku.
6: Na co?
5: Na koláč.
7: Koju.
6: Není zač.
5: Mami.
6: Kolik?
5: 300.
6: Na co?
5: Na kino.
7: Koju.
6: Není zač.
8: Mami.
6: Kolik?
8: 500.
6: Na co?
8: Na jídlo.
6: Není zač.
9: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES. Na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
13: To jakoby dojímá.
12: A hvězdná porota.
14: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
12: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
15: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2. Prázdninová nálada u nás rozhodně ještě nekončí. Klub Hot Peppers totiž přichází se soutěží, která má za sebou jeden dost neobvyklý cestovní příběh. Nedávno odlétala z Prahy do Splitu skupina cestujících. Mezi nimi i 8 hostesek, jenže zatímco oni ještě čekali ve VIP salonku, letadlo už se začalo vzdalovat od nástupního stojanu. A když se zjistilo, že část cestujících zůstala na letišti, letadlo se muselo vrátit. Takže jestli jste někdy sprintovali ke gateu s batohem na zádech a už jste se trochu i smířili s tím, že na vás nikdo čekat nebude, mám dobrou zprávu, evidentně existují situace, kdy se vrátí i letadlo. Hostesky za celý zmatek mimochodem nemohly, ale Hot Peppers z toho vytěšili heslo, které se přímo nabízí. Z Hot Peppers vám to prostě nikdy neuletí. A teď to může být příjemné i pro vás, protože vám s Evropou 2 dávají šanci vyhrát voucher na letenky. Tentokrát už tady stačí jenom vyhrát a na letiště bych pak dorazil radši s malým předstihem. Výherní signál zazněl, telefony zvoní jako o 106, tak kdo se dovolal, tady je Jakub, Evropa 2.
1: Ahoj, ty Petr.
0: Nazdar Petře, jak prožíváš začátek září?
1: Pracovně, na cestách.
0: A jsou vyhlídky příjemnější, nebo to máš v rámci stereotypu teď?
1: Spíš je to být stereotypnější, takže člověk už je zvyklý na to, jako jezdit po celé republice.
0: A umíš si představit, že by ses na to vykvajznul, zbalil kufr, vzal někoho sebou a vyrazil na dovolenou kamkoliv?
1: Určitě. Udělal jsem to přesně takhle v květnu, stejně na týden jsme se takhle rozhodli s bráškou, ale odletěli jsme do Ázie.
0: Petře, voucher na letenky v hodnotě 20 000 je tvůj a já ti gratuluju.
1: Děkuju.
0: Prosím. Za 20 000 letenky to už si opravdu můžeš vybrat pomalu druhou stranu světa.
1: No, to

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Slavnostní oblečení, učesat, aktovka, penál, pitíčko. Tak a můžeme vyrazit. Těšíš se?
2: Moc!
1: První školní den je významnou událostí nejen v životě každého dítěte, ale i rodičů. Proto všem prvňáčkům přeje hlavní město Praha úspěšný vstup do školních lavic a spoustu krásných zážitků. V Praze se prvňáčci mohou těšit na praktické balíčky se školními potřebami, které ocení i rodiče. Všem ostatním školákům přejeme hladký vstup do nového školního roku. Vaše hlavní město Praha.
0: Není odpoledne jako odpoledne.
3: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napínavě, ty to zkazíš.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
4: To v těch dlouhodobých vztazích pracovník bývá.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
4: Tak Zorko, tady to jsi zapila. To je vražda humoru napsala.
0: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
5: Ježíši, to je trapný, to mi říkali na základce, tak Tomáši, to je trapný, opravdu.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
7: To je nejlepší rádio na světě.
4: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
0: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
10: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
0: No tak to radši převezmu já, vysílá.
10: To je to zívání někde mezi songy, jo?
0: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. 15. hodina se nezastavitelně blíží a to znamená, že na svůj part čeká 1. září už trošku přerostlý školák Tomáš Zástěra.
1: V duchu, milý Jakube, jsem pořád akorát školák. Ne přerostlý, ale pořád ten chlapec, který se dá do té lavice. Kde jsi seděl mimochodem? To je docela dobrá jako psychologická hříčka. Uvědomit si, kde člověk vlastně seděl. Já jsem to měl na střídačku jednou, jako největší lump vzadu úplně, aby na mě neviděli učitelé, než jsem zjistil, že daleko větší tma je pod svícenem a seděl jsem přímo naproti katedře.
0: Pamatuju si to hlavně z konzervatoře. Když jsem seděl za pianem.
1: Za pianem.
0: A tam se dalo i spát.
1: Za pianem. Taky jsem měl spolužáky, kteří ho schvastali, no. Taky jsem seděl zadu. A to byl ten učitel, já jsem seděl za pianem vlastně.
0: Tak jo, já ti děkuju. To jsme otevřeli téma, které jsem vlastně vůbec ani otvírat nechtěl.
1: Tak ho uzavřeme a já to otevřu zase až po 15.
0: Tak jo, tak zase zítra.
1: Tak ahoj.
0: Čau. Čau.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: 15. hodina udeřila, jsou tu další zprávy, vy jste s Evropou 2, s odpolední show a také už s Luckou Hněvkovskou. Hezké odpoledne.
2: I ode mě hezké odpoledne. Od tohoto měsíce se mění zákon o podpoře bydlení. Rozšíří se počet kontaktních míst. Budou dostupné ve všech obcích s rozšířenou působností. Část agendy převezmou od obcí úřady práce. Ty budou posuzovat splnění zákonních podmínek pro zařazení do evidence potřebných osob v bytové nouzi. Bude spravovat evidenci osob i evidenci bytů určených pro podporované bydlení. Téměř 500 000 korun dostanou víc než 300 mladých lékařů, kteří se zavážou, že až dostudují, budou ordinovat v regionu, kde doktoři chybí. Slibuje jim to Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na daném místě musí vydržet alespoň 5 let. A teď už Zuzka.
3: Pražské ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově funguje ve zkušebním provozu nová budova takzvaného hrubého předčištění, při kterém se z odpadních vod před samotným čištěním odstraňuje nežádoucí materiály, jako je papír nebo textil. Stavba vyšla na 396 milionů korun. Zařízení stojí na začátku procesu čištění a má za úkol odstranit materiál, který by narušil jeho další fáze. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Děti moc nevěří školním psychologům. Ukazuje to nejnovější průzkum organizace UNICEF. Pouze 6% nezletilých by se s problémy obrátilo na třídního učitele nebo právě školního psychologa. Nicméně každý druhý žák už zažil, že s nepříjemnou věcí se svěřil spolužákovi. 10 dětí ale své problémy nechce řešit s nikým.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D11 směrem na Prahu mezi Poděbrady a Sadskou od 40. po 26. kilometr probíhá rozsáhlá oprava vozovky. Doprava je tam svedená do zúžených pruhů a v obou směrech se kvůli silnému provozu tvoří kolony. A mezi Prahou, Louny a Chomutovem je na D7 ode dneška otevřený nový úsek, a to u Knovíze na Kladensku. Zatím je ale úsek omezený, vedený v obou směrech jedním pruhem.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Máme většinou polojasno až skoro jasno, jen přechodně může být oblačno. Nejvyšší teploty stoupají na 20 až 25 stupňů. Večer a noc má být většinou polojasná, jen na severu při zvětšené oblačnosti ojediněle možnost slabé přehánky. Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Teď už startuje odpolední show na Evropě 2 s Tomášem Zástěrou.
1: Je 1. září, tak jakým tématem asi začít, než tím, že se šlo po 2měsíční pauze znovu do školy. Buďte se mnou, jsme Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Máme 1. září a já samozřejmě tleskám všem prvňáčkům, který dneska zvládli svůj velký školní den, svoji premiéru. My jsme se synem šli do 2. třídy, což už je vlastně pohoda, jsem si uvědomil. Oproti loňsku, kdy je to fakt stres, nějaká slzička ukápne i pro ty rodiče. Ježišmarja, já jsem tam byl úplně dojatý. Já jsem si říkal, chudinka, už je to smílá, už je to semele to školství. A teďka se z toho nevymaní desítky let, což mu vlastně nechci říct, protože když se mě ptá, jak dlouho ještě bude ve škole, tak mu ani nechci říkat, že existuje střední a vysoká. No, každopádně, tedy asi jste to zvládli dobře, aspoň tedy doufejme, a už to bude jenom lepší, ta 2., 3. třída evidentně funguje už obstojně. Já jsem si říkal, jak je to vlastně pohoda, že nemusím chodit do školy. Měl jsem to období, kdy jsem vlastně vůbec neřešil 1. září, kdy mi bylo jedno, kdy končí prázdniny, protože člověk pracuje a je vymaněný z toho školního procesu. Jo? A najednou vlastně s tím synem jsem v tom zapojený zpátky, já musím zase vstávat do školy. Sice ho tam jenom vedu, ale vstávám s ním do školy. A co hůř, já se s ním vlastně učím odpoledne, dělám s ním úkoly. A co hůř, už brzo přijde doba, kdy se budu učit tu látku i s ním, protože už ji dávno neumím a nerozumím jí. No nic, vydržme, držme si palce, vážení rodiče. Evropa 2.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím, Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: No.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
9: Love Island je zpátky.
10: A tentokrát?
9: Plný svodů a zakázaného ovoce.
10: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
9: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
12: Zpátky k muzice.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofla z Turecka?
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Hezké odpoledne, odpolední show na Evropě 2. Já jsem si vzpomněl ještě na dozvuky Summer Campu, kde byl jeden vedoucí, který se jmenuje Kuba. A ten měl takovou zálibu ve světových rekordech a měl takovou jako představu, že najde světový rekord, který se dá snadno překonat. No a tak se jako probíral tou Guinnessovou knihou rekordů online, samozřejmě na telefonu, až přišel na rekord, že týpek snědl za jednu minutu 7 banánů, takže musel oloupat a sníst 7 průměrných banánů. A říkal, tak to je úplně v pohodě. Kámo, 7 banánů do sebe nasoukám za minutu úplně v pohodě. Tak, střih? Ne. Prostě ne. Abych to uvedl na pravou míru, ten první banán, který zkoušel sníst, snědl za 25 sekund. Jeden oloupal a snědl jeden průměrný banán za 25 sekund. Teď nedávno mi psal, asi 2 dny zpátky, že překonal svůj rekord, dostal se pod 20 a pak znovu 18 sekund. Takže se zlepšuje na jeden banán pořád ještě, ale jo. Takže si spočítejte, kolik by to bylo na těch 7 banánů, co je světový rekord. No každopádně, pokud to budete zkoušet, dejte vědět, kolik jste dosáhli, jakého limitu časového jste dosáhli, ale hlavně bacha. Nezkoušejte to sami, je to vysoce návykové, za prvé, za druhé vysoce nebezpečné na vdechnutí banánu a udušení, takže prostě, ne, vlastně to neskoušejte vůbec, je to úplná blbost, ten světový rekord stejně nepřekonáte. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic.
2: Alesso a One Republic.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jako mi dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
1: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
9: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
10: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovici. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš.

Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. To, že tady Zorka není, jsem říkal mámě už včera, ostatně jsem jí to říkal už mnohokrát, ale to nic neznamená. Ono, když jí to budu opakovat teďka každý den po dobu 2 měsíců, tak to pochopí v momentě, když se Zorka vrátí, že byla vlastně pryč. No tak jí to dneska připomenu znovu. Vytáčím.
3: No.
2: No nazdar.
3: Čau.
2: Tak co, den číslo 2, jsme sami, Zorka stále pryč a ještě 2 měsíce bude, kdyby se chtěla zeptat.
3: No, já vím, já si to pamatuju, nejsem blbá, taky ze mě děláš pitomce v tom rádiu pořád, ale včera jsi mi to říkal, ty děláš, jak kdybych to nevěděla.
2: No dělám s tebe pitomce, ale moc práce s tím nemám, matko, upřímně.
3: No,
2: to tak nějak se to tvoří samo, mám pocit, matko.
3: Jo, no protože prostě se na mě hroutí a sype se na mě celý svět.
2: Ale prosím tě.
3: No, samozřejmě, pomalu se blíží, on se pomalu blíží podzim a já jsem ještě nestihla zhubnout ani do prázdnin.
2: Do plavek, myslíš?
3: No, prostě celkově, ale ono je to strašně těžký. Já jsem včera šla do mrazáku, že budu péct maso nějaký a koukám, otevřu krabičku a tam bylo napsáno zmrzlina. Říkám, no tak sím to, že jo, aby se to jako neskazilo, přece jenom je to z mlíka. No, ale já to otevřu. Tam bylo napsáno nějaká dia zmrzlina a v ní byly knedlíky plněny uzeným, tezeli, a s kukulkou a ještě škvarky. No, takže takhle dobrou zmrzlinu jsem dlouho neměla.
2: Jasně, jasně. A ze zelím jak chutnala, viď? No, to je jasný. No,
3: takže je to těžký prostě. I ten mrazák klame. Já jsem vlastně celý život oklamaná a nemůžu za to.
2: No jo.
3: Je to marný. No.
2: Tak v té marnosti skončíme, ať se v tom neutopíme, měj se krásně a zítra čau.
3: Jo, já v ní budu pokračovat, zavolej mě ve středu, čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Měli jste byl fajn.
6: V 16 se všechno láme.
5: Je to jiný než s holkou.
6: První vztahy. První rozhodnutí.
7: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
6: A snaha zapadnout.
5: To je Matyáš.
6: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
8: Je Radek doma?
9: Toho ti nic není.
6: Filtr. Zítra večer na ČT 1 a v iVysílání.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadioTalk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadioTalk.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
12: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
13: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
14: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
15: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
8: nebudeš chtít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
8: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
8: A je to pohoda. Pohoda.
0: Já to jsem teď říkal.
8: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
8: Na maximum.
0: Sparťanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Sparťanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Sparťanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma. A navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Vám je odpolední show na Evropě 2, taky Lucka Hněvkovská, což znamená jediné, jsou tu zprávy na 16. hodinu. Evropa 2.
2: Dobré odpoledne. Odvolací soud dnes uložil bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi za zneužití pravomoci v rozsáhlé kauze regionálního operačního programu Severozápad. Tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou. Rozhodnutí je pravomocné. Nová aplikace by mohla poznat plíseň na pečivu. Velký pomocník má být pro nevidomé a slabozraké. Stav výrobku vyhodnotí z fotky pořízené chytrým telefonem a výsledek uživateli hlasově oznámí. A měla by dokázat rozpoznat i další věci, jako je například datum spotřeby. Na jejím vývoji se podílí také brněnská Mendelova univerzita. První lidé by mohli začít používat ještě letos. Do Zlínského kraje nás vezme Zuzka.
3: V Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku začala dostavba kulturního centra. Energeticky pasivní dřevostavba bude podle vedení města i dodavatelské firmy největší dřevostavbou tohoto typu v Česku. Velký sál bude mít kapacitu 600 míst k stání. Celková cena včetně vnitřního vybavení bude kolem 400 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Kancelář prezidenta republiky by měla podle návrhu rozpočtu na příští rok hospodařit s částkou přes 425 milionů korun. Je to o zhruba 4 miliony korun více, než má letos.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržet se můžete v kolonách na D1 před Brnem. Od Vyškova je kolona na 20 minut, od Prahy na 15 minut. A hustý provoz hlásí ze Štěrboholské spojky v Praze. Popojíždět budete před Lanovým mostem směrem na Černý most.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Máme většinou polojasné až skoro jasné odpoledne, jen přechodně může být oblačno a teploty stoupají na 20 až 25 stupňů. Zítra nás čeká podobné počasí, většinou skoro jasno až polojasno. Postupně od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. A také po zprávách po 16. hodině pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: A máme tu nový trend mužů z Gen Z, tedy spíše kluků z generace Z. Podíváme se na ně podrobně už za chvilku na Evropě 2. Hezké odpoledne.
4: Evropa 2.

0: Hezké odpoledne, tady je Tomáš s odpolední show na Evropě 2. Mám tu takové lehtivé téma, tak jako není lehtivé, jedná se o randění, takže nic zásadního. Byť randění může vést k těm lehtivým věcem, a tak to je v pořádku. Je to trend, který teďka aktuálně funguje. Já jsem vlastně překvapen a vlastně příjemně překvapen, že to tak mladí mají. Jo? Jedná se totiž o tom, že Gen Z chlapci kolikrát údajně na rande chodí neosprchovaní. Asi jako výsledek proč je jasný, je to totiž proto, aby měli větší pyžmo nebo jejich přirozená vůně, aby přilákala ten protějšek, nebo respektive, aby se ten protějšek správně vybral, protože my jsme zvyklí se převoňovat, přemývat mýdly, vonými oleji, bambuckými másly a potom ta pravá vůně nám bývá kolikrát skryta a tu odhalíme ve vztahu možná až později, než kvůli někdy už hodně pozdě. Tak, říká se tomu feromon maxing, to znamená, že opravdu Gen Z volí tuto cestu přirozenosti tak, aby se lépe poznali a ten nos rozhodl kolikrát za ně. Což, jak říkám, z mého pohledu, dobře Gen Z, OK. Ale nejste už rozhodně první. Jako hlavní propagátor feromon maxingu už tady dávno a dávno byl a zpívá o tom píseň a je to Pavel Vítek a jeho Mám rád vůni tvý kůže. Tak, hele, až objevíte něco novýho Gen Z, tak se ozvěte. Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, ale na volka tří fadet.
4: Jo, faded, fadet.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky moc a užijte si to.
6: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
13: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
14: Love Island je zpátky.
15: A tentokrát?
14: Plný svodů a zakázaného ovoce.
15: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
14: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
16: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.

0: odpolední show na Evropě 2 je tady takové hezké seberozvojové okénko, to znamená, pokud chcete se dostat o level výš, pracovně, lidsky, tak jste na správné adrese a na správné stanici. Mám tady takzvanou mentalitu podle zvířat, anebo jinými slovy, jak se inspirovat chováním zvířat do našich lidských životů, tak aby nás to někam posunulo. Pojďme na konkrétní příklady, ať to pochopíme všichni lépe. Takže máme tady mentalitu žraloka. Ta říká, když žralok přestane plavat, tak zemře. To znamená, že komfort vede ke stagnaci. Musíte se neustále pohybovat. Berte si inspiraci ze žraloka. To je první, jo. Druhý, jestřáb. Mentalita jestřába. Jestřáb se soustředí z velké výšky pouze na jeden jediný objekt, který potom uloví. Kdyby se soustředil na více objektů, jeho pozornost by se rozplynula a neulovil by nic. Takže buďte jako jestřáb. Pak tady máme mentalitu bizona. Bizonní mentalita je taková, že když přichází bouře, tak bizon nečeká nebo neutíká před ní. Naopak, údajně, jí prochází skrz střed bouře, aby jí prostě překonal co nejrychlejc, čelí tak jako výzvám a normálně jí proběhne skrz a tím se jí zbaví. Takže buďte jako bizon. Já si myslím, že vůbec nejlepší se inspirovat a vlastně nejúspěšnější je poctivá česká svině. Na to si bizoni a jestřáby můžou jít bodnout. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
4: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
5: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
6: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
7: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
8: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2. Na brzdu.
9: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: Muhammad Komar naskat.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
10: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Držíme ti flek i v Pelhřimově. Evropa 2.

0: Co nejhezčí úterý s odpolední show na Evropě 2. Mám tu zprávu od východních sousedů ze Slovenska. Tam totiž chystají novelu zákona o autoškolách a za volant údajně mají sednout pouze lidi s dokončenou základní školou. Což jako ta novela má takhle zpřísnit, u nás to tak není, u nás může řídit v podstatě kdokoliv, kdo udělá autoškolu, tím pádem musí mě číst, samozřejmě psát a počítat. Na Slovensku by tak bylo těžší, tady píšou, bylo by těžší získat řidičský průkaz, než se stát starostou nebo primátorem. Tam základní škola nutná není na starostu nebo primátora, na řidičský průkaz nutná bude, což je vlastně komický, ale naši odborníci v České republice tvrdí, že naše zákony jsou dostačující a že takový podobný zákon nechystají. Já si myslím, že je to pravda. Nejde o vzdělání. Je důležité prostě si uvědomit, že já mám třeba spoustu kamarádů, kteří mají vysokou školu a řídí tak, že bych je typoval spíše na speciální školu. Ale i řízení má svoje specifika. Já si myslím, že řízení automobilu je jako milování. Buď na to máte talent a řídíte dobře prostě pořád, anebo to zkusíte jednou za rok, za dva, no a pak často způsobíte nějakou katastrofu. Evropa 2.
1: Evropa 2. 8 let. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 88.2 a 105.5 FM. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call

0: Sponzor Časomíry je typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. typcars.com.
1: 17. hodina odbyla a Lucka Hněvkovská zprávy slíbila. No tak tady jsou, buďte i dál se v roku 2 a s odpolední show.
2: A přeju vám hezké odpoledne. Září by mělo být v Česku podle předpovědi většinou s nadprůměrnými teplotami. Zároveň to zatím nevypadá ani na moc deště. Nejteplejší a nejsušší by mohl být hned první zářijový týden. A nejteplejší pak pátek, kdy by mohlo na jihu Česka být až 30 stupňů. V noci se už ale ochladíme. To budou teploty klesat většinou na 14 stupňů. Téměř třetina Čechů se podle průzkumu už setkala s úrazem elektrickým proudem. Každý desátý případ postihl dítě. Přesto lidé doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření. Více než pětina domácností s dětmi nepoužívá záslepky do elektrických zásuvek a téměř třetina ponechává elektrická zařízení v jejich dosahu. Každý pátý Čech navíc neví, jak správně uhasit hořící elektrický spotřebič. Zuzka má pro nás další zprávu.
3: Denní centrum pro ženy bezdomova začne za rok a půl sloužit v Plzni. Město v areálu diecézní Charity zahájilo stavbu za necelých 70 milionů korun. Nízkoprahové centrum bude provozovat organizace Naděje. V druhé části objektu bude zázemí pro poradnu pro cizince provozovanou diecézní Charitou. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Dětem v základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství poprvé usedlo asi 115 tisíc prvňáků. Ručně psaný dopis tehdejších čtvrťáků proměnil dnešní první školní den v Brodku u Konice v mimořádnou událost. Školní rok zde otevřel prezident republiky Petr Pavel. Jeho návštěva se navíc symbolicky spojila s oslavami z tého výročí založení brodecké školy.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D11 se směrem na Prahu mezi Poděbrady a Sadskou od 40. po 26. kilometr probíhá rozsáhlá oprava vozovky. Doprava je tam svedená do zúžených pruhů a v obou směrech se kvůli silnému provozu tvoří kolony. A mezi Prahou, Louny a Chomutovem je na D7 ode dneška otevřený nový úsek, a to u Knovíze na Kladensku. Zatím je ale úsek omezený, vedený v obou směrech jedním pruhem.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Večer a noc má být skoro jasná až polojasná. Na severu při zvětšené oblačnosti ojedinělá možnost slabé přehánky. Teploty v noci klesnou na 9 stupňů. Zítra pak bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 27. A po zprávách pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: V Americe staví moderní vězení. Schválně, kde ho staví a jak takové vězení může vypadat? Více informací za chvíli tady na Evropě 2.

0: Hezké úterý s odpolední show na Evropě 2. Já tu mám zprávu, o které jsem si zprvu myslel, že je to nesmysl. Totiž tady píšou, že v samém srdci medetinské čtvrti Chinatown začaly první terénní práce na stavbě nové věznice. Oni tam zbourali starou věznici a přímo v té zástavbě, normálně v tom Chinatownu mezi ostatníma barákama, kde už jsou normálně mrakodrapy a tak dále, nebo starý domy, tak staví novou věznici. Přímo v centru, chápete to, nikde na okraji. A je to věž vysoká 102 metrů, nebo mrakodrap, říkají tomu jail scraper, jako mrakodrap vězeňský. A má to mít samozřejmě všechny prvky moderního vězení, to znamená důstojnost a lidskost, tak to nazývají údajně. A je to nějaký dílo nějakého špičkového newyorského studia designového, takže chtějí začlenit ty vězně jakoby do centra města, jakoby do hezkého prostředí, aby se cítili důstojně a tím ten trest nějak zvládli lépe a pak se zpátky začlenili do kolektivu. Je to přijde jako hezký. Jsou tady zajímavé prvky, třeba, že to přízemí má být i pro veřejnost. To znamená, že tam bude průchozí ta věznice, jsou tam nějaký bystra, kavárny, nějaký lobby, kde se lidi můžou odpočinout a sednout, takže přímo ve věznici dole budou normálně chodit lidi a mají tam být i obchody, což je ještě lepší. Já bych tam třeba dal prodej merče, třeba oranžový kombinézy, koule na řetězech a tak dále, ať to rovnou si lidi můžou koupit. No a potom, když chcete do vězení takového pěkného moderního, tak je super tam mít obchod. Malinko vykradete kasu a jdete rovnou o patro vejš. To je docela dobrý. Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Máme.
9: Kolik?
8: Stovku.
9: Na co?
8: Na koláč.
10: Koju.
9: Není zač.
8: Máme.
9: Kolik?
8: 300.
9: Na co?
8: Na kino.
10: Koju.
9: Není zač.
11: Máme.
9: Kolik?
11: 500.
9: Na co?
11: Na jídlo.
9: Není zač.
5: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
1: Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 tisíc. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
13: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
14: To jakoby dojímá.
13: A hvězdná porota.
15: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
13: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
1: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, to byla pantofle z Turecka?
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. To, že tady Zorka není, jsem říkal mámě už včera, ostatně jsem jí to říkal už mnohokrát, ale to nic neznamená. Ono, když jí to budu opakovat teďka každý den po dobu 2 měsíců, tak to pochopí v momentě, když se Zorka vrátí, že byla vlastně pryč. No tak jí to dneska připomenu znovu. Vytáčím.
3: No.
2: No nazdar.
3: Čau.
2: Tak co, den číslo 2, jsme sami, Zorka stále pryč a ještě 2 měsíce bude, kdyby se chtěla zeptat.
3: No, já vím, já si to pamatuju, nejsem blbá, taky ze mě děláš pitomce v tom rádiu pořád, ale včera jsi mi to říkal, ty děláš, jak kdybych to nevěděla.
2: No dělám s tebe pitomce, ale moc práce s tím nemám, matko, upřímně.
3: No,
2: tak nějak dělá, tak nějak samo se to, tak nějak se to tvoří samo, mám pocit, matko.
3: Jo, no protože prostě se na mě hroutí a sype se na mě celý svět.
2: Ale prosím tě.
3: No, samozřejmě, pomalu se blíží, on se pomalu blíží podzim a já jsem ještě nestihla zhubnout ani do prázdnin.
2: Do plavek, myslíš?
3: No, prostě celkově, ale ono je to strašně těžký. Já jsem včera šla do mrazáku, že budu péct maso nějaký a koukám, otevřu krabičku a tam bylo napsáno zmrzlina. Já říkám, no tak sím to, že jo, aby se to jako neskazilo, přece jenom je to z mlíka.
2: Hmm.
3: No, ale já to otevřu. Tam bylo napsáno nějaká dia zmrzlina a v ní byly knedlíky plněny uzeným, tezelím a cibulkou a škvarky. No, takže takhle dobrou zmrzlinu jsem dlouho neměla.
2: Jasně, jasně. A zezelím jak chutnala, viď? No, to je jasný. No,
3: takže je to těžký prostě. I ten mrazák klame. Já jsem vlastně celý život oklamaná a nemůžu za to.
2: No jo.
3: Je to marný, je to marný, je to marný. No.
2: Tak v té marnosti skončíme, ať se v tom neutopíme, měj se krásně a zítra čau.
3: Jo, já v ní budu pokračovat, zavolej mě ve středu, čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Europa FM. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
4: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny, například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
6: A byl konec. Já byl roztancovaný.
5: Ještě teď se. Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
6: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
5: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
0: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Líder v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
5: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
10: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
5: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
11: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
5: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
5: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
11: To je retard.
5: Na Evropě 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Je to tady. Dámy a pánové, moje pracovní doba utekla tak rychle, jako by to byly snad 3 hodiny. Tak mi to přišlo normálně. No a rázem tady přichází Ondra Urban, tady za chvíli, aby mě vystřídal s Večerem na maximum. Já se na vás budu opět těšit zítra od 15. hodiny, kdy po dlouhé pauze, 2měsíční, opět otevře brány svůj kvíz Vyklepni zástěru. Takže pokud jste soutěživí, pokud jste se mnou hrávali, tak věřte, že tentokrát se utkáme znovu po dlouhé době od 15 hodin 30 minut, kdy nás čeká opět 10 soutěžních otázek a tak si nějak rozdáme karty, kdo na tom vědomostně po prázdninách nejlépe. Těším se na to, zítra od 15 startujeme tady na Evropě 2. Hezký večer, ahoj!
1: Evropa 2. 8. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. typcars.com.
1: Minutu po 18. hodině posloucháte Evropu 2 a Lucka Hněvkovská přináší dnešní poslední zprávy.
2: Hezký večer. Téměř 500 000 korun dostanou víc než 300 mladých lékařů, kteří se zavážou, že až dostudují, budou ordinovat v regionu, kde doktoři chybí. Slibuje jim to Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na daném místě musí vydržet alespoň 5 let. Didaktickým testem z češtiny dnes začal podzimní termín státních maturit. Celkem půjde ke státním maturitám letos na podzim přes 10,5 tisíce žáků. Pro zhruba většinu z nich jde o opravný nebo náhradní termín. Státní maturita je podle zákona povinná z českého jazyka a literatury. Druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. A teď už jdeme za Zuzkou.
3: Pražské ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově funguje ve zkušebním provozu nová budova takzvaného hrubého předčištění, při kterém se z odpadních vod před samotným čištěním odstraňuje nežádoucí materiál, jako je papír nebo textil. Stavba vyšla na 396 milionů korun. Zařízení stojí na začátku procesu čištění a má za úkol odstranit materiál, který by narušil jeho další fáze. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Od tohoto měsíce se mění zákon o podpoře bydlení. Rozšíří se počet kontaktních míst, budou dostupné ve všech obcích s rozšířenou působností. Část agendy převezmou od obcí úřady práce. Ty budou posuzovat například splnění zákonných podmínek pro zařazení do evidence potřebných osob v bytové nouzi.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: V kolonách se zdržíte na D1 před Brnem. Od Vyškova je kolona na 20 minut, od Prahy na 15 minut. Hustý provoz hlásí ze Štěrboholské spojky v Praze. Popojíždět budete před Lanovým mostem směrem na Černý most a také u Štěrbohol před sjezdem na Běchovice. A na D11 směrem na Prahu mezi Poděbrady a Sackou je kolona od 40. po 26. kilometr. Tady počítejte s 15-minutovým zdržením.
0: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
2: Večer a noc zůstane většinou jasno až polojasno. Na severu při zvětšené oblačnosti ojediněle možnost slabé přehánky. Noční teploty budou klesat na 9 stupňů. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů. Ze zpráv je to ode mě pro dnešek vše. Teď už startuje Večer na maximum. Je tady Ondra Urban.
1: Já přeji krásný večer, jsem rád, že posloucháte, že společně můžeme oslavit ten první školní den, který je za námi. Startuje Večer na maximum.

6:06, tradiční čas, kdy startujeme Večer na maximum. Dneska 1. zářijový a vlastně první Večer na maximum v tomto školním roce 2026-2027. Tak je to za námi, zvládli jsme to ten první školní den, pro někoho třeba i dovolená skončila a je tady návrat do práce, takže i pro vás velký krok do letošního září. No a můžeme to oslavit, ten první školní den si můžete ještě zpestřit a dát k tomu nějakou písničku, na kterou byste měli chuť. 257-400-888 mezi 18. a 20. hodinou budeme hrát na přání. Zároveň, pokud se vám dneska stalo něco nepříjemného, tak bude tady song za trest, můžete se o ten příběh podělit a dáme taky Petra Švancaru. Jsem rád, že tady nejsem úplně sám, že dorazí Švanci a to téma dneska je jasný. První školní den, 1. září, tak asi se budeme bavit o škole. Za chvilku rubrika Žádný Švanci na Evropě 2.

0: Hlasy na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2 večer na maximum, je tady Švanci.
2: Zdravím všechny a hlavně ty, co museli do školy.
1: Neboli školáky a taky paní učitelky a pány učitele a ředitelky. A
2: je to tak, je to tak.
1: A školníci a uklízečky a kuchařky.
2: Školníka jsem miloval, ten byl nepříjemný jak svině. My jsme se ho báli celá škola, ten byl ostrý jak svině. A my samozřejmě, jak jsme pak už byli třeba čtvrtáci, tak jsme udělali na schvály, víš, třeba, já nevím, on byl zalezlej a my jsme mu rozlili vodu před tu jeho kukáň a byl takový jako prostě čisté, nebyly kamery hlavně nikde, nebylo nic, že jo, tak to byla Ježíšmarja Gajdošova základní škola v Židenicách, vzpomínám na to, s Brazilcama jsme chodili, ty vole, bylo to pecka, jo, takže v tomhle z toho směru na to je, a já vlastně na školství, nebo jako na školu vzpomínám hrozně rád. Samozřejmě, když jsem zlobil, tak po mně hodili houbu nebo klíčema. Jo, a vlastně byla taková ta doba, kdy jako my jsme opravdu z těch učitelů měli peřiny jak svině.
1: No a když za sebou dneska máme ten první školní den, měl by si pro školáky nějakou radu do toho nového školního roku?
2: Jednoznačně neučte se vůbec. Jo, zkuste prostě
1: jo,
2: to odtáhnout tahákama. Evropa 2.

0: Benson Boone nám narodil, ne narodil, ale naladil takovou pohodovou, intimní atmosféru ve studiu Evropy 2. Jaká atmosféra bude pokračovat v našem éteru, to je na vás. Dneska poprvé jdeme na telefon 257 400 888. Poprvé v září 2026 můžete diktovat song na přání. Jaký bude, pro koho bude, to už je čistě na vás. Jestli to bude mít nějakou školní tématiku nebo ne, nevím. Halo, tady Evropa 2.
1: Dobrý den, tady Dominik.
0: Nazdar, Dominiku. Nejprve k muzice, co bys si chtěl zahrát?
1: Mohl bych poprosit o Central C, něco?
0: Central C? Kamaráde, já to prověřím, ale bojím se, že Central C... pozor, Central C dohromady s The Kid Laroyem a Jungkookem. Too much single.
1: Tak to ani neznám, tyjo.
0: No tak vidíš, dokonce si poslechneš něco novýho, tak super. A pro koho to bude?
1: Tak, bude to asi pro mýho kámoše Bruna, který taky poslouchá Central C, a pro všechny posluchače prostě rádia.
0: Jasně, no a řekni mi, protože zníš jako školák, jaký byl dneska první den ve škole?
1: No, jako bylo to docela dobrý, samozřejmě jsme se prali o zadní lavice, ale jako dobrý, mám z toho docela dobrý pocit.
0: A jakou lavici si ulovil teda?
1: Plně tu vzadu.
0: Nekecím to, takže jsi byl úspěšný.
1: No, naštěstí jo.
0: Gratuluju, to je tak pro zbytek školního roku máš klid a dobré místo, že?
1: To
0: je důležitý. Tak ať se školní rok vydaří, měj se krásně a ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Čau. Večer na maximum.

0: 18 hodin 19 minut, aktuální čas, posloucháte Evropu 2, večer na maximum. Je za námi v podstatě 1. září. Ten první školní den jsme přežili, ale některým ten první školní den začínal velmi, velmi brzy. Nejprve ještě krátká statistika. Je tady nový školní rok a do lavic základních a středních škol v České republice se vrací přes 1 000 000 žáků. A některým opravdu ten první školní den začal velmi brzy, protože studenti už od časných ranních hodin čekali u svých škol. Například v Pardubicích před budovou střední průmyslové školy stavební prý čekali studenti dokonce od 4 od rána. Kdy ještě byla tma, celé město bylo potichu a když se potom v 6 hodin otevřely dveře školy, čekalo před nimi zhruba 40 studentů. A jestli se ptáte, proč tam byli tak brzy, a nejenom v Pardubicích, ale i jinde, tak je to vlastně důvod, o kterém před chvilkou mluvil Dominik, posluchač v našem éteru. Chtěli si zabrat co nejlepší lavici, protože je to neuvěřitelné, ale má to velký vliv na zbytek školního roku, jestli sedíte vepředu, přímo před paní učitelkou, anebo vzadu a máte pohodu. A tak když se tady novináři ptali studentů, která ta lavice je vlastně nejlepší, tak nejlepší je prý vzadu u okna. Kromě soukromí má prý ještě spoustu dalších výhod, které už studenti nechtějí prozrazovat, ale všichni to asi dokážeme pochopit. No prostě, kdo dřív přijde, ten dřív sedí. Dřív stačilo přijít třeba v 7.30, abyste si dobře sedli. Dneska už se před školou čeká od 4 od rána. Tak ať už jste byli před školou od 4, anebo až přesně na 8, my vám přejeme, ať ten letošní školní rok je pro vás úspěšný i s Evropou 2.
1: Večer na maximum. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
5: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Zpátky k muzice.

0: 2 5 7 4 8 8 8. Známé telefonní číslo sem k nám do studia Evropy 2. Teď ho můžete vytáčet, pak když si chcete nechat zahrát song na přání. Jsem připravený a už někoho vítám v éteru. Haló.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam? Tonda.
1: Adélka.
0: Jo, Adélka, promiň, vypadá váš nám, ten signál není úplně ideální, ale to zvládnem, Adélko. Zkus říct, co ti zahraju.
1: Já bych chtěla TPK od Evy Farnet, svoji ségru, která dneska zná na střední škole, na veterině.
0: A teď už jsem tě neslyšel vůbec. Tak jako rozuměl jsem, že chceš zahrát pro ségru, která dneska nastoupila na střední školu, je to tak?
1: Mm-hmm.
0: A Evu Farnou jsem rozuměl, ale písničku ne.
1: Neříkej.
0: Neříkej, co má se stát. Ty brio, Adélko, já mám špatnou zprávu, protože ono to hrálo zhruba před 3/4 hodinou, ta písnička. Tak nedala by si ségře něco jinýho, prosím?
1: Tak od Daniela Landy, Zombie Fish.
0: Dobře, to je velká změna žánru od Evy Farnek Danielu Landovi. A písničku si říkala jakou?
1: Zombice.
0: Zombice. Máme tady toho spoustu od Daniela Landy, ale jestli zombici zrovna, to si nejsem jistý. A má si to ségra brát osobně, tady ten název?
1: Asi ne.
0: Asi ne. Dívej se, zombíci tady nevidím, ale máme písničku Andílek od Daniela Landy. Dobře, tak jsme to našli, vybrali, díky moc. A jak ty chodíš do školy už dneska? Byla jsi, a jaký to bylo dneska?
1: No, asi dobrý.
0: Asi dobrý, ale chvilku si váhala, ale nakonec dobrý. Tak Andílci, hrajeme vám tady na Evropě 2. Měj se krásně, Adélko, a zase příště čau. A je pryč. Tak hrajeme Daniela Landu.

Minutu po půl sedmé posloucháte Evropu 2, večer na maximum, a myslím, že dneska bychom se kromě školy měli pověnovat i naprosto zásadní zprávě, která se objevila v hudebním světě. A sice, že po 30 letech padl první rozsudek v souvislosti s vraždou slavného rapera Tupaka. Myslím si, že Tupaka většina z nás dobře zná, i když už je to 30 let, kdy odešel. V té době mu bylo 25 let, byl, řekl bych, nejúspěšnější a nejznámější rapper na scéně. Po celém světě se prodalo přes 75 milionů jeho desek. No a v září 1996 v Las Vegas ho zastřelil pasažér kolem projíždícího bílého Cadillacu. Dodnes se nevědělo, kdo v tom má prsty, respektive kdo to udělal, ale dneska, respektive v noci na dnešek, v Americe padl rozsudek. Bývalý lídr gangu Southside Compton Crips, Duan Cafferty Davis, byl americkým soudem shledán vinným z 30 let staré vraždy legendárního rapera Tupaka Shakura. On sice asi vyloženě nestřílel, ale Davis tu vraždu rapera podle obžaloby naplánoval jako odplatu za potyčku mezi Tupakem a Davisovým synovcem. No a střelcem byl právě ten synovec Anderson. Zodpovědnost ale podle obžaloby i verdiktu poroty nese Davis, který vraždu nařídil a synovcovi obstaral vražednou zbraň. Davisův synovec byl v roce 1998 sám zabit v přestřelce gangu, takže jestli opravdu střílel, už se dneska úplně nedozvíme a odsouzen za to taky nemůže být. Nicméně, první odsouzení padlo, výši trestu ještě nevíme, tu soud určí 13. října. Vražda Tupaka byla 30 let jedním z nejslavnějších amerických neuzavřených případů a vypadá to, že i tuto vraždu hudební svět bude moct uzavřít. Tak tady vzpomínka na slavného rapera Tupac Changes v rámci prvního zářijového večera na maximum na Evropě 2.

0: Vzpomínka na Tupaka ve vysílání Evropy 2. Jenom připomeneme, že v noci na dnešek padl první rozsudek s jeho 30 let starou vraždou, kterou pravděpodobně tedy zinscenoval Duan Keff D. Davis. A byl za to odsouzen zatím nepravomocně. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál, ale z vzpomínek se budeme vracet do současnosti. Máme samozřejmě připravenou maximum muziky, novou muziku. Alok, Jennifer Lopez, single Everything's Fine, už za chvilku z maxima muziky na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Vítr Bavě. Maximum nový muziky.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
0: Evropa 2.

Alok a Jennifer Lopez na Evropě 2 zpívají Everything's Fine. Ale my tu emoci teď otočíme, protože před námi je song za trest. A já se ptám, kdo vás naopak naštval? Kdo by si zasloužil song za trest? Je za námi 1. září, takže těch případů může být strašně moc. Myslím si, že ráno to na silnicích bylo asi divoké, takže třeba bychom mohli zahrát pro nějakého řidiče z vašeho okolí, který udělal něco špatného. A nebo se to nabízí ve škole, že jo? Pro spolužáka, nějakého zlého, třeba pro paní učitelku provedla něco nepěkného, pro pana školníka a tak dál a tak dál. Těch příkladů může být spousta. Berte telefon, vytáčejte 257-400-888 a pojďte někomu nechat zahrát song za trest na Evropě 2.

0: Ladíte Evropu 2 večer na maximum a před námi je dnešní první zářijový song za trest. Kdo bude trestat? Haló?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Kristýna.
0: Já tě strašně špatně slyším, něco tam hrozně hučí, nevím, jestli nemáš telefon na handsfree. Kdyby to šlo nějak spravit a dát si to blíž...
1: Jo, dobrý.
0: No, lepší, výborně.
1: Jo.
0: Tak ještě jednou jméno, prosím.
1: Kristýna.
0: Kristýnko, ahoj. Tak koho chceš potrestat a proč?
1: Já bych sem chtěla pány učitele
0: a nebo
1: paní
0: pana?
1: Asistentky. Pana, no, všechny jakoby.
0: Všechny. A proč? Co provedli hnedka první školní den?
1: No, protože nás chtějí rozsadit.
0: Hnedka vás chtějí rozsadit? A s kámoškou nebo s kým?
1: No, my máme lavice po třech, takže jakoby...
0: Vy máte lavice po třech? To je nějaká novinka?
1: No. No, ne.
0: Aha.
1: Ale to je jenom jedna třída.
0: Aha, to je zajímavý, dobře. No a v čem je problém? Proč vás chtějí rozsadit?
1: No, to já nevím. Já tam čekám od 7 od rána u školy a pak zjistím, že mě chtějí rozsadit.
0: Ty jsi tam taky čekala už od 7?
1: No, čekala.
0: Já jsem teda četl o dětech, které tam čekali od 4 od rána. To jsou jako velcí srdcaři.
1: To teda.
0: A v 7 ráno jsi ulovila nějakou zadní řadu?
1: Jo.
0: Tak to si dobrá.
1: Úplně.
0: A stejně tě chtějí posunout jakože víc dopředu?
1: No, to nevím, jako ještě kam, ale chtějí nás rozsadit všechny.
0: To je blbý. No dobře, tak panu učiteli nebo panům učitelům můžeš přes éter Evropy 2 něco vzkázat, pojď.
1: No, ať nás nerozsazujou. Že budeme hodní.
0: Dobře.
2: Song za trest.
0: Budeme hodný, no jak se říká, slibem nezarmoutíš, že jo? Každopádně o dnešní song za trest se postará Pokáč, kterou má písničku. Ta se jmenuje dneska příznačně První školní den.

0: pučili a sestavili z nich současné osnovy. Bohužel přes roušku jim je rozumět kůlový. Jo, je to velmi smutné, můj mladý příteli, vždy když prázdniny letní jsou za zvěteli. Ale ber to z lepší stránky, teď smíš každý den těšit se na hnědej kentus s knedlíkem. Jo, 1. září opět po roce tu je smradlavá karosa, u školy parkuje a tak se pilně uč a třeba za let pár z tebe bude nový ministr ze Superstar.
1: Tohle byl dnešní song za trest na Evropě 2 od Pokáče. Jmenuje se První školní den. Je to písnička z roku 2020. Proto se tam zpívá o viru, o rouškách a nebo o panu ministrovi ze Superstar, což je ale vlastně aktuální i teď v roce 2026. Nedej bože ještě k tomu, že dneska Superstar startuje v televizi, respektive na OnePlay. Takže svým způsobem stále aktuální, i když to byl rok 2020, ale hlavně to byl dnešní song za trest pro pány učitele, které chtějí rozsadit studentky ve škole, i když si to vystáli poctivě od 7 od rána, tam stepovali, aby seděli vzadu a nejspíš jim to nebude nic platné. Tak to byl dnešní song za trest na Evropě 2. Na ten další se těšíme zase zítra v rámci Večera na Maximum.
2: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Ondry Urbana. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Evropa 2. Maximum muziky.
3: Maximum tvý muziky.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: 19.00, to je naprosto přesný čas a na Evropě 2 pokračuje Večer na Maximum.

0: Repráky tady ve studiu Evropy 2 teď pořádně basovali, protože Jazzy a Chris Lorenzo nabídli single Invisible a to je podle mě opravdu roštovačka, jak se sluší a patří. Jakou další roštovačku budeme hrát, to záleží na vás. Jsme znovu připraveni na 257-400-888, linka volná a je vlastně ve vašich rukou, jak to tady bude tepat dál. Kdo vybírá? Ještě. Teď už se slyšíme, haló.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, jak se jmenuješ?
1: Honzo.
0: Honzo, stlum si prosím rádio, slyším tam vzadu, že to hodně vazbí a pro posluchače to není příjemný. Díky moc. Honzo, co ti můžu zahrát?
1: Porcelán od Bena Kristovala.
0: Wow, no, Bena tady máme určitě, máme tady toho hodně od Bena, ale jestli zrovna porcelán, Ben Kristo, já to zkontroluju, mezi tím pro koho bude, Ben?
1: Asi pro mě.
0: OK, protože máš Bena rád, asi. Je to tak?
1: Ano.
0: Jo, Honzo, porcelán tady není, ale od Bena cokoliv jinýho. Dokonalý pár, krásný den, On My Way, Elastico, Fire, Slzy, Brighter Day, Future Champ... Tidal Wave, Kemama, Smítko, Sweet Chili třeba.
1: Sweet Chili.
0: OK, tak jsme se k tomu dostali. Dobře, a Honzo, jaký byl první den ve škole?
1: Dobrý.
0: Pohoda, jak jste tam byli dlouho?
1: Jednu hodinu.
0: No tak to je nádhera. A zítra, jak dlouho?
1: Pět.
0: To už je horší, co? Ale ty to zvládneš. Tak šťastný vstup do nového roku ti přejem a měj se, ahoj.
1: Ahoj.

7:08 aktuální čas tady u nás na Evropě 2. Zajímavá zpráva přišla z Číny. Čína totiž přitvrdila v boji proti západnímu digitálnímu obsahu a oficiálně zakázala platformu OnlyFans. Je to tam zakázaný. Úřady zásah odůvodňují tím, že síť ohrožuje morálku, veřejný pořádek a šíří takzvané zkažené západní vlivy. Tamní cenzura zablokovala nejen samotný přístup na web, ale zaměřila se také na omezení obcházení, to znamená VPNky nebo platební brány. Zkrátka, není vůbec způsob, jak se na OnlyFans dostat. Pro tamní tvůrce a uživatele tak vládní orgány nastavily absolutní stopku. No, řekl bych, že z Číny, co se ideí týče, snad nikdy nic moc dobrého nepřišlo, ale teda tohle je snad poprvé věc, nad kterou by se možná dalo tak jako zamyslet, jestli bychom se taky nechtěli inspirovat. Evropa 2. Evropa 2. Večer na maximum.

0: 257-400-888, telefonní číslo do studia Evropy 2. Právě teď je ten správný čas, abyste ho vytáčeli, pokud si u nás chcete nechat něco zahrát. Kdo se dovolal? Halo.
1: Já tě zdravím, ahoj.
0: Ahoj, jak jsi? Nazdar, Fando. Co ti můžu zahrát?
1: Já bych si přál takovou pro mě starou dobrou klasiku System of a Down a Song Toxicity.
0: Hezky, to jsem taky dlouho neslyšel. Já teda prověřím, jestli to máme, ale pro koho budou systémy případně?
1: Tak zcela určitě to bude pro všechny školáky, kterým dnes konečně začal nějaký ten základní režim. Mm-hmm. Pak by to bylo určitě pro vás všechny do rádia.
0: Děkujem.
1: Pak by to bylo to jasný, že pro všechny posluchače rádia Evropy 2. Mm-hmm. No a samozřejmě pro sebe, že jo, to je pro mě srdcovka, ty systémy, takže...
0: No a nebude ti vadit, když teda nebude Toxicity, ale Lonely Day, což tady mám k dispozici?
1: Vůbec nevadí.
0: OK. Jasně, ne. A když jsme u té školy, tak ty máš nějakého svěřence nebo svěřenkyni?
1: Samozřejmě, že mám doma Caparta.
0: No a jak to probíhalo dneska?
1: Výborně. Zcela výjimečně se docela ji těšil. Asi to bylo z toho důvodu, že jsem ho trošku průžil doma. Ten dva měsíce.
0: No vidíš, tak to je návod. Chcete, aby se vaše dítě těšilo do školy, musíte ho přes léto prudit.
1: Ano, to je můj recept.
0: Děkujeme za inspiraci, Fando, měj se hezky a čau.
1: Přeju krásný večer, mějte se parádně, ahoj.

Myslím, že všichni jsme tak trošku rádi, že jsme ten dnešní den přežili. Tady je Večer na Maximum Evropy 2 a řekl bych, že jsme taky celkem rádi, že jsme přežili to letošní horké léto. A protože léto už je v podstatě na konci, tak se začíná rekapitulovat a z toho meteorologického pohledu jsme prožili brutálně horké léto. Dokonce historicky druhé nejteplejší léto v historii měření České republiky. Padaly velké rekordy, to víme, padl taky absolutní rekord, ale máme tady konkrétní data. Podle Českého hydrometeorologického ústavu činila průměrná teplota letošního léta na našem území 19,4 stupně Celsia. Byla tak o 1,8 stupně Celsia vyšší, než je dlouhodobý průměr z let 1991 až 2020. Léto 2026 se tím zařadilo na historicky druhé místo mezi nejteplejšími letními sezónami od roku 1961. Tepleji bylo pouze jednou, a to v roce 2019, kdy průměrná teplota dosáhla 19,5 stupně Celsia. Takže vlastně rozdíl mezi historicky nejteplejším a letošním létem byl pouze 0,1 desetina stupně Celsia. No, musím říct, že jen co jsem to tady četl, tak jsem se pořádně zapotil. Evropa 2.

0: Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Zpátky k muzice.

0: 257-400-888, telefonní číslo na Evropu 2, můžete ho vytáčet, pakliže si chcete nechat zahrát song na přání. A říkám si, když dneska bylo to 1. září, máme za sebou první školní den, pojďme dát takovou výjimku a dáme dva songy na přání za sebou. Takže teď ten první ze série dvou songů, nevím, koho vyberu, kliknu třeba na tohle telefonní číslo a ptám se, kdo se dovolal.
1: No ahoj, tady Michal.
0: Ahoj Michale, tak ty jsi první v této sérii, jak se máš dneska?
1: Mám se výborně, teď jsme přiletěli z dovolené.
0: Michale, nějak jsi nám vypadl, slyšel jsem, že jsi přiletěl z dovolené a už tě neslyším, ale jako vypadá to, že by tam Michal měl pořád být. Michale, slyším tě, nebo tě neslyším? Neslyším, zkusíme s tím ještě něco technicky udělat, protože já chci slyšet, jak se měl Michal na dovolené. Michale? Ne, tak s Michalem už se nejspíš asi nespojíme. Tak se zkusíme spojit s někým jiným. Halo, tady Evropa 2.
2: Ahoj, tady Vlaďka.
0: Vlaďku, slyšíme. Tak jak ty ses dneska měla?
2: No, já super.
0: Tak a Vlaďku, sice vím, že tam je, ale nerozumím. Bohužel, to spojení je špatný. Vlaďku, zkusíš to nějak vylepšit, prosím?
2: Ano, spojení zrovna ze zahrady.
0: Jedeš ze zahrady? Máš handsfreečko?
2: Jo, musím.
0: Ale tak pojď zkusit rychle říct, co chceš zahrát.
2: Máte kapitána demo Full Moon.
0: Kapitán demo, ale písničku jsem nerozuměl.
2: Full Moon, ta novinka.
0: V tvém podání ta písnička se jmenuje Moon. Ale nemůžeš za to ty, může za to to telefonické spojení. Tak já ti spíš řeknu, kapitán demo, ADHD, kouzlo, anebo zlatíčka.
2: Jo, takže kouzlo nemáte, novinku?
0: Ne, asi ne. Máme jenom ty tři věci, které jsem ti nabídl.
2: Ale to se mi dá teda dítě robotů, odmíraj.
0: Odmíraj a co, prosím, odmíraj?
2: Dítě robotů.
0: Jo, dítě robotí, to máme, to je jasný. Máme to, zahrajem to. Zkusíš někoho pozdravit ještě rychle?
2: Určitě, tak já to pozdravím sám a určitě těm posluchačům Evropy 2 a vám dostuje.
0: Tak jo. A napiš Ježíškovi o novej telefon, prosím, jo. Měj se, ahoj.
2: Ahoj. Čau. Večer na maximum.

co ti říkám, musíš umět žít ve světě autorit, kde vládne striktní tón.

nebudeš, nebudeš. Krásové, tak až zločinci.

0: Evropa 2 večer na maximum a rovnou jdeme na druhý song na přání z této speciální série. Nebývá to až tak zvykem, že bychom hráli dvě písničky na přání takhle za sebou, ale když je ten první školní den, proč toho nevyužít a proč vám neudělat trošku větší radost? Kdo je na lince? Halo.
1: Krásný dobrý večer, přeju. Tady Lukáš.
0: A zdar Lukáši, jak se máš dneska?
1: Momentálně pracovně.
0: Co to znamená, co děláš?
1: No, jsem na noční směně aktuálně.
0: No dobře, ale co děláš?
1: No, ku podivu pracuju, nebo to tak aspoň vypadá, doufám.
0: Proboha, Lukáši.
1: Vyvážím zrovna, vyvážím linku.
0: Vyvážíš linku. To seš popelář, nebo co?
1: Ne, ale ustrojený tak jsem, to je pravda.
0: Dobře, dobře, necháme to takhle zahalený, možná, že se v tom někdo našel. Mě spíš zajímá, dotkl se tě dneska nějak první školní den, nebo ne?
1: No ještě ne, mám prcka teprv dvouletýho, takže bude čekat školka až za rok a
0: jasně.
1: Pak ty školní dny do toho nějak vplujeme časem, no.
0: Jasně, takže jsi měl dneska pohodu, den jako každý jiný.
1: No už jsem měl, no právě že ne, už jsem jednu noční měl, takže jsem měl den na ruby v podstatě.
0: Ty brďo, no tak pojď se probudit nějakou písničkou, co ti zahraju?
1: No právě, no s tím, že tady lítám vlastně sem a tam, tak kdysi na Evropě 2 se myslím hrálo Back and Forth od Jonas Blue, tak to bychom si mohli zahrát. Ty, na to?
0: Takhle jdeš na to, dobře, já to pohledám a chceš někoho pozdravit, někomu to věnovat?
1: Tak určitě bych pozdravil všechny, co aktuálně jsou v práci, co mají noční šichtu, nebo se na ní teprve třeba chystají. A hlavně, aby to utíkalo, no, každému.
0: Přesně, to ti přeju, neusni tam a ať se ti dobře pracuje.
1: Díky moc.
0: Dobrou noc, ahoj.
1: Dobrou, ahoj, ahoj. Evropa 2. Večer na maxi.

0: Hezký pondělní večer vám přeje Evropa 2, ta Evropa 2, tady je večer na maximum 257 400 888. To je to telefonní číslo, které už jsem chtěl začít říkat, abyste mohli volat. Je tady last call, je tady poslední telefonát dnešního večera. Je to vlastně poslední telefonát prvního zářijového večera na maximum Evropy 2, aby to bylo úplně jasné. No a kdo je tedy dnes poslední? Halo.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, kdo tam?
1: Šimon.
0: Ahoj Šimone, řekni, čím to uzavřem.
1: Dneska jste tady měli výklad o počasí. A prý má být ještě o víkendu hezky. Tak si myslím, že každý bude mít strašně dobrý plány. Tak, jestli to tam máte, tak odrefuju a Martiny Bartlový boží plán.
0: Ty brďo, je to dobrý nápad, ale koukám ještě rychle do archivu, od review a boží plán, teď nemáme, sorry. Tak protnem to něčím jiným?
1: Tak tam pus Martinku Bartlovou, něco podle sebe.
0: Od Martiny Bartlové, dobře. A on třeba review má ještě zábavu, co by se jako na ten víkend taky hodilo, mě napadlo, ale dobře, když dáme Martinu Bartlovou, no tak Martina Pártlová si to asi udělá sama, co bych řekl?
1: Můžeme klidně.
0: OK. No a ty jsi říkal, že budou boží plány na víkend. Ty už máš teď v úterý nějaký plán na víkend?
1: No většinou s pejskama jezdíme k vodě.
0: To je dobrý. Tak na vodu to ještě určitě bude, tak si to s pejskama užijte. Měj se hezky.
1: Tak jo, ahoj. Tak je, ahoj. Večer na maximum.

0: Martina Pártlová byla dneska vaší poslední volbou v rámci Večera na Maximum Evropy 2. Moc krát díky za to, že jste volali, telefonovali, vybírali a sdíleli s námi ty příběhy z 1. září, ať už to bylo v práci, anebo ve většině případů ve škole, jak se vám tam zkrátka líbilo. Nejsme ale ještě úplně na konci, před námi, řekl bych, takový večerníček Evropy 2, a to je Petr Švancara. Když tady bude házet čepičkou, tak prozradím, že se budeme bavit vlastně o tom dnešním tématu. Jinak to nejde, prostě 1. září, hola, hola, škola volá. Co na to Petr Švancara, to uslyšíte za chvilku v rámci rubriky Žádný švanci na Evropě 2.
1: Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Fantasy na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2 večer na maximum, je tady Švanci.
2: Zdravím všechny a hlavně ty, co museli do školy.
1: Neboli školáky a taky paní učitelky a pány učitele a ředitelky.
2: Je to tak.
1: A školníci a uklízečky a kuchařky.
2: Školníka jsem miloval, ten byl nepříjemný jak svině. My jsme se ho báli celá škola, ten byl ostrý jak svině. A my samozřejmě, jak jsme pak už byli třeba čtvrtá tří, tak jsme udělali na schvály, víš, třeba, já nevím, on byl zalezlej a my jsme mu rozlili vodu před tu jeho kukáň a byl takový jako prostě čisté, nebyly kamery hlavně nikde, nebylo nic, jo, tak to byla Ježíšmarja Gajdušová základní škola v Židenicách. Vzpomínám na to, s Brazilcama jsme chodili, ty vole, byl to pecka, jo, takže v tomhle z toho směru na to je. A já vlastně na školství, nebo jako na školu vzpomínám hrozně rád. Samozřejmě, když jsem zlobil, tak po mně hodili houbu nebo klíčema. Jo, a vlastně byla taková ta doba, kdy jako my jsme opravdu z těch učitelů měli peřiny jak svině.
1: No a když za sebou dneska máme ten první školní den, měl by si pro školáky nějakou radu do toho nového školního roku?
2: Jednoznačně neučte se vůbec. Jo, zkuste prostě
1: jo,
2: to odtáhnout tahákama.
0: Večer na maximum.
1: No a to je pro dnešní večer na maximum všechno. Za chvilku od 20 hodin tady bude Brzda Evropy 2 a my se těšíme zítra v plné sestavě, tedy Petr s Ondrou od 18 hodin na Evropě 2. Ahoj.

0: Evropa 2, Vojtáno, Arne a Nastě začíná úterní brzda na Evropě 2.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Hoši, jaký jazyk byste se chtěli naučit? Kdybyste měli pilulku a ta by vás, do vás nalila úplně celý jazyk, tak jaký byste vybrali?
2: Angličtinu, jasně, protože neumím, přiznávám se, je mi to hamba, mě fackuje.
0: Dobře, dejme tomu, že ji umíš, ať vynecháme tu nejběžnější. Tak co by to bylo? Hned potom.
1: Mně se vždycky líbilo takový to ksiksao, nějaký nářečí, jako...
2: Jsi francouzštinu chtěl umět. Vojtáno umí, veď?
1: Uj, ampe.
2: Ampéry.
1: Ampéro.
2: Tak jo.
0: Já jsem jenom potkal kamaráda a ten by chtěl umět hebrejsky.
1: Aha.
2: Tak ho pozdravuji. Šalom.

0: Ladíte Evropu, je úterní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Hoši, máte rádi zvuk cikát?
1: Já nevím, jako ono je to fajn, ale jenom chvilku. Když to pak už jako ti vrní jako delší dobu, tak...
0: Jo, dobrého pomálu. Tak už nevnímáš.
2: Cikláde.
0: Cikláde, čekal jsem něco takového, tohle je ta lepší možnost. Ano, cikády. Tak jeden čínský mladík byl, kempoval v lese zkrátka a tam mají nějaký jako ostrý cikády. A jemu to nejdřív přišlo romantický, ale pak po tom večeru stráveným zjistil, že málem přišel o sluch.
1: No.
0: Že to jako vydávalo takové, já jsem nevěděl, že to je takhle intenzivní, mám se takový jako příjemný vrnění, jako...
2: Ne, to je taky...
0: Nevím, jestli... To je spíš lachtan nějaký.
1: Jsi jistý, že tohle cikáda? Ne, tak
2: jsem to zkusil. Dobře.
0: Nepřišel jsem o sluch.
1: Na vandru, ty...
2: No ne, jasně souhlasitý, ale že by teda člověk přišel skoro kvůli cikádám o sluch.
1: To je přehnaný, ale zase, když to mají nějaký,
2: hodně potuchem, teda.
1: Nějaký ostrý cikády,
0: čínský.
1: V mostu.
0: Já jsem to četal.
1: Ne, beru zpět. A neberu.
3: Brzda. Jakoby show.

0: Evropa 2, brzda, Vojtáno, Arne a Nasty, hoši, viděl jsem video, ono už je to třeba 14-3 týdny starší, takže je možný, že jste to taky viděli, jak jedna dáma v Americe se snažila okrást paní na pultu benzínky a ona, ta prodavačka, se bránila takovým způsobem, že ji vlastně chytla za mikinu a za tričko a během okamžiku jí celou slíkla, takže ta, co kradla, sice jako prostrčila ještě rukávama pár papírovek, který tam jako šáhla z kasy, ale utíkala normálně od nahoře bez. Normálně z ní udělala stripterku během chvilky.
1: Stálo to za to aspoň?
2: To se chci zeptat. Bylo to dobrý.
0: Ta kamera byla starší výroby, takže tam nebylo.
2: Ježíš, jste tady to rozmazaný, ještě tam dali kostičky. No. Přes ty kozičky.
0: Ale měla kostičky, no.
1: Měla ta. Měla kostičky, který ke kosky.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: My jste jenom sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.

0: Úterní brzda 1. září na Stiarny Vojtáno a jsou tady naše fake news.
1: Arny.
0: Do kin přichází nová pohádka o tom, jak je kouření škodlivé. Pohádka se jmenuje Dal z tabáky hříšná ves.
2: Bojovník Carlos Vémola prodává svůj vozový park. Většinu jeho aut vykupuje Filip Turek. Turek využil možnosti platby v naturálích a Terminátorovi tak zatím za luxusní auta zaplatil 2 kilogramy koksu.
1: Vedle Ománu má vzniknout nový stát výlučně pro rekreaci single mužů. Navštivte Onán, když příští se...

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda na Stejarny Vojtáno. Možná jste si všimli, pánové, že se objevují po vzoru Ameriky ty nabídky na spropitný, a i když si třeba platíš u automatu a ani nejdeš k obsluze, nikdo tě neobslouží, tak se tě to zeptá, kolik dáte spropitné. A rovnou tam hází těch 20-30% a tohle. Je to těžko přeskočit, ale v Americe to dotáhli až tak daleko, že když řekneš, když tam zadáš v tom automatu, že nechceš dávat spropitný, tak on ti to ukáže. Moment, přepočítávám a přidá ti to automaticky. Jako ty, jo, prostě tohle se teď začíná dít. V Americe to je jako velký halo. Teď se tam asi budou měnit trochu poměry, protože tam vlastně ty číšníci nejsou placený chudáci vůbec jako tím zaměstnavatelem. A lidi začíná být naštvaný, když na ně vyskakuje všude spropitný, tak už nechtějí dávat ani živým lidem. Vím, že v Čechách je situace jiná, ale otázka teď ještě po tom zvednutí cen. Dáváte spropitný, Joši?
1: Já jo.
2: Jo, dávám. To dávám. Ale kdyby se tady to zavedlo v Čechách a zůstaly by platy normálně jako všem číšníkům, tak by to bylo zajímavé, že vlastně i my, když fakturujeme někomu, že bychom mohli automaticky tam přihodit díško.
0: Jo. Kolik chcete? 30%?
1: Super nápad.
0: Tak dobrý nápad. A kdyby náhodou dali, že nechtějí, tak bych dal přepočítávat.
2: No, jasně, jasně.
3: Brzda. Nový novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, a protože úterý, tak je tady brzda na Sty Arny Vojtáno a naše dlouholetá už rubrika Samofor. Vojtáno nám zadal téma kofein. Na toto téma jsme se pokusili vymyslet vtip každý z nás.
1: Když jsem zadal, tak abych s dovolením vykopnul, přijde chlap do nočního podniku, takovýho s těma holkama, a říká, tak do začátku bych si dal jedno pivo, ale prosím nealko, jo? A možná kafičko potom, ale bez kofeinu.

0: no, dobře, tady to máte. A o jakou slečnu máte zájem? Blondýnka, černoška, nějaká aziatka? Hele, jakoukoliv, ale bez vagíny, prosím.
1: Vybíravej docela.
2: Opatrnej.
1: Přijde chlap do baru a říká, prosím vás, dám si jedno kafe. Ale fakt extrémně, extrémně silný. Jako fakt... A on před něj udělá lajnu takového tmavého prášku. On říká, co to je? On říká, to je kafet.
0: Kafetuješ?
2: No. Přijde chlápek k doktoru a říká, pane doktore, já jsem závislý na kofeinu. A doktor mu říká, no a jak se to jako projevuje? Říká, hle, ráno vstanu, jak otevřu oči hned, tak si musím okamžitě dát šupito preso, normálně. To jsem dobře.
1: Šupito preso, jestli
2: to jsem nejdřív myslel, že bude konec, jo. A pak jsem to vytunil.
0: No tak.
2: A doktor říká, počkej, doktor říká, tak to šupito přesto nejede vlak. Jo, a pak jsem to ještě posunul.
0: No ještě dál.
2: A on mu říká, no jo, ale já si ještě někdy k tomu dávám šňupito. Preso.
3: Jakoby show.

0: Evropa 2, Vojtáno, Arne a Nasty, dnešní brzda. Hoši, viděli jste to? Moderátorka v USA usla v přímém přenosu? Ta ranní show Dominiky Dillonový, jestli se nepletu. Ona má dvě malé holčičky doma, takže dostává docela kouř. No a stalo se, že normálně si založila ručičky a vyspala se. Pamatujete si, kdy jste v práci usli? Asi ne v přímém přenosu, ale třeba kdy jste spali mezi vstupama?
1: No, takhle, no tak to jo, v šatně jsem pospával moc krát mezi vstupama. Jo, ty myslíš tady?
0: No tady asi těžko, tady to bych ne. Viděl. Tady,
2: ale už já si pamatuju, když jsem ještě dělal osvětlovače na diskotéce, tak jsem jednou usnul, ale jak chceš osvětlovač, my jsme potom tu scénu využili do jednoho našeho klipu, kde jsi mi hrál Arny. Tak tam je funkce, který se říká blinder, a to jsou světla, a blind znamená blinder je oslepovač. Mm. A fakt to znamená, že osvítíš celý ten. A já jsem usnul a vytáhl jsem ten blinder. Takže na té diskotéce skutečně oslepovač, teď se hledalo kdo, a já jsem chrápal s těma rukama na té šavli, na tom mixpultu. Byl to průšvih, teda musím říct. No.
0: Ale bylo vidět.
2: Bylo.
0: Já si pamatuju, dobře, teď už to můžu říct, už je to promlčený, já už tady dělám 16. rokem a na začátku, když jsem tenkrát byl přijmut sem na tu pozici, tak já jsem byl ještě mladý zvíře, že jo. A jeden den jsme šli napřímo, myslím, že tady byl i kolega Kazma tenkrát, ten mi usnul a jak jsem ho viděl, že spí, tak
2: napřímo, jakže spařby, jakože.
0: Spařby, no, sešlo. Tak já jsem usnul taky. A vzbudil jsem se, když začal hrát pod text, nebo ta naše znělka tady, když do toho musíme mluvit, my tomu tady říkáme bedy. A v ten moment jsem se probral, ale to byla soustředěnost, tak rozbolila hlava po tom vstupu a jsem tam do toho dal úplně všechno. Takže ano, historicky jsem tady normálně jednou usnul.
1: Já to byl historicky taky napřímo a neusnul jsem.
3: Evropa 2. Jakoby show. Evropa 2. 8 let. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Úterní brzda Evropa 2 na Sty Arny Vojtáno, svátek slaví Linda, Adéla a Bronislav.
1: Tak, Linda. Linda šla na IQ testy po tom, co manžel jí dal pěstí. Ona má štěstí, málem jí zabil, prý je moc chytrá a on moc debil.
2: To bylo tak přísně ze života, že to bolaví. Oslavuje Adélka, roztomilá prdélka.
1: Yeah.
0: Bronislav. Broňa se na svátek dobil, páč osedlal pár starých kobyl. No a pak Broňa spadl z koně.

0: Posloucháte Evropu 2 a všichni víme, že 1. září, první školní den. Hoši, vzpomínáte třeba na první úplně školní den, když jste šli do první třídy, nebo už nepamatujete tady tu věc?
1: Já nepamatuju.
2: A vím, že jsem měl hranatou tašku, to si pamatuju. Ne, to se dělá ta taška, která byla jako extrémně hranatá.
0: Já si vzpomněl na Turka, že ten šel s hranatou hlavou. Ale,
1: na první škole. Ale,
2: a taky vnímá přezůvky.
0: To má krabičky. Ale, co jsem to chtěl? Jo, jestli jste se už těšili do školy po těch prázdninách, protože já se přiznávám, já jsem ve škole byl docela zlobivej, docela furt jako něco, ale přesto si vzpomínám, že už ke konci prázdnin už jsem se jako těšil do té školy, jako jo? Na ty kámoše.
1: Jo, na kolektiv.
0: Vlastně i na něco, na holky, vlastně jako.
1: Na kámoše, na holky jsem se pak těšíval.
0: No na holky já ne, to vůbec jako jsem nevnímal jako.
1: Aha,
2: jako ty jsi našel později.
0: Tak. Já jsem se zamiloval do ruštinářsky naší. Hmm.
2: Tam to měla, asi už nevydrželo,
0: kámo,
2: ne?
0: Tam
1: měla azbuku.
0: Tam měla
2: azbuky.
0: Já nevím, jestli už je mrtvá, nebo ještě v pohodě.
3: Evropa 2. Anet Jakoby Show.

0: Brzda na Evropě 2 má podtitul Jakoby show a my tady máme rubriku Jakoby hádanka. Hoši, klaďte.
1: Kladu. Tak,
2: kolego, můžete.
1: Jak, je to trochu složitý, ale vy to dáte. Jak se říká bouly na kalhotách, která vznikla stopořením penisu omotaného výbušninami? Boule na kalhotách, stopořený penis omotaný výbušninami. Je to Afghánistán.
2: Jo.
0: To nebouklo.
2: Jak se jmenuje zvíře, je to plas, která má ráda hodně mužů.
0: Ale... Takže je to samička, holčička.
1: Samička plas.
0: Plas, hodně, která má ráda hodně, hodně mužů.
2: No, ještětka.
0: Mně napadl plas, ale... Tak... Víte, tohle se bude asi líbit Nastymu, doufám.
2: Děkuji.
0: Víc. Nasty, teda je to na tebe. Víš, co to znamená, když skončíš pátý v cyklistickém závodě?
2: Ano, ne.
0: Ano, tak ano, hoď, ne. Co se... Když skončíš pátý, Bour de France...
2: Jo.
1: Bůr.
2: Děkuji. To bylo pro mě.
0: Já to by nemoc. Brzda.
3: Každou středu večer se...

0: Evropa 2, úterní brzda a Vojtáno teďkon dostává svůj prostor, to z toho důvodu, že bude dávat otázku. Je tady Vojtánova otázka.
1: Tak už, my jsme tady všichni stand-up komici, takže otázka na vás. Kdybyste si mohli vybrat, že na tvůj stand-up, na tvoje vystoupení, buď už od teď vždycky bude chodit jenom 10 diváků, ale budeš za to mít vždycky 100 000 za ten večer, a nebo budeš mít narvaný sály, ale budeš to dělat zadarmo.
0: Jo, úplně zadarmo.
1: Úplně, jo, na sty úplně.
2: Beru 10 na 100.
1: 10 na 100, jo.
0: No, kdybys tam, podle mě by to bylo ekvivalent, kdyby si dával plný sály a měl by si za to desítku. Aby se s něčím uživil. Nás
2: tak aspoň něco.
1: Ne,
2: aspoň
1: nedám ti ani desítku.
2: Ani, prostě ani desetník. Ne, totiž, jako, já jsem totiž zažil vystoupení, kde třeba bylo málo lidí a ty vystoupení byly skvělý, protože přijdou ty srdcaři, ty pravý a za 100 litrů, co bych jim nezahrál, kámo. No, jen kdyby to bylo třikrát týdně.
0: Tak já bych bral vyprodaný sály.
2: Zadarmo.
0: No.
2: Jenže ty máš peníze.
0: Já bych si tam udělal... Stánek s merčem bych tam udělal.
1: Takže ty bys to vovcal.
3: Jakoby show.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda Nasty Arny Vojtáno. V Indii je jakási studna, která má takovou specialitu, že se neustále v ní kýve hladina ze strany na stranu.
1: To je strašidelný.
0: Je to strašidelný, nikdo neví proč, takže můžeme spekulovat. Takže hoši, spekulujte. Proč si myslíte, že se kejve studna v
1: Itálii?
2: Je tam nějaký třeba tvor na dně.
0: Aha, pozor. A ten se převaluje a
2: no,
0: tím
2: rozdíl. No, Miloš Zeman.
0: Jo.
2: Převaluje.
0: Že prasknul člun žlutej.
1: Uchází no. Člun. Myslím si, že to může být tím, že jsou tam podzemní plyny, který vypouštějí jakýsi bubliny a na základě toho by to...
2: To znám z vany. Se rozejbe hladina kolikrát.
0: Takže podzemní.
3: Evropa 2. Brzda. Jakoby show. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Fialová, Taclík, Vláčky a spousta romantiky.
1: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Je tady konec dnešní první poprázdninové brzdy. Máme tady školní rok, my se budeme učit.
1: A už mám připravený sešity, to víš.
2: Co byste se chtěli ještě naučit v tomhle životě?
1: Toho je hodně, no, takhle.
0: Já fakt, jako ty jazyky, už to padlo na začátku, mě to fakt trápí. Jsem chtěl mě špičkově anglicky, abych mohl zkusit stand-up v angličtině.
2: To je dobrý. No. Já bych chtěl pochopit ženy.
1: Jo?
0: No. To není...
2: Jako, ale úplně, jo. Ale úplně. Jo. Ne jako, že teď jasně. Udělám tady toho, ona udělá...
1: Čeče, já jsem radši asi za to tajemství.
2: Ale kolikrát přijdeš, jako, takže jsem, bych ti to přál, aby si to pochopil.
1: Jo, no. Já jsem se smířil už.
2: Jako. A co bys se chtěl teda naučit?
1: Hele, já fakt nevím.
2: Ty už umíš všechny akordy na kytaru?
1: Zdaleka ne. Jako, je jo, hele, a možná dobrý point, že bych se naučil ještě na starý kolena na kytaru trochu, no.
2: Čili umíš nejlíp na kytaru z mých všech kamarádů, nejlíp na kytaru.
1: Až tak, jako na písničkáře v pohodě, jako, ale ještě tam jsou mezery a už cítím, Arny, ty máš možná s těmi jazykama, ono tedy prostě hůř a hůř s tím vekem. Jako, no.
0: No takhle, já jsem to nikdy neskoušel, abych zase, jako já nevím, jaký to je. Já jsem se
2: hrát
0: nikdy,
2: na kytaru?
0: Ne, zkusit se naučit anglicky třeba, já jsem to ani nikdy se o to nepokusil, že třeba by mi to šlo, jenom jsem línej začít. A co ty vlastně bys si chtěl ještě umět?
2: No to jsem říkal, pochopit ženy, no jo, dobře, vlastně, tak ještě něco jiného. Tak chtěl bych si umět opravit lordózu, kterou mám na páteři. Z hokeje mám prostě vystrčený zadek.
0: Kámo chirurg, kdyby si sám rozdříp tady vzadu zašil, no. Vyndal něco. Cože máš lordózu?
2: Lordóza. Skolioze je vyosení, to mám drobnou, ale lordózu, tak na toho hodně často cvičím a kdybych se dokázal naučit, jak moje tělo konkrétně by reagovalo na nějaký
1: cviky. Že bys byl sám sobě chiropraktikem.
0: No. A nic, prostě to dopadne tak, že Nasty skončí s lordózou, já tupej bez jazyku a Vojtáno těch svých 620 akordů. Prostě.
2: Jenom. Dobrou noc.
0: Čau. Brzda.
3: Evropa 2. 8 prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůj

0: tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
1: Zát 8.2 a 105.5 FM.
2: What?

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Yeah.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 82 a 105,5 FM. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Debila, to byla pantofle z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky. Evropa 2.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofla z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Taky.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Ani ne.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady už jsou tě, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Posluchač Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to by jí dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!